0: 6-1. Mezi nejlepší osmičku se dostala také Karolína Muchová v německém Bad Homburku. Ta si poradila s Rumunkou Beguovou hladce 2x6-1. A také 19-letá Tereza Valentová v Eastbourne, která po téměř 2,5 hodinách vyřadila Australanku Tomljanovičovou 2-1 na sety. Dnes nás čeká další horký den, bude jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Spor o účast prezidenta na summitu NATO dál vyvolává ostré reakce. Ministr zahraničí Petr Macinka označil rozhodnutí ústavního soudu i prezidentovu kompetenční žalobu dokonce za pokus o ústavní puč. Přesto slíbil, že Petra Pavla ve čtvrtek doplní do české delegace na červencový summit v Ankaře. Premiér Andrej Babiš verdikt respektuje, zároveň ho ale označil za absurdní a za rozhodnutí, které podle něj jde proti zájmům České republiky. Ústavní soud zdůraznil, že pouze zachoval dosavadní praxi účasti prezidentů na summitech NATO a konečné rozhodnutí o kompetenčním sporu teprve vydá. Tragická střelba otřásla Ostravou. Na sídlišti v Ostravě Zábřehu postřelil zhruba 70-letý muž svou 35-letou manželku a poté obrátil zbraň proti sobě. Žena utrpěla střelné zranění zad, podstoupila operaci a podle lékařů je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Policisté našli střelce mrtvého v bytě s prostřelenou hlavou poté, co s nimi odmítal komunikovat. Kriminalisté případ prověřují jako pokus o vraždu a podle policie muž držel použitou zbraň nelegálně. Zdravotnictví čeká méně papírování a více úspor. Ministerstvo totiž přichází s novelou zákona o elektronizaci zdravotnictví, zavede povinné elektronické žádanky a sjednotí veškerou zdravotnickou dokumentaci. Podle ministra Adama Vojtěcha mají změny ušetřit peníze a také čas.
3: Pokud má někdo nějaké výsledky, tak navzájem vlastně lékaři uvidí ty výsledky a nebudou třeba muset toho pacienta druhý den posílat znovu na krev. A to jsou úspory, které my odhadujeme v řádu určitě jednotek miliard korun.
2: Nový elektronický systém propojuje zdravotní data a laboratorní záznamy. Momentálně je do něj zapojeno skoro 300 laboratoří. Výsledků už shromáždili více než 400 milionů. Mobilní hra o Praze se rozšiřuje. Playing Prague zavede hráče na zajímavá místa a seznámí je s osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat stávající herní komunitu. První verze se spustila před rokem a celkem si ji stáhlo přes 100 000 uživatelů. Předsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová říká, že hru rozšiřují o 10 nových kol.
4: Jsou to 2 balíčky po 5 a hráči v nich můžou najít nové atraktivity i mimo památkovou rezervaci, jako je stará čistírna odpadních vod, průmyslový palác, ale samozřejmě i ty naše nejkrásnější památky, jako je Pražský hrad.
2: Hru spustila městská firma jako součást kampaně na podporu cestovního ruchu. Cílí na turisty z Česka i ze zahraničí, které zajímá kultura, historie nebo architektura. Evropské mocnosti potvrzují podporu Ukrajině. Lídři Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska se v Berlíně shodli na dalším posilování evropské obrany a podpoře Kyjeva. Před červencovým summitem NATO v Ankaře chtějí vyslat jasný signál, že evropská pomoc Ukrajině bude pokračovat. Politici zároveň uvítali rámcovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení konfliktu a podpořili další jednání o stabilizaci regionu. Shoda panuje také na posílení evropského pilíře NATO a užší spolupráci členských států v oblasti obrany. Naši hokejbalisté vyhráli základní skupinu mistrovství světa. V Ostravě porazili Spojené státy 1-0 a připsali si 5. vítězství v 5 zápasech. Do čtvrtfinále půjdou Češi z prvního místa a v pátek narazí na Velkou Británii. Dařilo se také českým hokejbalistkám, ty zdolali Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a upevnili si vedení ve své skupině. Dnes nás čeká další horký letní den. Bude totiž jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách meteorologové očekávají kolem 25 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

se boří pro víru člověka za lidskou duši.

obrázku člověčí, čin víc než slova, odsti nás přesvědčí.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Spor o summit NATO pokračuje. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu. Ten nařídil vládě zajistit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu v Ankaře. Zároveň ale označil verdikt za nezvykle rychlý. Později ho dokonce nazval absurdním a odporujícím zájmům České republiky. Ústavní soud zdůraznil, že předběžné opatření nepředjímá konečné rozhodnutí o kompetenční žalobě prezidenta. Pavel trvá na tom, že zastupování státu navenek patří mezi jeho ústavní pravomoci, zatímco vláda chce zahraniční politiku řídit sama. Policie rozkryla rozsáhlý drogový biznis. Státní zástupce v Plzni obžaloval celkem 21 lidí, a to kvůli výrobě a prodeji pervitinu. Některým hrozí až 12 let vězení. Podle kriminalistů skupina dovážela suroviny pro výrobu drog z Ukrajiny a ze Španělska. Při razích policisté zajistili pervitin a chemikálie na výrobu dalších kilogramů drogy. Dál zbraně i 100 000 korun v hotovosti. Organizátor podle vyšetřovatelů řídil celý obchod z hotelu v Plzni, kde skladoval suroviny a obchodoval s hotovým pervitinem. Do boje o vysokorychlostní železnici směrem na most se zapojuje také Ústecký kraj. Hejtmanství nesouhlasí se zastavením příprav a chce vyjednávat s ministerstvem dopravy. Stát totiž v Podkrušnohoří dal přednost vysokorychlostní železnici do Německa.
2: Původně se mluvilo nejen o propojení do Drážďan, ale také o odbočce z Kralup do mostu. Ministerstvo ale plán přehodnotilo a vysokorychlostní železnici chystá jen ve směru do Německa. Bývalému hnědouhelnému revíru se to nelíbí. Rychlé spojení do Prahy mohlo oblast ekonomicky posunout a tak je tu nejen petice, ale i tlak na nové jednání s vládou. Do něj chce ústecké hejtmanství vstoupit během prázdnin. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Mělník bude mít nové zázemí pro dětské skupiny. Budova ve Sportovní ulici se otevře v září a poslouží skoro 50 dětem. Středočeské město tak pokrylo poptávku rodičů. Dostačující je i kapacita mateřinek. V Mělníku v nejbližších letech developeři dostaví několik stovek bytů. Starosta Mělníka Tomáš Martinec ale říká, že i v souvislosti s klesající porodností bude míst dostatek.
3: Ty slavé ročníky už nastupují. Víme, že ty další dva, to znamená dnešní roční a dvouleté děti, nebo i mladší, těch taky není mnoho, takže teď máme rezervy s tím, že když přijdou ty obyvatelé do nových bytů, tak vlastně i pro ně máme v tuto chvíli nějaké místo v těch mateřských školách.
1: Dětské skupiny umožňují rodičům i menších dětí brzký návrat do práce. Důvody bývají nejenom ekonomické, ale také kvůli zachování kontaktu s oborem, ve kterém pracují. Západní Evropu dál svírají extrémní vedra. Ve Francii hned druhý den po sobě padl rekord pro nejteplejší den od začátku měření a v Paříži teplota vystoupala až na 40 stupňů a 9 desetin. Rekordní hodnoty hlásí také Británie a Španělsko, kde meteorologové zaznamenali nejteplejší červnové dny v historii měření. Vedro už způsobuje i komplikace. Ve Francii zůstaly desítky tisíc domácností bez elektřiny a v Británii úřady uzavřely přes 1000 škol. Meteorologové spojují mimořádné teploty s přílivem horkého vzduchu z Afriky a také s dlouhodobým změnami klimatu. Českým tenistům se daří na trávě. Vít Kopřiva postoupil na Malorce do čtvrtfinále po výhře nad Peruáncem Busem po setech 7-5 a 6-1. Mezi nejlepší osmičku se dostala také Karolína Muchová v německém Bad Homburku. Ta si poradila s Rumunkou Beguovou hladce 2x 6-1. A také 19-letá Tereza Valentová v Eastbourne, která po téměř 2,5 hodinách vyřadila Australanku Tomljanovičovou 2-1 na sety. Dnes nás čeká další horký den, bude jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pár.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.

0: Spor o účast prezidenta na summitu NATO dál vyvolává ostré reakce. Ministr zahraničí Petr Macinka označil rozhodnutí ústavního soudu i prezidentovu kompetenční žalobu dokonce za pokus o ústavní puč. Přesto slíbil, že Petra Pavla ve čtvrtek doplní do české delegace na červencový summit v Ankaře. Premiér Andrej Babiš verdikt respektuje, zároveň ho ale označil za absurdní a za rozhodnutí, které podle něj jde proti zájmům České republiky. Ústavní soud zdůraznil, že pouze zachoval dosavadní praxi účasti prezidentů na summitech NATO a konečné rozhodnutí o kompetenčním sporu teprve vydá. Tragická střelba otřásla Ostravou. Na sídlišti v Ostravě Zábřehu postřelil zhruba 70-letý muž svou 35-letou manželku a poté obrátil zbraň proti sobě. Žena utrpěla střelné zranění zad, podstoupila operaci a podle lékařů je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Policisté našli střelce mrtvého v bytě s prostřelenou hlavou poté, co s nimi odmítal komunikovat. Kriminalisté případ prověřují jako pokus o vraždu a podle policie muž držel použitou zbraň nelegálně. Zdravotnictví čeká méně papírování a více úspor. Ministerstvo totiž přichází s novelou zákona o elektronizaci zdravotnictví, zavede povinné elektronické žádanky a sjednotí veškerou zdravotnickou dokumentaci. Podle ministra Adama Vojtěcha mají změny ušetřit peníze a také čas.
1: Pokud má někdo nějaké výsledky, tak navzájem vlastně lékaři uvidí ty výsledky a nebudou třeba muset toho pacienta druhý den posílat znovu na krev. A to jsou úspory, které my odhadujeme v řádu určitě jednotek miliard korun.
0: Nový elektronický systém propojuje zdravotní data a laboratorní záznamy. Momentálně je do něj zapojeno skoro 300 laboratoří. Výsledků už shromáždili více než 400 milionů. Mobilní hra o Praze se rozšiřuje. Playing Prague zavede hráče na zajímavá místa a seznámí je s osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat stávající herní komunitu. První verze se spustila před rokem a celkem si ji stáhlo přes 100 000 uživatelů. Předsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová říká, že hru rozšiřují o 10 nových kol.
2: Jsou to dva balíčky po pěti a hráči v nich můžou najít nové atraktivity i mimo památkovou rezervaci, jako je stará čistírna odpadních vod, průmyslový palác, ale samozřejmě i ty naše nejkrásnější památky, jako je Pražský hrad.
0: Hru spustila městská firma jako součást kampaně na podporu cestovního ruchu. Cílí na turisty z Česka i ze zahraničí, které zajímá kultura, historie nebo architektura. Evropské mocnosti potvrzují podporu Ukrajině. Lídři Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska se v Berlíně shodli na dalším posilování evropské obrany a podpoře Kyjeva. Před červencovým summitem NATO v Ankaře chtějí vyslat jasný signál, že evropská pomoc Ukrajině bude pokračovat. Politici zároveň uvítali rámcovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení konfliktu a podpořili další jednání o stabilizaci regionu. Shoda panuje také na posílení evropského pilíře NATO a užší spolupráci členských států v oblasti obrany. Naši hokejbalisté vyhráli základní skupinu mistrovství světa. V Ostravě porazili Spojené státy 1-0 a připsali si páté vítězství v pěti zápasech. Do čtvrtfinále půjdou Češi z prvního místa a v pátek narazí na Velkou Británii. Dařilo se také českým hokejbalistkám, ty zdolali Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a upevnili si vedení ve své skupině. Dnes nás čeká další horký letní den. Bude totiž jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách meteorologové očekávají kolem 25 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Díky, Vláďo. Česko-Mexiko 0-3. Co to znamená pro nás, pro všechny? No, že jsme to úplně nezvládli na šampionátu a jedeme dobu. Ale i tak, děkujeme našim klukům za to, že se snažili. No ne, jsme rodina.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: je možná písnička, kterou si teďka po fotbale s Mexikem všichni zpívají.
1: Na fotbal.
0: S impulzem na fotbal. Na fotbale byl i můj kamarád a reportér Tomáš Kaba. Tomáši, ahoj.
2: Dobré ráno od pivnice z pražských Vršovic. Sledování zápasu tady bylo výrazně klidnější, než jaké tady bývá při večerních akcích. To stejné platí o naplnění tohoto podniku. Bylo nás tady 30 a rozhodně to nebyla ani půlka zdejší kapacity a dokonce nepřišli ani všichni, kteří si udělali rezervaci. Při šancích českého týmu se pár hlasů ozvalo, bylo to spíš spontánní citoslovce jako jej a podobně, ale po mexickém golu vstřeleném v 55. minutě se tu roztleskala pětičlenná skupina Mexičanů, kteří sem dnes přišli. Ze strany těch českých fanoušků vůči nim zazněla taková rivalsky znějící španělská vulgarita. No a po druhém golu už české osazenstvo jenom unaveně a rezignovaně koukalo na branku. V prodloužení už nikdo moc nereagoval. No a s blížícím se závěrem zápasu začali lidé taky odcházet. 15 minut před koncem za mnou přišla servírka s tím, že jsou poslední objednávky a že jakmile skončí zápas, tak se zavírá. Říkala: končí fotbal a zavíráme. No a tak se to skutečně stalo. Zazněl závěrečný hvist, začalo kasírování a televize zhasly. A tak teďka stojím na ulici, nejsem tady sám, je tady ještě na zahrádce pár lidí se mnou dopíjí, mezi nimi taky Martin, dobrý den.
3: Já vás zdravím, dobrý večer.
2: Jsme si řekli, že pozdravíte jinak, ne?
3: Tak dobré dopoledne.
2: Tak halo, tady impulzově nevyšlo. Tak jak byste to zhodnotil?
3: Mě mrzí, že jsme nehráli úplně fotbal, který jsme měli hrát celou dobu a bohužel se nám to vymstilo teďkon.
2: Dobře, no takže tolik, Martin, díky, mějte se dobře, na zdraví.
3: Na vaše.
2: No, takže tak.
0: Česko-Mexiko 0-3, 3 minely znamenají konec fotbalistů na mistrovství světa. I mě to mrzí, Tomáši, ale zásadní otázka, teď si přál na zdraví, vážně se takhle brzy ráno popíjel alkohol?
2: No ano, Honzo, pilo se, ačkoliv bylo na první pohled vidět, že je na stole daleko víc nealkoholických nápojů, ať už kola nebo nealkoholické pivo, než je tady obvyklé. Servírka obcházela stoly a ptala se na to, kdo má zájem o kávu. A ani káva skutečně není typický nápoj servírovaný tady na tomto místě.
0: No jo, Tomáši, a přiznej se teďka i ty, jestli jsi aspoň srknul piva.
2: Honzo, musím se ti přiznat, že mě strašně zajímalo, jestli mi to pivo takhle brzo ráno bude chutnat.
0: Ano,
2: takže jsem si jeden půl litr dal.
0: A chutnalo, chutnalo.
2: Chtělo by to nějaký lepší základ na snídani, ale jo, hele, do 9 do rána, kdy začíná zpravodajská porada, ještě daleko, takže vystřízlivým.
0: Dej si kvalitní bílkovinu. Naslyšenou, Tome, těším se na tebe v redakci.
2: Hezký
0: ahoj.
2: Den, naslyšenou.

0: To byla Taylor Swift, posloucháte Halo, tady Implozovi, krásné ráno v Plzni 18 stupňů. Právě v tuto chvíli zase bude muškvařený, Standa píše nám na náš radio WhatsApp 605-222 a ve Znojmě 17 stupňů, to je Honzik, který píše taky na WhatsApp 605-222-007. No, včera jsem úplně zapomněl, že mám svátek, takže Honzo dodatečně taky ještě, ale pozor, dneska zásadní otázka. Někteří lidi mají v hlavě dokonalý kalendář a pak jsou ti ostatní, kteří se spolahají na telefon, na partnera nebo prostě na to, že jim někdo zavolá dříve. Proto se dneska ptáme, pamatujete si výročí? Víte, kdy jste se s vaší paní brali? Nebo kdy má narozeniny? Ozvat se můžete se svojí historkou na náš radio WhatsApp, kam teďka stačí napsat jedu. Když napíšete jedu, je to svolení, že vám můžu zavolat zpátky a vstoupíme spolu do vysílání a rozebereme třeba i ranní téma a tu cestu, kam jedete. Pokud chcete zahrát písničku na cestu, stačí na 605-222-007 napsat jedu.
1: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A kdo by to byl řekl, já už taky jedu, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady, pozor na D1 cestou z Prahy do Brna na 15. kilometru u sjezdu na Popovice je poruchaná dodávka, ale není to žádný drama a práce silničářů brzdí provoz mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Valašským Meziříčím u Zašové, zdržíte se tam v obou směrech. Mám tady jednu svěžnou písničku. Jdu mrknout, kdo mi napsal jedu a vstoupím spolu do vysílání, jo, rozeberem ranní téma, rozeberem fotbal, prosím úplně všechno a pustím vám písničku na cestu. Pozor, prosím vás, volá se ze skrytýho čísla, tak to berte, jo, není to žádnej úřad, ale je to Honza Raník z Impulzu.

0: Ty asi říkám, jsem to rozjel jako za mladá. To byla energie. Posloucháte Halo tady Impulzově po Sambě. Mám tady v nabídce další české písničky, třeba od Dalibora Jandy nebo Krištofu, ale to ještě rozeberu s posluchačem Markem, který je s námi teďka vysílání. Marku, dobré ráno, vítám vás.
1: Já vás zdravím všechny, dobré ráno.
0: Dobré ráno, jak se máte?
1: Ale jo, jde to, i když ještě bych trošku pospal, ale jde to.
0: To asi každý v tuhle brzkou ranní hodinu. Odkud kam se jede?
1: Jedu z Hradce Králového do Bratislavy, teď už jsem tadyhle u Lozorna, takže kousíček a jsem vlastně v cíli.
0: A co se...
1: Tam vyložím a pak jedu do Prahy, teda přes Brno do Prahy, z Prahy zase do Hradce.
0: Co se vozí?
1: A vezu teď přepuštěný máslo.
0: Přepuštěný máslo, páni, to se používá hodně, tuším, na pečení, ne? Často se...
1: Ano, na smažení a podobně.
0: Na smažení, na pečení.
1: To je takový zdravější než státno.
0: No. Jo, rozumím. Co fotbal?
1: No, jako... Tak nějak zklamání, no, ale zase po těch letech, když už se tam kluci dostali, tak už jenom to, že bylo takový, no, prostě potěšilo to, no.
0: Oni ti Mexičani jsou, jako, to je náboženství tam, že jo, to je něco jako Italové a podobně, tyhle ty jižní národy, pro ně je fotbal naprostá meka, prostě, a oni jedou, prostě, oni na tom domácím stadionu jsem četl, že snad 24krát po sobě, jako, nedostali, jako, že jo, měli nějaký nemízy, výhry, ale neprohráli v podstatě, jo, takže teď si můžou dělat 25. čárku, no, jsou to borci, no, nedá se nic dělat. Naším popřejme šťastnou cestu domů a děkujeme za výkon. Budeme sportovní samozřejmě a gentlemani. To je strašně důležitý. Marku, pamatujete si výročí?
1: No, tak jako vzhledem k tomu, že nebyl jsem nikdy ženatý a nebudu, protože to nechci, ale jinak takový ty narozeniny, svátky a to, tak jak vlastně dětí a to, tak si pamatuju. Takže...
0: Jo, vážně, z hlavy normálně, kdyby vás o půlnoci probudili, tak přítelkyně víte, kdy se narodila, jo?
1: Ano. Já si myslím, že jako to nejbližší okolí moje, tak určitě to mám v hlavě.
0: Jasně. A třeba kdybych vás vyzkoušel narozeniny mámy?
1: Mámy 12.12.51.
0: Boží, nejlepší prostě. No. Tohle je skvělý, já tohle to obdivuji, že když lidi mají kalkulačku v hlavě, ale pravda je, že ty nejbližší si většinou pamatujeme úplně všichni. Mám tady Rubikon od Krištofu, mám tady Tisíckrát krásnější od Dalibora Jandy nebo skupinu Erasure, co to bude?
1: Ježišmarja, jestli můžu poprosit Tisíckrát krásnější. Tak
0: dáme.
1: Mám rád.
0: Dáme, během sekundy míří jenom k vám, Marku, popřeju šťastnou jízdu a vydržte to hlavně kolem toho Brna, tam to asi bude zase guláš, co?
1: Já vám moc krát děkuju všem a hezký den.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Písnička na cestu.
0: Speciálně pro Máru, který veze přepuštěný máslo, Tisíckrát krásnější než jsou prachy.

0: Dobré ráno, víte, kdy máte výroční svatbu nebo kdy se narodila vaše paní? Schválně, že mi to nenapíšete. 605-222-0017, náš radio WhatsApp, kam teď píšete i počasí. Havířov ve 14 stupních s jasnou oblohou, hlásí posluchačka Iva. Na božím daru krásných 16 stupňů Celsia, to chceš na horách po ránu. Posluchač Tomáš Čech napsal na radio WhatsApp 605-222-007. Díky za všechna data, která posíláte a pomáháte mi, protože jsem na to teďka 14 dnů sám. Moje parťačka Klárka je na dovolený. No a jak to bude vypadat s počasím? Dneska si připravte opalovací krémy i nervy do MHD, protože meteorologové hlásí čisté léto. Ráno startujeme na 20 až 23, jasno vymalované. Dopoledne rychlý nástup tepla, 25, 28, pořád bez mráčku. Odpoledne to vystřelí na 31 až 32, obloha skoro prázdná, déšť 0. Večer vydrží teploty kolem 30, takže na tričko až do noci.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Naši fotbalisté prohráli na mistrovství světa s domácím Mexikem 0-3 a ze skupiny nepostoupili. Pražské metro na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí v obou směrech nejezdí. Ve stanici Anděl srazila souprava člověka. Teplotní rekord včera v Česku naměřilo 14 stanic, v Doksanech bylo 34,5 stupně. Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, obětí může být podle vědců ze Spojených států amerických mnoho. A tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále travnatého turnaje v Bad Homburgu, když porazila Rumunku Beguovou.
0: Tak dneska zase to bude šplhat 35, Kačenko, a já tady mám v playlistu další písničku, která je od Radečku a jmenuje se Hory, no, tak to je bizár.
4: Ale tam já bych zamířila.
0: To máš pravdu. Když teď mě někdo hlásil, že na božím daru je 16 po ránu, takže víš jak, to jo, už je taky jako teplutka docela.
4: Nepomůžeš
0: si, přesně tak. Krásné dobré ráno, pamatujete si výročí, ptáme se dneska v ranním tématu. Svoje zážitky, třeba se slovou výročí nám můžete nahrát.
5: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Tady Honza Daněk, dneska prověřuju národ. Kdy jste se ženili, vdávali a pamatujete si výročí, ať už jde o cokoliv? Děti, babičky, narosky, data v hlavě. Co vy na to? Ozvat se můžete a prozradit to našemu WhatsAppu s číslem 605 222 007. A začneme rovnou Vojtou. Vojto?
1: Tak dneska v Tacovicích u Znojma má 18 stupňů, vylízá sluníčko, obloha jako vymetená, takže bude hit, Cecilko, hit bude.
0: Díky moc za zprávu a to jste slyšeli zprávičku, která je z jihu Moravy, takže je vám jasné, že na jihu Moravy je to vždycky vyhřátější. Načež náš posluchač ještě dodává.
1: Tak dneska s manželkou slavíme 32 let společného života.
0: To je nádherný, co říkáte, a pamatuje si to. Pamatuje si to, že to je 5. června. Vy si můžete rozpomínat právě v tuto chvíli třeba na našem radio WhatsAppu a můžete mu to svěřit. Samozřejmě, že komentujete taky fotbal, Honzo fotbal ostuda, tak dám. No jasně, tak jako nebudem šířit negace, Leni, je mi to jasný, že jste určitě jako spruzela z toho, ale Lenička napsala. Přítel má v jednom měsíci 18. a 26., takže si to moc dobře pamatuju. Pěkný den přeje posluchačka Lenka, která nám napsala na náš radio WhatsApp s číslem 605 222. 007. Ahojte. Já jsem se ženil rok po revoluci 17.11.1990 a představ si, že nás nechtěli u nás v dědině oddát, že kdyby se vrátili Komanči, tak by mohli mít problémy. Pochlubil se Kostě na náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007. Já si myslím, že ty revoluční roky a měsíce, to byla hodně divoká doba, takže já se tomu vlastně ani nedivím, že se vám něco takového na tom úřadě stalo. Ozvěte se taky, milí posluchači, jestli si pamatujete, kdy jste se brali a jestli si vůbec pamatujete výročí, muži, ženy, vy všichni, a nahlaste nám to. 605 222 007.

0: Karlova studánka jen 10 stupňů. Pepi, vážně, jen 10, jo, je tam. Díky moc za zprávu na 605 222 007, tam jsem ji právě teďka objevil a tam píšete i svoje zkušenosti s výročími. A teď se musím zeptat, jestli jste někdy projeli výročí a jak jste to potom napravili. To je taky důležitá věc, že jo. Prostě člověk pak očekává ten váš protějšek, že to nějakým způsobem spravíte, že pozvete na večer, dáte dáreček nebo aspoň koupíte dovolenou, co já vím, podle finančních prostředků a dostupnosti. Posloucháte Halo, tady Impulzový, nádherné ráno vám přeji, Honza Daněk. Do ranního tématu se vrátíme zase, až svoji výukovou lekci dokončí pan profesor, ale teď ještě musíme štrejchnout silnice.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Protože k Impulzu neodmyslitelně patří nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Milá rádiová rodino, na silnicích to jede pomalu právě teďka na D1, na příjezdu do Brna cestou z Prahy mezi 189. a 196. Profice z Global Assistance hlásí zdržení na 43 ze Svitav do Brna na příjezdu do Lípůvky a na D5 se na 120. kilometru ve směru z Plzně do Rozvadova stojí porouchané auto, ale žádný drama se tam momentálně nekoná.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moža last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Pustím vám veselou písničku od Holexy, senzační, ale ještě předtím hudebka. Hudebka byla pro mnohé voprus na základní škole, ne tak pro pana profesora.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Je tu hudební výchova a mě od rána zní v uších krásná balada zpívaná Alešem Brychtou Dívka s perlami ve vlasech. Ano, táhle písnička se povedla, ale Aleš Brychta si ji vypůjčil z repertoáru jedné zahraniční kapely. A tady je moje otázka. O jakou kapelu šlo a ze které země pocházela? Dnes to byla taková hudebka pro pamětníky. Pokud jste jí jmenovali maďarskou skupinu Omega, tak to máte správně. Nejsem si ale jistý, jestli teď správně pojmenuju skladbu v originálu. Jmenuje se totiž Děňhajulán, což v překladu znamená něco jako perlovlasá dívka. Tak zas tak daleko od originálu Aleš Brychta není. Pro dnešek končíme a Maďaři mi doufám výslovnost odpustí. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzoví.
0: Je to neskutečný, jakou historii mají některé skladby. Co vy na to? Pokud se chcete vyzkoušet vy, pana profesora, v mnoha dalších otázkách, z mnoha dalších předmětů, klikněte na webové stránky www.impuls.cz, kde najdete všechny díly a všechno o rádiu. Je za 9 minut 6. Krásné dobré ráno do celého Česka, přeje Honza.

0: Parádní úlovek z 80. let Tears for Fears. Tak se jmenuje britská kapela, která zpívala písničku Shouts. Dobré ráno, mám se Honza Daněk za celý ranní tým. Halo, tady Impulzovi a prověřuju dneska, jestli se pamatujete výročí, je to neskutečné. Muži i ženy se hlásí přes náš radio WhatsApp a všichni to dáváte levou zadní. Je pravda, že se zatím nikdo moc nepřiznal, že by si něco nepamatoval nebo propásl výročí. Pokud se něco takového u vás stalo, napište mi, jak jste to napravili. 605 222 007, to je náš radio WhatsApp. No a jaké počasí bude dneska? Meteorologové hlásí až 32 stupňů Celsia, má být krásný, jasný den. A jak máte u vás, to můžete psát klidně přes náš radio WhatsApp. Konice a okolí 15 stupňů. Růža nám napsala před malou chviličkou. No a hlavní město v tuto chvíli krásných 17 stupňů Celsia. Informaci mám od Petra. Mrkněte taky na teploměr.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
2: Ahoj léto, ahoj prázdniny.
1: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když den patří snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás

0: Sáhla silná zemětřesení. Je 6 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: A naši fotbalisté balí na mistrovství světa kufry. Reprezentace prohrála v posledním skupinovém zápase s domácím Mexikem 0-3 a na turnaji končí. Utkání sledoval reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Národní tým nastupoval do zápasu na slavném astéckém stadionu s jasným cílem vyhrát. 3 body totiž znamenaly postup do další fáze turnaje. První poločas skončil po vyrovnaném průběhu 0-0. Na začátku druhého dějství se ale sen o postupu začal hroutit. Mexičané dostali do varu 80 tisíc fanoušků 2 góly během 6 minut po individuálních chybách našich fotbalistů. Třetí branku pak přidali

0: samém závěru. Trenér Miroslav Koubek v České televizi chyb svých svěřenců litoval.
1: Bohužel jsme nechali soupeře nás vybrejkovat. To byly situace, které se dali řešit. My jsme nevyřešili, tím se dostal soupeř do maximální pohody a v závěru jsme hráli úplně vabank, tak ještě nás nastavení potrestal třetím golem.
0: Naše reprezentace získala ve skupině jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou a obsadila poslední čtvrté místo. Účast na světovém šampionátu po 20 letech tak končí neúspěchem. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
2: Doprava v pražském metru na lince B se komplikuje. Mezi Smíchovským nádražím a Florenci v centru hlavního města v obou směrech vlaky nejezdí. Ve stanici Anděl dnes časně ráno srazila souprava člověka. Vyplývá to z informací na webu pražského dopravního podniku. Dopravce posílil provoz tramvají. Náročnou práci měli hasiči při požáru domu na Břeclavsku. Oheň zničil střechu i přízemí a také hospodářskou přístavbu. Při zásahu museli záchranáři poskytnout péči 6 hasičům. Někteří měli drobné popáleniny, jiní byli přehřátí a kolabovali. Záchranáři poskytovali péči i 2 starším lidem, u kterých řešili akutní stresový stav. Škoda činí několik milionů korun. Co a proč začalo hořet, zatím není zřejmé. Už čtvrtý den pátrají egyptské úřady po českém turistovi. Ten zmizel během dovolené v oblíbeném letovisku Marsa Alam. Muž o sobě od pondělní noci nedal vědět. Jeho rodina se bojí nejhoršího. Zveřejnila proto výzvu k pátrání na sociálních sítích. Příspěvek už sdíleli tisíce lidí v naději, že pomohou přinést jakoukoliv stopu. Případem se zabývají místní úřady i čeští diplomaté. E-shop pro nákup dálničních známek přešel na novou adresu. Stránka e-dálnice gov.cz nově funguje právě pod státní doménou gov.cz. Řidičům má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a chránit je před těmi falešnými. Lucie Bartáková z Fondu dopravní infrastruktury radí šoférům si zadanou adresu vždy ověřit.
3: Při nákupu dálniční známky doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky.
2: Původní stránka zůstává funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou. E-shop e-dálnice gov.cz prošel i vizuální proměnou.
4: To byla moje zprávařská kačenka. Děkuju a přeju hezký den do redakce. Pardon, co jsem udělal špatně, ještě jsem měla mluvit.
2: Já bych ještě ráda
4: Ježiš,
2: dodala.
4: Fakt.
2: Mám tam ještě zprávičku.
4: Ježišmarja, Venezuelu, viď? Já jsem tě do toho...
2: A tam se teda dějou hrozné věci.
4: Tak pojď.
2: Vlastně tu zemi zasáhla 2 silná zemětřesení. Podle agentury AP se v Caracasu zřítily některé domy. Katastrofa si vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé materiální škody. Venezuelská ministrině prezidentka Rodríguezová v zemi vyhlásila stav nouze. Kondolovala blízkým obětí, o jejich počtu se zatím nezmínila. Nejasný zůstává také počet zraněných.
4: No to jsou teda zprávy, tě řeknu. Jako promiň, že jsi tam vlezl, ale já jsem prostě
2: proč,
4: měl, já jsem měl přesně tak. Já měl skloněnou hlavu a říkám si, no tak, pojďme si to nějak předat. Katka Palajová ve zprávách Rádia Impuls, hezké ráno, přijď do redakce.
2: Krásné ráno.
4: Posloucháte Impulzovi, tady je Honza Reněk. Tento týden jsem bez Klárky, jsem bez ní jako srnka bez vody, ale společně to zvládneme, ne? Schválně, pamatujete si výročí, třeba kdy jste se brali, nebo kdy má manžel či manželka narozeniny? Pojďme to rozebrat v tématu.
5: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Anetka, jaká skvělá písnička, tohle nestárne, co? Krásný je to. Posloucháte Impuls, na Impulsu žijeme muzikou, nádherné ráno vám přeje Honza Daněk do celého Česka. Dneska se ptám, jaký typ jste je? Ten, který si pamatuje data, nebo typ, který zapomněl na výročí svatby a pak to musel žehlit? Co? Posluchač Colin.
1: Ahojte všem, dneska mám výročí s mojí ženou 15 let od svatby a spolu jsme 16, takže... Gratuluju.
0: Colin je skvělej a přesně tohle můžete udělat dneska přes Impuls vy. Linka je otevřená, prostě to nahrajte přes aplikačku, zavolejte jakkoliv. Co Péťa?
2: Pamatuju si rodní číslo a datum narození každého ze svých bývalých manželů. No, není to nádherný, není to vtipný.
0: Péťo, kolik těch bývalých manželů bylo? Zajímalo by mě. Michal?
3: Já si pamatuju výročí. Zrovna včera jsme ho měli 26 let.
0: Parádní výkon. A pozor, píše mi Lukáš. Honzo, já se ti přiznám, já si vůbec výročí ani na rozky nepamatuju. Na to jsem úplně marný. Bohužel, já taky. A proto se na to ptám vás. Jestli máte nějakou historii, jestli máte nějaký příběh, který nám můžete nahrát, třeba i radio WhatsAppem, není problém, číslo 605 222 007, velmi rád odvysílám. Takže 605 222 007, příběh o tom, jak jste zazdili výročí anebo narosky vaší pani nebo vašeho pána, jak chcete.

0: Dneska vás zkouším z výročí a Milan píše, dobrý den. Jsme 19. března 1987, svatbu 19. prosince 87, tudíž příští rok budeme oslavovat 40 let společně, napsal nám. Normálně to z něj vypadlo, nic nezjišťoval, normálně to zazdílel na náš radio WhatsApp. Jako chlapi jste vážně dobrý, jste matikáři. Ozvěte se vy všichni, jestli si pamatujete či nepamatujete výročí, jestli jste to někdy prostě zazdíli a jak to pak napravili. No a abych nezazděl dopravu, za malou chviličku se podíváme a řeknu vám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a spojíme se také se zuřivým reportérem. Pohodu, ať už jste kdekoliv, vám přeji Honza Raněk.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
2: je fajn. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista. Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásný den, práce silničářů komplikují provoz na příjezdu do Prahy. Po ústecké dálnici na úrovni Ďáblic do 5-kilometrové kolony se vyjíždí před sjezdem na Zdiby. Popojíždí se také na D1 před Brnem směrem z Prahy. Dvě osobní auta se srazila na příjezdu do Jihlavy směrem z Rančířova, jezdí se tam ke Vadlově. A bouralo se ještě za Ochozí směrem do Brna Líšně, i tam doprava zpomaluje.
2: A je to, jedeme zase v muzice,
1: skvělý muzice. Selhání, písnička od Činesky, právě teď, ve čtvrtek 25. června, 2 minuty po 7:15, krásné dobré ráno.

0: Rádia Impuls. Příjemné ráno, dnešním ranním tématem jsou výročí, svátky, narozky, datumy svatby. Někdo si to pamatuje líp, někdo hůře, Aleš si připravil test pro partnery. Jak to probíhá, kamaráde?
1: Impulzovi, krásné dobré ráno. Ahoj. Ze středočeské obce Nižbor. A potkal jsem tady na ulici dva hezké mladé lidi. Jste pár, prosím pěkně jenom?
2: Myslím, že jo.
1: Tak, můžu křestní jméno, já jsem Aleš Hulička z Rádia Impuls, jenom křestní jméno, prosím.
2: Pavel, ahoj.
1: Ahoj.
3: Adéla, ahoj.
1: Adéla, Pavel, tak takový malej test jenom, jo, jako vlastně, co o sobě víte. Takže zkusím, Adéla má přednost, protože je žena, takže Adélo, víš, kdy má tvůj partner narozeniny?
3: Jasně, vím, 6. května.
1: Dobře, tak teďka zkusím, Pavel, je to pravda, Pavle?
2: Jo, jo,
1: jo. Dobře,
2: pravda.
1: Takže teďka, Pavle, víš, kdy má tvoje přítelkyně narozeniny?
2: Jo, vím, 24. května.
1: Je to pravda?
3: Je.
1: Dobře, asi bych možná zkusil nějaké výročí třeba vaše, takže víš, to bude spíš u toho kluka vždycky horší, bych řekl, takže zkusím Pavla. Pavle, věděl bys si datum vašeho nějakého výročí, seznámení, začátku vztahu a tak, já nevím, co vlastně slavíte teda?
2: Jo, no my máme těch začátků vztahu několik. Tak.
1: Takže ten, který máš ty, ten datum.
2: A já teda si žádný datum nevím, no, to se přiznám. Jako vím rok, ale nevím datum.
1: Tak Adela ví nebo neví?
3: Já vím taky rok, podle
1: takže mě. Takže rok.
2: 2019.
1: Dobře, je to ono, jo?
3: To se shodne.
1: A ty, Adele, tam nemáš nějaký, já nevím, datum konkrétnější?
3: Nemám.
1: Takže tak vlastně, takže tenhle ten rok, co jsme si řekli, úplně stačí a dá se, že vlastně si rozumíte.
2: Ono to asi Adelce trvalo díl, než mě uhnala nějak, víš.
1: Jo, tak jo, takže spokojený s tím, jak to o sobě jako víte. Nebo máš něco, v čem ho podezříváš, že neví u tebe?
3: Ne, on si pamatuje víc věcí než já, takže.
1: A ty teda její, Pavle, jako nějakým způsobem prozíráš, že třeba něco neví?
2: No, já myslím, že to důležitý ví.
1: To důležitý ví. Ať se vám daří, mějte se krásně, milujte se a můžete se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Impulzově, za hodinu se naslyšenou.
0: Ahoj Alešku, ahoj příjemní mladí lidé. I vy starší, i ročníky 74, musím pozdravit Čárku, protože napsala. Každé ráno mě vaše rádio zpříjemňuje cestu do práce a tuhle neděli mám narozky, tak jsem zvědavá, jestli na mě moji blízcí budou myslet a vzpomenou si. A napsala, jsem ročník 74, jako vy, Honzo. Je to Šárka Pincová, která napsala na náš radio WhatsApp. Je dobře, Šáry, že si svoje datum narození pamatujeme. Já teda svoje, jo, vy taky, to je dobrý. A teď už záleží na těch druhých, jestli si vzpomenou. Pamatujete si výročí a už jste to někdy zazděli. Ozvěte se do ranního tématu taky se svým zážitkem, třeba přes WhatsApp.

0: Hrdinová rodino, zdraví vás Honza Daněk, krásný den od Aže až po Hrčavo, Člunkova až po Břeclav a že je hezky. V Jevíčku začínám se 14 stupni, kde je jasno, je tam Roman, na Trutnovsku je Lukáš v busu. Teď z Vysočiny, ovšem Ždírec nad Doubravou, jasno 19 stupňů a Olda z Rybníka, což je v Plzeňském kraji, je v tuto chvíli v Egyptě v Marsalamu a má 30 stupňů a jasno. V Rybníce, milý Oldřichu, je teďka 19, pocitově 21, takže od toho salámu úplně nejsme daleko. Jen pár stupínků. A dneska bude většinou jasno. Přes den v republice mezi 29 až 33 stupně Celsia. A to vůbec není zlý. Krásné léto vám přeje Honza.
1: Právě vychází letní dvojčíslo týdeníku Téma. Mapa bolesti zad. Primář Hradil o tom, jak porozumět signálům těla a co na různé bolesti zabírá. Plus 9 dalších velkých rozhovorů. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
13: Je 6:30, posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Naše fotbalisté v závěrečném utkání skupiny na mistrovství světa prohráli s Mexikem 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. V Českém Švýcarsku platí vysoký stupeň nebezpečí požáru, lidé mohou jen na stezky. Nová zelená úsporám dnes dopoledne otevírá příjem žádostí na renovace domů. Venezuelská prezidentka po dvou silných zemětřeseních vyhlásila stav nouze. A manželka španělského premiéra Sánchez Gomezová odevzdala pas kvůli obvinění z korupce nesmí do ciziny.
0: Jak jste poznali svého muže nebo svoji ženu? Pamatujete si vůbec výročí? Zazdili jste někdy výročí svatby nebo dokonce narostky svého partnera či partnerky? Ano, dneska můžete klidně vyžehlit. Píp.
14: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Halo.
0: Vlastně ono se to dá říct slušně. Dneska můžete klidně přes impuls vyžehlit průšvih. Krásné ráno vám přeje.

0: dnešnímu ránu můžeme dát název, jak jsem poznal svoji ženu. Díky vám všem, kteří se ozýváte. Včera jsem měl svátek, úplně jsem na to zapomněl. Výročí, svátky, narozky, datumy svatby. Někteří lidi mají v hlavě dokonalý kalendář, ale pak jsou ostatní, kteří spolehají na telefon připomínky nebo prostě na to, že jim někdo zavolá dřív, než si uvědomí, že měli prostě činit oni. Jak se poznal posluchač Mirek se svojí ženou a jak dlouho s ní už je?
1: Tak já jsem si manželku vyloženě vylovil z rybníku, když se topila a 17. března příští rok už budeme mít 30 let výročí od svatby. Takže si dějte po okolí, třeba někdo někde uloví taky tu svou ženu, kterou bych v životě nevyměnil.
0: Miri, to je ale příběh tohleto. V 17 vteřinách jste zhmotnil celou vaši historii. Pozdravujte paní. Posluchačka si popletla datum narození. Dobré ráno.
2: Když bylo moje manželství v samém začátku, starost o děti a plno práce, tak trochu jsem si den narozenin mého manžela, nevím proč, otočila. Místo 10.8. jsem si myslela, že má můj manžel narozeniny 8.10.
0: No tak aspoň to měl dvakrát ten rok.
3: Dobrý den. Dobrý den. Já to mám postavený tak, že prostě na všechno zapomínám. Já nepatřím k těm, co by slavili svátky, narozeniny, protože to, že jsme každý rok starší a starší, tak není teda dvakrát moc slavit. No, ale já jsem sklerotik, já prostě na všechno zapomínám. I když mě to ta moje baba od 83. roku stále připomíná třeba týden před, prostě na to zapomenu.
0: Já taky, já jsem úplně ten týpek, jo, takže proto mě udivujou dneska ty příběhy a v podstatě i dojímají. No a jak to má ještě s datumy, posluchač Jarda?
4: Tak ty datumy s první ženou, když jsem si nespomněl, byl problém. S druhou ženou, když jsem si vzpomněl, tak byl taky problém, protože byla o 4 roky starší. A s třetí ženou, když chceme, tak si dáme skleničku, koupíme si kytičku a datumy neřeší.
0: Tak Jardo, to si myslím, že je taky zdravý přístup, jo? Ale tak jako přijde na to, jak to máte nastavený v těch vztazích, jo? Co vy ostatní, ozvěte se taky se svojí zkušeností do dnešního ranního

O velké lásce byla písnička od Roxetu. Velká láska je i mezi dvěma partnery, že jo? A proto rozebírám, jestli si pamatujete, nepamatujete výročí. Píše mi sympatická Hanka, že je ročník 75. Pamatuje si seznámení, výročí, narostky celé i její, i manželovy rodiny, neteře, synovce, i úmrtí za poslední 25 let. Její manžel je ročník 77 a jak nám píše, bohužel se nepamatuje nic. Hučela do něj, hučela, takže aspoň narostky dětí už si pamatuje. Jinak, napsala Hanka, je její muž Mimoň. Máte doma taky Mimoně, pamatujete si to nebo ne? Přiznat se můžete i s historkou, jak jste museli zazdít prostě výročí nebo odzdít. Nahrajte to přes aplikaci Rádia Impuls nebo přes náš Radio WhatsApp. Dobré ráno.

Vyhovovou rodinu, do které patříte i vy, milí posluchači. A pokud chcete vstoupit do vysílání a zahrát písničku na cestu, umím to. Stačí napsat na radio WhatsApp jedu. Já vám zavolám zpátky, volá se ze skrytýho čísla, nelekejte se, není to úřad. A vstoupíme do vysílání, pokecáme, probereme fotbal i výročí a zahraju vám písničku na cestu. Stačí napsat jedu na 605 222 007, to je náš radio WhatsApp.

0: Rádio Impuls. Jedem. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobré ráno vám přeje Honza Raněk. Uzavřená je 35. z Valašského meziříčí do Rožnova. A to u Zašové. Záchranáře tam zaměstnává nehoda osobáku s vlakem. Hodně plná je Ústecká D8 před Prahou od 7. kilometru až ke zjezdu do Ďáblic, kde pracují silničáři. Profici z Global Assistance hlásí zdržení v Praze, ve východní části okruh mezi D11 za Štěrbohovy a na jižní spojce směrem na Černák mezi Spořilovem a sjezdem na Průmyslovou. Tradičně vás neprovoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 176. a 196. kilometrem. Téměř kilometrová kolona je také na průtahu Libercem směrem do Turnova před sjezdem na Staré Pavlovice. A nehody jsou na Prostějovsku v Držovicích, v Olomoucké ulici a v Kroměříži ve Velehradské. Kdybyste měli doplňující info, můžete ho klidně nahrát i vy přes aplikaci Rádia Impuls a vstoupit taktéž do vysílání Rádia Impuls. Budu moc rád, šťastnou jízdu.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Svansi Construction CS.

0: Blozovi. Právě teďka mám na vysílání Honzu. Dobré ráno, Honziku.
1: Dobré ráno všem posluchačům i vám, Honzo.
0: Díky, jmenovče, jak se máte?
1: Jo, pracovně, už jsem na cestě, vyrážím do Olomouce, takže na naší slavní D1.
0: Co vás vede na Hanou?
1: Práce, pracovní jednání mám.
0: Takže teďka v osobáku, jo?
1: Jo, přesně tak.
0: A odkud kam se vlastně jede?
1: No, jedu z Prahy, teď jsem teprve ještě v Praze, v podstatě na okruhu. No, po D1 přes Brno a na Olomouc a pak ještě zpátky zase někudy přes Moravu to budu brát, takže takový cestovní den dneska
0: mám. Jo, ale to je docela štreka tady tohleto. Já to jezdil a vím to moc dobře, já jezdil až někam do Ostravy, do Bílovce, a to je teda fakt jako štreka.
1: Nejezdí. No, do Ostravy jezdím taky, ale tam většinou už to mám s přespáním, to už jako na motočku nedávám, to už to prostě už dneska nejde.
0: Jo, přesně tak, přece jenom už jsme kluci ve věku trochu, ne?
1: No, dá se to tak říct.
0: Honzo, sledoval jste fotbal, Mexičané nám tam nasázali 3 branky a na mistrovství jsme si zabalili kufry, jak to hodnotíte?
1: No, já jsem to trošku čekal, no. Já jsem takový, přesně jak říkáte, už jsem starší ročník, takže mám v paměti ty doby, kdy to šlo a kdy většinou základem repre byli ty nejlepší hráči ze Sparty, ze Slávy a podobně.
0: Přesně.
1: A když se na to podíváme dneska, tak tam většinou jsou cizinci jako ty hráči, kteří tam nejvíc hrajou. Takže ono není kde brát prostě ty český hráče v podstatě, no, když se to vezme.
0: Myslíte, že je poskládaný ten tým tak, že tam mezi něma vlastně nevznikne chemie a nemůžou podat výkon, když to řeknu úplně čistě laicky?
1: To asi ne, ale spíš si myslím, že tam nejsou, že těch dobrých českých hráčů prostě je málo, no. Jako on ten trenér jako neměl moc kdy vybírat, si myslím, jakoby, no.
0: Rozumím.
1: V těch týmech hrajou ty nejlepší hráči cizinci, tak ty český hráči jsou prostě, řekněme, v pouzovkách druhá sorta. Nechci nikoho urazit teda samozřejmě, jo, ale je to tak, no. Takže prostě tak jako nemají na to, aby se dokázali prosadit proti těm velkým hráčům ze zahraničí, no.
0: S posluchačem Honzou komentujeme fotbálek, ale teď přesunem se někam úplně jinam. Pamatujete si výročí?
1: No tak celkem, jo. Já mám štěstí, že my máme s manželkou datum svatby 21. srpna, takže to jsem netřel jako nějaký datum, jo. Takže je to výhoda, že kdykoliv se v médiích objeví témata kolem okupace ruskýma vojákama, tak hned zbystřím, hele, bude výročí, připravte, takže dobrý. Jako.
0: Tam je ta asociace, sice, jako je to divný, je to takový bizárek, ale jako pomůže to.
1: Ne, tak to ne, jako tam není souvislost, jako by to bylo stejná věc, špatná, ale ano. Jenom to datum, že prostě pomůže, jakoby, jo.
0: Takže neokupuje vás, paní, jo?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Je to v pořádku. Co já tady mám teďka na skladě? Sandru, tady mám skupinu Scooter. Co si pustíme?
1: Já teda si přiznám, že mě trošku mrzí, že tady to vaše ranní volání jako nemá třeba jako písničku na přání, jo? Protože to by bylo, třeba já si myslím, že teď by úplně stylový bylo třeba Karel Gott Ráno jedu dál. To by byla úplně jako naprosto stylová písnička k tady té situaci, no, ale tak asi ta Sandra, když není nic jinýho na výběr, no.
0: Ale víte co, já vás umím překvapit.
1: Jo,
0: já umím překvapit lidi obecně. Oni si často třeba o mě myslejí, že jsem úplně padlej na hlavu, ale já umím překvapit. Chcete vědět jak?
1: No tak to jsem zvědavej.
0: Chcete vědět, jak já vás umím překvapit?
1: No tak chci, určitě.
0: Dobře, připravte se, pouštím jingle, loučím se s váma a mějte se, ahoj.
1: Taky, hezký den všem.
0: A pak mi napište na WhatsApp, jestli jsem překvapil. Mějte se, Honzo, šťastnou jízdu do Olomouce. Ahoj.
1: Díky moc.
2: Písnička na cestu.

Honzik si o mě myslí, že já jsem nějaký vřídil, že tam nemůžu dát skvělou písničku, skvělou mistrovou písničku. Ráno jedu dál. Ha, co bych nemohl? Dal se mi tam. A všechny potěšila. Krásné dobré ráno. Pokud jste zrovna ladili halo tady Impulzovi, bude 7 hodin, no utíká nám to společně dobře. Musím se přiznat, že bez Klárky jsem tady smutný, ale vydržím to ještě další týden, pokud nepadnu na hubu. Krásné dobré ráno, teď ta Sandra a za chvilku zprávy jste na Impulzu. Dobré ránko.

0: Pamatujete si výročí? Víte, kdy jste se vzali, kdy jste se seznámili a kdy má vaše paní narozky? Rozebíráme dneska v ranním tématu zase po 7. hodině. K počasí bude léto. 32 stupňů.
1: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Mexiko utělo české naděje třemi góly. V českém Švýcarsku platí nebezpečí požáru. Ministerstvo dnes doplní Pavla do delegace NATO. Je 7 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Fotbalová reprezentace se loučí s mistrovstvím světa s jedním bodem. Národní tým nezvládl rozhodující zápas o postup ze skupiny s Mexikem. S domácím celkem dostal na slavném aztéckém stadionu výprask 0-3. Zápas sledoval reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Naši fotbalisté sehráli s Mexikem vyrovnaný první poločas. Do příležitostí se dostával hlavně aktivní Višinský. Žádná šance se ale neuchytila. Za celý zápas směřovala z kopaček našich hráčů na bránu jediná střela. Ve druhém poločase pak začali úřadovat Mexičané a nakonec dokráčali k pohodlnému vítězství. Zhruba 6 tisíc českých fanoušků tak opouštělo aztécký stadion zklamaných. Přivstala si také řada příznivců tady u nás v Česku, a to i přesto, že zápas startoval

0: Kritický čas utkání sledovali v restauracích a hospodách, třeba v pražských Vršovicích, kam jsme vyrazili s mikrofonem.
1: Mexičani prostě trestali z protiútoků a byli efektivní.
2: To nebyl soupeř, chápeš to? To nemá smysl. To bohužel nastoupit já.
3: No, smutek.
2: No, fandili jsme, věřili jsme, no, bohužel, no, nemáme na to letos, no.
4: Byla to docela bolest pro oči, protože gólu málo, bodů málo, takže s pokorou asi domů, pasy a kufry zbalený.
0: Národní tým získal ve skupině jediný bod a opravdu může začít balit kufry. Po neúspěšném vystoupení na světovém šampionátu volají někteří fanoušci na sociálních sítích po konci kouče Koubka. Ten ale podle svých slov o rezignaci neuvažuje. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
5: V Národním parku České Švýcarsko platí vysoký stupeň nebezpečí požáru. Lidé se mohou pohybovat jen po vyznačených stezkách. Platí zde také zákaz pohybu v noci. Podle mluvčího správy parku Salova nad oblastí pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci žádají veřejnost o obezřetnost. Současné počasí výrazně nahrává riziku přírodních požárů a také požárů při sklizni na polích. Intenzita sucha se rychle zvyšuje. Teploty se několik dalších dnů budou držet přes den nad 30 stupni Celsia. Ministerstvo zahraničí dnes doplní prezidenta Pavla do české delegace na summit NATO. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila, ústavní soud jí to ale po podnětu od prezidenta předběžným opatřením uložil. Jakou roli v delegaci bude Pavel mít, rozhodne podle ministra zahraničí Petra Macinky v pondělí vláda. Zástupci vlády v reakci uvedli, že verdikt ústavního soudu respektují, vyjádřili ale výhrady. Babiš rozhodnutí soudu označil za nezvykle rychlé a mířící proti zájmům České republiky. Podle šéfa motoristů Macinky je předběžné opatření pokusem o ústavní puč. Někteří opoziční politici naopak verdikt označili za správný. Blíží se filmový festival v Karlových Varech. Město v této souvislosti otevírá nové veřejné toalety. Od července bude možné si odskočit ve Varšavské ulici. Nové záchody nahradí dožilý WC Point ve Smetanových sadech u Alžbětinských lázní, který k poslednímu červnu skončí a následně se zbourá. Náměstek karlovarské primátorky Miroslav Paněk říká, že za použití toalety ve Varšavské ulici člověk zaplatí 10 korun.
6: Provozní budova bude od 8 ráno do 8 do večera, 7 dní v týdnu, po dobu festivalu do 22.00. Jsou to toalety s obsluhou, kompletně moderní, dámy, páni a bezbariérový přístup.
5: V době konání filmového festivalu se rozšíří otevírací doby i dalších veřejných toalet ve městě. Mezinárodní přehlídka startuje 3. července.
7: A já ti něco povím, Kateřino, jo? Můj den se změnil, můj život se touto zprávou, kterou si teďka hlásila, změnil. Kompletně se mi změnila i osobnost, protože já vím, že když pojedu do Varu, tak se budu moct do 8 do večera vyčurat na moderních záchodech za pouhých 10 korun. Kriste, pane! Jsem rád, že žiju v 21. století a že takové zprávy se dozvím právě od tebe.
8: Víď?
7: Jasně. Dobrou náladu a úsměv vám přeje Honza Daněk za celý ranní tým a rovnou pouštím i skvělou písničku.
9: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Píše posluchačka Radka, to je podle mě jako mega zpráva a takovouhle manželku já bych chtěl. Jsem chodící kronika, píše, pamatuju si všechna významná data celé i širší rodiny a abych to manželovi usnadnila, tak máme sdílený kalendář, kde je všechno pečlivě zaznamenáno. Takže na jejího manžela prostě každý den vybavné zprávička, kde jsou úkoly, výročí, všechny podstatné věci, které se týkají rodiny. A já si myslím, že sdílené rodinné kalendáře je něco tak strašně skvělého v těch moderních technologiích, že ne si jíždět Facebook, ne si jíždět Instagram, ale mrknout do toho rodinného kalendáře a vědět, kde, kdy, kdo, proč a jak. Tohle já miluju. Radka je vítězkou této minuty.
1: Honziku, já 1. července budu mít 6. výročí z Rádia Impuls, protože přesně před 6 roky jsem se udělal řidičák na autobus, že jo? Začal jsem jezdit, pak vlastně poslouchal jsem ten Impuls už pak pravidelně, no.
0: Jo, je dobře, že jste odladil to špatné rádio a naladil jste to dobré. I vy, Lukáši, jste naše rádiová rodina a já z toho mám obrovskou radost. Díky za poslech. Další reakce.
2: Tak já si data narození pamatuju, s tím problém nemám. Výročí 18. února 1989. Každý rok jsem nějakou maličkost dala manželovi, on to nikdy moc neřešil. Před 7 lety jsme měli 30-leté výročí. Světe div se, úplně jsem zapomněla a od manžela jsem dostala zlatý řetízek.
0: Vidíte to? Překvapil! Překvapil a to je radost ze života. Naši posluchači dneska volají do Impulzu, jestli si pamatují výročí, jestli si pamatujete, kdy jste se brali a tak dál.
3: Ale všem, tak já jsem ten zapomnětlivý. Předevčírem jsme oslavili 25 let výročí svatby. Samozřejmě jsem na to zapomněl,
0: sakra,
3: takže včera jsem to žehlil kytkou.
0: Jo, kytička jenom 25 se žehlí kytkou. Kámo, tam to chtěl aspoň přisypat trošku zlata. Ozvěte se taky, jestli máte svoji historiku, jestli patříte mezi ty zapomnětlivé nebo mezi ty, jako já jsem ta kategorie, kteří si vůbec nic nepamatují a zazděl jsem i svůj včerejší svátek, ale všem vám, kteří jste si na mě vzpomněli, milá rádiová rodino, moc krát děkuju.

0: krásná písnička Michaela Jacksona. To je přesně ten okamžik, kdy můžete zavřít oči a nechat se unášet tóny a prostě jen cítit tu krásu. Za malou chviličku v ranní vysílání dopravní servis a po dopravě půlnoc od Poetiky. To bude svižná věc, která vám pomůže, pokud třeba jste za volantem a je před váma ještě 400 kilometrů. Tady je Honza Raněk, přeji krásné dobré ráno. S dnešní ranní otázkou, pamatujete si výročí? Ozvat se můžete radio WhatsAppem, kde jdou nahrávat i hlasovky. Je to jednoduché, stisněte čudlika, nahrajete a pošlete do studia. 605-222-007.
1: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Už jedu. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po vážné nehodě osobního auta s vlakem zůstává uzavřená 35 u Zašové mezi Meziříčím a Rožnovem. Počítejte s objížďkami a volte je včas. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se popojíždí mezi 178 a 196 kilometrem. Ucpaný je také příjezd do Brna po bratislavské D2, a to už od 3. kilometru. Hodně plná zůstává ústecká D8 před Prahou od 7. kilometru kvůli zúžení u sjezdu na Ďáblice. V Praze vrcholí ranní špička, takže si nechte časovou rezervu. Zdržení vás čeká na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem a víc než kilometrová kolona se tvoří na příjezdu do Liberce od Hrádku před omezením u sjezdu na Staré Pavlovice. A mezi Libercem a Turnovem se stojí v obou směrech před Hodkovicemi nad Mohelkou. Z dopravy všechno, slibovaná poetika je tady. Dobře dojďte, agenti!

pracovat.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, dobré ráno.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Dneska jedeme téma, které dokáže potěšit, ale i zdramatizovat den, výročí, svátky, narosky, dokonce i datumy svateb. Někdo to má v hlavě, prostě matikář, jiný si nepamatuje ani vlastní narozeniny. Zuřivý reportér si k tomu připravil malý partnerský test. Aleši, povídej, jak to u vás probíhá?
2: Impulzovi, krásné dobré ráno ze středočeské obce Nižbor a tady jsem potkal pár, jenom se zeptám, dobrý den, já jsem Aleš, můžu křesní jméno?
3: Helena.
2: Heleno, Aleš, těší mě.
4: A já jsem Karel, dobrý den.
2: Zeptám se, Karle, jste manželé, partneři, kamarádi?
4: My jsme manželé. No.
2: Manželé, tak začnu u Heleny, protože vy jste žena, máte přednost. Heleno, věděla byste, kdy má Karel narozeniny?
3: Ano, 20. dubna. 47.
2: Dobře, je to Karle?
4: Tak strefila se manželka, je to správně.
2: No a teďka vy víte, kdy má vaše paní narozeniny?
4: Taky vím, no. V únoru, 15. února 50.
2: 1950. Dobře, tak a teďka vlastně začnu, ještě budu u vás, protože u chlapů to je trošku horší tady ty věci. Jestli pak víte nějaký výročí vaší svatby třeba, nebo seznámení, nevím, co slavíte.
4: Ale to vím, no, 53. budeme slavit to už, výročí svatby. No.
2: To je, máte to datum?
4: A to datum bylo, jestli se nepletu, 15. dubna. 74.
2: Tak, je to tak?
3: No, je to tak.
2: Oslavujete to nějak?
3: No, neoslavujeme.
2: Jakože není co? Nebo?
3: Není co slavit.
2: Jako přinese Karel aspoň kytku?
3: No, občas se trefí.
2: Ne vždycky?
3: Ne, vždycky ne.
2: Dobře, ale víte, tak a je to správně teda, jo, to datum?
3: Ano, je to správně.
2: Máme Impulzový další pár, který ví, kdy má ten druhý jeho protějšek narozeniny a kdy se dali dohromady. Mějte se krátce, ať se vám daří a hodně šťastných let.
4: Tak, hezký den, přejeme, naschranou.
2: Naschranou.
0: Naslyšenou a přejeme krásné výročí. A co vy? Nepřipomněl jsem vám náhodou, chlapi, milé dámy, že máte výročí? Zrovna dneska? Že jste na to zapomněli? No tak mi poděkujte, aspoň ne. Krásné dobré ráno do celého Česka. Tak co, zazdili jste někdy výročí? Pamatujete si to vůbec? Nebo jste tým Honza, který si nepamatuje ani co bylo před 5 minutama? Jako Dory?

0: Posluchačka Tučita píše, že si pamatuje všechny narozky, výročí i rodná čísla dětí, i manžela, blízkou rodinu i telefonní čísla. Nevím, jestli je to tím, že jsem vyučená prodavačka, ale ta čísla ke mně prostě patří. Napsala nám naše posluchačka na radio WhatsApp. Jo, jste skvělá manželka prostě. Věřím tomu, že váš vztah je funkční bez jediného mráčku, protože tohle jsou ty nejlepší manželky na světě. Krásné dobré ráno vám přeji, Honza Daněk, přeji dobrý den Simplusu do celého Česka, od Aše až po Hrčavu, od Šluknova až po Břeclav, dokonce i do Vyškova na Moravě, kde máme Roberta, který teďka má jasnou oblohu a hlásí 20 stupňů Celzia. Napsal nám to na náš WhatsApp s číslem 605 222 007. Na slunečném pobřeží je právě v tuto chvíli náš další posluchač. Je to Zdeněk a napsal, že tam mají 24 stupňů Celzia, a to v 8 hodin ráno. Děkuju moc krát, díky všem, kteří píšou o počasí na naše číslo. Jinak dneska má být léto, teploty mezi 29 až 33 stupně Celzia. I vy můžete kouknout teďka na teploměr a nahlásit nám počasí přímo sem k nám do Impulsu, budu moc rád.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Turista v Mexiku ptá se místního obyvatele. Dobrý den, jsem rád tady v Mexiku, líbí se mi tady. Jak se vám tady žije? A špatně, moc špatně, nic tady neroste, nic neroste. No počkejte, co když se zaseje kukuřice? No když se zaseje, to je něco jiného.
3: Právě vychází letní dvojčíslo týdeníku Téma. Mapa bolesti zad. Primář Hradil o tom, jak porozumět signálům těla a co na různé bolesti zabírá. Plus 9 dalších velkých rozhovorů. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Minutu po půl osmé jsou to zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Naši fotbalisté prohráli na mistrovství světa s domácím Mexikem 0-3 a ze skupiny nepostoupili. Zastupitel hlavního města a kandidát na primátora Ondřej Prokop oznámil rezignaci. Provoz pražského metra na lince B se po srážce soupravy s člověkem opět obnovil. Zemětřesení ve Venezuele mají zatím 32 potvrzených obětí, odhad je ale mnohonásobně vyšší. A Francie hlásí první případ eboly, projevila se u lékaře po návratu z Konga.
0: Zimné ráno, pamatujete si výročí, víte, kdy se narodila vaše paní, kdy jste se seznámili, kdy máte svatbu. A naopak, milé dámy, co vy, jste na tom vždycky dobře? Ženy jsou na tom o poznání lépe, jak jsem zjistil dneska z vašich reakcí na WhatsAppu.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: No chlapi, kdybyste náhodou na to výročí zapomněli, přijďte prostě jednou hodně domů, puste Elány tuhle písničku, Přitulte se k pani a řekněte: znova sama dotkni.
12: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

0: A jestli nezemřeli, žijí šťastně až dodnes. To by mohlo zafungovat, ne? Jenom písnička k výročí. Poslucháte Halo, tady Impulzovi. Včera měli Honzové svátek, já na to úplně zapomněl, protože se znám. Já si výročí a narosky a datumy prostě nepamatuju. Někteří lidé ovšem mají v hlavě dokonalý kalendář. Jaký jste typ vy? Zapomněnka nebo všechno vím? Pamatujete si svátky i narosky? Zapomněli jste někdy na něco důležitého? Volá nám Martina a já přeju hezké ráno.
1: Narozeniny si samozřejmě pamatuji já, můj partner nikoliv, ale o to větší sranda je, když se bavíme, kdo kdy má narozeniny a jestli jsme poslali přání a nebo nějaký dárek.
0: Volá Benjas.
2: Tak já se svou druhou manželkou teď v pondělí 22.6. jsem oslavil 13 let od svatby, jinak jsme spolu 16 a jako dárek jsem od ní dostal nový prstýnek, protože s tím prvním jsem otvíral lahváče, takže byl ozobanej, vohlej.
0: No vidíte, má vás ráda a to je důležité. Volá Milan.
3: Abych na to nezapomněl, tak jsem si manželku vybral s datumem narození 9.9. Vzali jsme se 11.11.
0: A je to, máte klid, tohle se vážně dobře pamatuje, souhlasím. Další reakce.
4: S manželkou jsme měli první rande 1. května 2012 a svatba byla 14.2.2015.
0: Nechcete to taky nahrát přes radio WhatsApp jako hlasovku, aby to paní slyšela? A? Dobrý nápad, co?
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.

0: Joe.
1: Cut na Joe. To je taky jako písnička nesmrtelná. Posloucháte Halo tady Impulzovi. Doufám, že vám to jede do noty všecko. A možná to půjde dneska i v Halo tady Impulzovi. Co myslíte? Co? Padne tam ještě na poslední chvíli Betánu jackpot 100 000 nebo zase smolík? To nechci, radši to ani nepřivolávám. Trojnásobek by stačil. I krásných 30 000 prostě potěší. Dneska v Halo tady Impulzovi naše kolo se hraje, teda tohle kolo se hraje ještě dneska a v pátek. Pak trošku pročistíme systémy a hned začneme nové kolo hry Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
1: Na Impulzu je připravená doprava.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě osobního auta s vlakem je stále omezený provoz na 35 u Zašové. Je to mezi Rožnovem a Meziříčím. Postojíte si v obou směrech, počítejte s tím. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Velkou Bíteší a 196. kilometrem. Ucpaný je příjezd do Brna po bratislavské D2 od 2. kilometru. Profici z Global Assistance hlásí taky ucpaný Pražský okruh, a to ve směru do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Ve směru na letiště je zdržení mezi Zbraslaví a Barandovem. V Praze se stojí na příjezdech Barandáku ve směru na Smíchov, ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholi a v Liberecké do centra. No a v obou směrech jsou kolony před Hodkovicemi nad Mohelkou a je to mezi Libercem a Turnovem. Dopravy by to v tuto chvilku stačilo, kdybyste měli nějakou doplňující informaci nebo úplně novinku, tak ji klidně můžete nasdílet přes apku Rádia Impuls a my ji hned odvysíláme.
2: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
1: Dneska si vás trošku pan profesor prosvičí z hudebních znalostí. Nebude to klasická hudebka jako ve školní lavici, bude to taková velmi zajímavá storka a chyták o jedné české, vlastně česko-maďarské písničce. Slyšíte dobře? Počkejte si hned po písni.
3: Mám

0: totiž plán.
1: Milí posluchači, tady jsou Impulzovy, je minutka po 7:45. Máte minutku?
2: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti. Je tu hudební výchova a mě od rána zní v uších krásná balada zpívaná Alešem Brychtou Dívka s perlami ve vlasech. Ano, táhle písnička se povedla, ale Aleš Brychta si ji vypůjčil z repertoáru jedné zahraniční kapely. A tady je moje otázka. O jakou kapelu šlo a ze které země pocházela? Dnes to byla taková hudebka pro pamětníky. Pokud jste jí jmenovali maďarskou skupinu Omega, tak to máte správně. Nejsem si ale jistý, jestli teď správně pojmenuju skladbu v originálu. Jmenuje se totiž Děňhajulán, což v překladu znamená něco jako perlovlasá dívka. Tak zas tak daleko od originálu Aleš Brychta není. Pro dnešek končíme a Maďaři mi doufám výslovnost odpustí. Váš pan profesor.
2: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
1: No, jaký bychom to byli rádio, kdybychom Děňhajulán nepustili, když o tom profesor mluvil, že jo? Mimochodem, pokud byste si chtěli procvičit mozkové závity, tak na našem webu najdete fakt parádní otázky. Možná jsem tam i chytáčky, ale taky úplně jednoduchý věci. A na pár sekund nebo na pár minut se můžete vrátit do školních lavic. Mrkněte se na náš nový web www.impuls.cz. No a tady je Děňhajulán, nebo chcete-li Dívka s perlami ve vlasech a Aleš Brychta.

Víte to, že to dneska padne v Halo tady Impulzovi, sledujte prosím neustále naše vysílání a protože jsme dneska ještě o 100 000 nevolali, dneska se ptáme, jestli si pamatujete výročí nebo jestli jste to někdy zazdili, jestli jste tým zazdínek nebo pamatovák. No, ozvat se můžete teď hned přes radio WhatsApp 605 222 007. Mám tady hezký příběh naší posluchačky Evči, která si to pamatuje. 13.7.84 manžel promoval, do roka a do dne jsme se vzali po 5měsíční známosti. On je jedináček a Evča je z 11 dětí. Nikdo nevěřil, že to spolu dají a teď přichází pointa, držte se. Jsou spolu 41 let. Páni. Rodina blahopřeje a posílá písničku. Bonnie Tyler pro vás, pro všechny, kteří jste spolu třeba i 50. Ať to dál vydrží. Krásné dobré ráno.

0: toho, že se ptám, jestli si pamatujete výročí, anebo jste zazdínci, tak v pozadí našeho rána samozřejmě pořád jako mluvíme o tom smutném příběhu, jak tři minely znamenají konec fotbalistů na mistrovství světa. Nedá se nic dělat, je to sport. Posloucháte Hello, tady Impulzový Honza Daněk, zdraví všechny a posílám vám krásných 33 stupňů a sluníčko.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčov.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Partnerem českého mejdanu je Baumax. Vše pro dům, byt i zahradu. Baumax. Nízké ceny každý den a ještě něco navíc.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Koubek chce i po výbuchu na šampionátu trénovat reprezentaci. Lídr Anona primátora Prokop oznámil rezignaci. Nová zelená úsporám znovu startuje. S 8 hodinou jsou tu další zprávy. Dobrý poslech přeje Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Trenér Miroslav Koubek odmítá svůj konec u fotbalové reprezentace. Po vypadnutí národního týmu na mistrovství světa už ve skupině neuvažuje o tom, že by na funkci rezignoval. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné ráno.
5: Hezké ráno. Trenér Koubek po prohře s Mexikem 0-3 prohlásil, že má smlouvu a z boje neutíká. 74-letý kouč připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré. Věří ale, že se mužstvo může zlepšovat. Koubek má smlouvu ještě na 2 roky, tedy i pro příští mistrovství Evropy. Za klíčový na tomto turnaji označil trenér zápas s Jihoafrickou republikou, kdy naši fotbalisté přišli o vítězství až v závěru. Neúspěšné vystoupení na světovém šampionátu hodnotil v české televizi také kapitán Ladislav Krejčí. Slova hledali jenom těžko.
6: Převládá velký zklamání. Mrzí mě to, mrzí nás to všechny. Ten zápas první poločas, si myslím, snesl nějaký kritéria. Bylo tam vidět zlepšení. Neříkám, že to bylo tak, jak bychom si představovali, ale nějakým směrem jsme se ubírali. V druhém poločas se ty misky vakce přetočily na jejich stranu. Beru to jako mou zodpovědnost, jelikož v té situaci na 1-0 jsem snažil jsem se být co nejvíc důrazný, ale nestačilo to.
5: Naše reprezentace startovala na mistrovství světa po 20 letech, stejně jako v roce 2006 v Německu i na americkém šampionátu končí ve skupině. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: Ondřej Prokop skládá zbraně. Zastupitel hlavního města a kandidát na primátora dnes oznámil, že končí ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebude kandidovat.

0: Podle svých slov se hon na jeho osobu a rodinu stal v médiích každodenní rutinou. Prokop čelil v posledních týdnech kritice. Několik svých bytů neuvedl v majetkových přiznáních. Pochybnosti panovaly i o jejich financování. Vysvětlení po něm požadoval i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Prokop přiznal, že udělal formální chybu, odmítl však, že by se pokoušel majetek skrývat. Používání klimatizace je bezpečné. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekla praktická lékařka Ludmila Bezdíčková. Česko prožívá vlnu tropických veder. Klimatizace je tak jednou z možností, jak se schladit. Lékařka Bezdíčková v tom problém nevidí. Musí se ale používat s rozumem.
1: Takže je takovéto horko a disponujeme kvalitní klimatizací, která je revidována, ať už je to doma nebo v autě, tak určitě klimatizace je vhodná, výhodná, protože snižuje tu teplotní zátěž toho organismu. To nastavení té teploty je vhodné nedělat úplně na tu nejnižší teplotu, aby ten teplotní rozdíl nebyl tak vysoký.
0: Lékařka ve vysílání také apelovala na dodržování pitného režimu. Vyhnout se ale máme alkoholickým nebo slazeným nápojům. Obzvláště opatrní by měly být v těchto vedrech chronicky nemocní děti a seniori. Zelenou dostává opět program Nová zelená úsporám. Dnes v 10 hodin dopoledne otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určená pouze zranitelným domácnostem v programu Light. Ty mohou žádat o přímou dotaci ve výši až 400 tisíc korun. Ostatním domácnostem ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúroční úvěr na dílčí i komplexní renovace. Příjem žádostí potrvá do 31. října nebo vyčerpání alokace. Ve Venezuele platí po silných zemětřeseních stav nouze, vyhlásila ho prozatímní prezidentka Rodríguezová. Podle amerického prezidenta Trumpa si událost vyžádala zničující počet obětí, potvrzených jejich zatím 32, zraněných 700. V zemi se zřítilo několik budov, kvůli škodám je uzavřené hlavní letiště. Otřesy měly sílu až 7,5 stupně a patří podle místních úřadů k nejsilnějším zaznamenaným za více než 100 let.
2: Sport.
3: Já jsem tam neměl dávat ten sportík, že? Já jsem nevyškrtnul. No a já jsem se tady začal totiž do jedné SMSky od Michaely, která si pamatuje rodná čísla dokonce i své tchýně. To je neskutečný, jak jsem to četl, tak si říkám, je toto vůbec možný, abych to uvedl na pravou míru. Dneska se ptáme, pamatujete si datumy a výročí? Je to fakt neuvěřitelný, dokonce si pamatuje i narozeniny dcery, výročí a tak dál a vždycky manželovi všechno lehce dopředu připomene. Takže tento nikdy neprojede. Skvělá manželka.
4: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: jste někdy výročí svatby nebo narosky vaší paní nebo vašeho manžela. Posluchačka Hanka volá na dnešní ranní téma. Dobré ráno, Hani.
1: Včera jsme měli 37 let od svatby a naše pomůcka, aby jsme na tento den nezapomněli, je po půl roce na Vánoce. A to fakt funguje, už nikdy není průšvy. Tak pěkný den vám přeji.
0: Haničko, díky. A volá nám Šárka?
2: Já si pamatuju asi naprosto všechno a co si nepamatuju, tak na to mám kalendář, kde si všecko zapisuju. Nicméně mám kolem sebe štěstí na lidi, kteří si nepamatují vůbec nic, takže si mnohdy připadám jak takový ten, který ví naprosto všechny kraviny kolem sebe, co se v životě událi.
0: Další reakce.
3: Náš svatební den si pamatuju, protože jsme se brali 1. dubna a na to se nedá zapomenout, protože je to apríl.
0: Přesně. Tak se vždycky nějaký spodobně s něčím. Další Hanka.
4: Já jsem od malička měla takovou zvláštní funkci nebo moc nebo schopnost, že si pamatuju, kdy jsem s kým mluvila, co měl na sobě, co rád jí, kdy se narodil a samozřejmě adresy i telefonní čísla.
0: Neskutečný.
4: Spousta lidí mě za to nemělo rádo, protože říkali, že to není možné. Mám to dosud, takže když jedu autem do Ostravy nebo kamkoliv a potkám nějaká auta cestou, tak vím, aha, jede soused, to je kamarádka, ti mají nové auto, podle čísla aut rovněž poznám lidi.
0: Neskutečný, Hanko, tak nevím, jako, jde z toho strach trošičku, malinko.
5: Dobré ráno, Honzo.
0: Ahoj.
5: No, co se týká výročí, to já si všechno pamatuju, narozeniny, svátky. Problém je jinde.
0: Kde?
5: V den, v tu chvíli, kdy to je, když si vzpomenu. Pokud okamžitě nezareaguju, nenapíšu, nezavolám, něco neudělám, tak si to v hlavě podvědomě odškrtnu, jakože hotovo. A pokud to neudělám hned, no tak pak zapomenu popřát.
0: Tak hlavně, že si to pamatujete. Hlavně, že to je všude poznačený a vyznačený vytučněný kalendářík. No jo, no, prostě někdy to člověk jako projede, ale já jsem vážně zapomněná, já jsem zazděl i svůj včerejší svátek v podstatě a o to víc mě potěšilo, že se spousta lidí vzpomněla, napsala pár hřejivých slov. Ahoj Honziku, už jsi sváteček. No tak to víte, že jsem si dal pár skleníček Bruta včera i tady v redakci s kolegou Honzou Kurčikem.

0: Posloucháte Halo tady Impulzovi, přes Facebook přenášíme volání v Halo tady Impulzovi. Trdlil jsem za mikrofonem a jsem udejchaný. To je strašný to stáří. Posloucháte Impulzovi, já to vytáčím. Jo, kež by padl Betano jackpot a udělal bych někomu radost 100 000. Kámo, jako já bych měl radost. Druhý zazvonění.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: No to víte, že jo, tady je Honza Reněk, ahoj.
1: Ježiši, dobré ráno.
0: Dobré ráno, výhra. Je tam 10 000 a já mluvím s Lenkou.
1: Ano.
0: A Leničko, ahoj, vítejte ve vysílání, ahoj. Jak se máte?
1: No teď úžasně.
0: Já jsem teď tady za mikrofonem, tancoval jsem na písničku, jsem ještě zadejchaný. To se mi nestávalo dřív, tohle to je hrozný, toto. Leni, máte radost 10 000?
1: No, ohromno.
0: Bomba, takže. A mám zatočit kolem, nebo radši zůstat na té desítce, ať tam
1: já
0: nepadne smoláč? Co když tam padne ten smol? Mně se zdá, že to nějak jako někdo zaklel to kolo, že tam padá smoláč furt.
1: Tak ho dneska odklejeme.
0: Ale běda, jo? Běda, je, nesmíte se na mě zlobit. Já tam jdu k tomu kolu, jo? Tak zatím moderujte chvilku vy, prosím.
1: Dobře, jo? Dobře.
0: Je. Přišel jsem ke kolu.
1: Ano.
0: Chcel jsem obejít stůl, už se slyšíme zase, dobrý je to.
1: Ano, ano.
0: Mám nervy, proč já musím zůstat na závěr tohoto kola, jako sám ve studiu Klárinka na dovolený, tímto je zdravíme, čekovala Instagram před malou chvílí. Holka všechno sleduje z tohle hádka, jo. Takže 3, 2, 1, já tam jedu, jo.
1: To teď ukážem.
0: No, já nevím, já to fakt nevím, jo, ale
1: to nevadí.
0: Zatočil se. Co? Zůstal tam základ, helečte, ale je to centimetr od toho Betano jackpotu.
1: Yeah.
0: Centák, normálně centák, zabrali jste to, zaberte to ještě jednou lidi, co jsou na Facebooku, ať to viděj. Ježiši, Leni, jak já bych vám rád to prostě jako, no ale zůstali jsme na těch 10 000, jo?
1: Taky krásný.
0: To je super, ne? Krásný. Jako co, člověk má vyžít s málem, ne? Tak dobře, tak jo. Mám radost, odkud jste, Lenko?
1: Od Prostějova.
0: To znamená Olomoucký kraj, že jo, je to tam?
1: Ano.
0: To znamená, že jsme nahané, že jo?
1: Ano.
0: A jak se tam žije, je to fajn všechno?
1: Krásně se tady žije.
0: Jo, já to tam mám rád, Olomouc je nádherné město, prostě mimochodem taky. A kousíček je to do Vyškova, co by kamenem dohodil.
1: Přesně.
0: A zbytek došel pěšky a tak dál, co si budeme. A do Brna taky, když to švihnete po dálnici, že jo, na shopping, jako ta znám, ne. Mějte se nádherně, ať se vám daří, rád jsem vás slyšel. Nemáte za co a příštím kole se nezapomeňte taky přihlásit, jo, papa?
1: Ano, děkuju.
0: Mějte se nádherně, ahoj. Tak jo, partnerem hry je Betano, skoro to tam padlo. No, chápete to, lidi? Jenom lehčí úhoz, kdyby tam byl. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Bíteší a 106.90. je přerušovaná kolona. Zdržíte se. V obou směrech se stojí na průtahu Libercem před sjezdem na Pavlovice. Dále z Liberce do Turnova je kolona v obou směrech před Hodkovicema. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zlíčinem a Ořechem. Plná je i plzeňská D5 před Prahou. Ve směru na letiště je na okruhu kolona mezi Jesenicí a Barrandovem. Dvě osobní auta se srazila také na sjezdu z D11 na Pražský okruh směrem na Černý most. Kolona měří přes 4 kilometry. A přímo v Praze se zdržíte ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholi a na příjezdech k Barrandovskému mostu ve směru na Smíchov. A je to... Vydržte to. Dejte si. Zesilte si písničku a vydržte to v koloně.
2: Zachráň ma skôr.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, Mac, jeho písnička se synem a hned po ní Plameny lásky od Fancyho. Dneska se bavíme, jestli si pamatujete, ptám se, jestli si pamatujete té výročí, svátky a svatby.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Někdo na to má hlavu, někdo zapomene i tu svoji a Aleš si připravil partnerský test. Alo!
2: Impulzovi dneska po třetí vás zdravím ze středočeské obce Nižbor, tady kousek od Berounky, a potkal jsem tady moc hezký, milý, mladý pár. Začnu u dámy, já jsem Aleš, můžu křestní jméno?
3: Kamila.
2: Kamila a Filip. Filip, tak těší mě, Kamilo a Filipe, takže začnu tady u partnera. Vy jste manželé nebo spolu jenom chodíte?
3: Manželé.
2: Manželé, takže mě zajímá, věděla byste datum narození vašeho manžela?
3: Jasně, 30.10.1986.
2: Máte vůbec s tím nějaký problém?
3: Vůbec.
2: Vůbec. U všech lidí okolo sebe si pamatujete?
3: Rodinu jenom.
2: Jenom rodinu.
3: Mm-hmm.
2: Jo, tak to stačí.
3: A nejbližší přátelé.
2: Tak to je docela dobrý. Tak Filipe, datum narození ženy.
4: 7. května 1989.
2: No a vy s tím máte jaký problém?
4: Obrovský, pamatuju si jediný datum.
2: A to je?
4: To je manželka.
2: A svoje asi.
4: A svoje.
2: Já to mám teda podobně. Mám ještě mámu, ta má datum 6. ledna na Tři krále, to se dobře pamatuje. A ostatní už se nepamatuju, taky někoho. Tak dobře, zkusím zase uchápat tady, protože ženy tady to mají většinou víc zmáklý, takže výročí nějaký, já teďka nevím, svatby nebo seznámení, co jako je vám bližší, tak to byste věděl.
4: 22. dubna 2016.
2: Dobře, a tak ten den tam je, takže ta kytka přistane vždycky, asi
4: ano,
2: ne.
4: Ano, ano.
2: To je vstup do manželství, anebo začátek vztahu.
4: To jsme se poznali.
2: Poznali.
4: Poznali.
2: Dobře, takže teďka, kdy jste se vzali?
0: Datum.
4: Je to na prstinku, tak jo. Já to kontrolsky s prstinku.
2: Ale v hlavě to není,
4: nemám
2: tak aspoň hlavě, něco. Dobrý, tak to je super.
4: Já si to nepamatuji.
2: Nedá se nic dělat. A Kamila to ví?
3: 11.8.2020.
2: No, tak ty holky to vždycky vědí, jo. Takže Impulze, vidíte to, konečně jsem našel nikoho, kdo zaváhal aspoň u toho teda, že neví datum svatby, jo. Tak. Se chlapi, to je v pořádku, jo. Tak Impulzovi, hezký den, dobré ráno a zase někdy ahoj a víte se hezky, čau.
0: Ahoj všem. Tak je to na prstínku, jo, takže hele, sundejte prstínek. Taky jsem sundal teďka, koukám. On už je to ošoupaný. Dobře, tak pomocníci jsou sdílené kalendáře, aspoň to doporučují dneska skvělé manželky, které píšou na Radio WhatsApp 605 222

0: Příjemné ráno.
1: To startujeme s teplotami mezi 20 a 23 a nebe jako vymalované. Dopoledne rychlý nástup tepla 25 až 28, pořád bez mráčku. Odpoledne to vystřelí na 31 až 32, obloha skoro prázdná, déšť 0. Večer drží teploty kolem 30, takže to bude na tričko až do noci. A možná, když to bude, na pár příjemných letních drinků. Ať už alko či nealko, ovšem s alkoholem to nepřeháníte. Tak, to bylo počasí od Honzy. Krásné ráno.
2: Právě vychází letní dvojčíslo týdeníku Téma. Mapa bolesti zad. Primář Hradil o tom, jak porozumět signálům těla a co na různé bolesti zabírá. Plus 9 dalších velkých rozhovorů. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
7: BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce. Navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: 3 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Naše fotbalisté v závěrečném utkání skupiny na mistrovství světa prohráli s Mexikem 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. V Českém Švýcarsku platí vysoký stupeň nebezpečí požáru, lidé mohou jen na stezky. Premiér Babiš potvrdil, že ministerstvo zahraničí dnes pošle žádost o rozšíření do delegace na summit NATO o prezidenta. Odvolací soud v Pardubicích zamítl další 3 stížnosti na vazbu v souvislosti s teroristickým útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. A izraelský premiér Benjamin Netanyahu po roce a půl dokončil svou výpověď v procesu, ve kterém čelí obžalobě z korupce.
1: Povedlo se vám někdy zazdít výročí svatby nebo narosky? Pak jste zazdínek, anebo jste tým pamatovák, že víte všechno, dokonce i datum narození a narosky vaší tchyně? Neskutečný. Pojďme to rozebrat v ranním tématu. Ozvěte se třeba přes aplikaci
13: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
1: A nebo ještě stihne ten hrát hlasovku přes WhatsApp.
14: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznat.

0: jste typ, který si pamatuje data různých výročí, nebo typ, který je zapomíná? Hlásí se Zuzanka.
1: Zdravím, Impulzovi. Ahoj. Svoje výročí zapomínám záměrně. Proč oslavovat, že jsem zase o rok starší? Bohužel okolí a média nezapomínají. Letos jsem byla přesvědčena, že se mi podařilo utajit své 74. narozeniny a šup ho. Impulzovi to hodili do éteru, takže jen co jsem vyšla ven, zastavila mě paní a povídá: paní Bubílková, já jsem tak ráda, že vám mohu osobně popřát k těm 84. narozeninám. Aspoň kdyby řekla, že na ty roky vypadám dobře, ale nic.
0: Zapomněla jste někdy na něco důležitého?
1: Letos jsem zapomněla na synovi narozeniny a v květnu jsem zazdila třetí narozeniny nejmladší vnučky. Synovi je to jedno, protože ten nejenže neví, kdy jsem se narodila, ale minulé ho dokonce překvapilo, kolik mi už je. Ale snachu jsem musela odškodnit. Poslala jsem jí velkou zlatou minci. Odpustila mi a dodala, že mohu zapomínat častěji. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Dobrý, ne. Takže jestliže jste zapomněli, dámy pánové, odčiňte to třeba kouskem zlata. To vyjde, to by šlo.
2: Zdravím vás v radiu. No já vůbec si nic nepamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsem jednou šel s malými dětmi k lékaři a když se ptali, kdy se narodili, jo, třeba kluci, tak jsem jenom řekl, ten jeden na jaře a ten druhý na podzim. A vůbec jsem si ale tu dobu, jo, v tu chvíli, vůbec jsem si nevzpomenul na jejich narození.
0: Já jsem v tomhletom taky Lojza, takže jsem váš tým. Mimochodem, Radka psala, že je chodící kronika, pamatuje si významná data a má s manželem sdílený kalendář, kde to všechno vyskočí. A takhle to, milé dámy, paní manželky, musíte dělat. A Miluška má zase všechno ideální v životě, napsala na náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007. Chodili jsme s manželem půl roku, vzali jsme se, momentálně jsem spolu na dovolené v Itálii, kde jste mi připomněli, že jsme spolu právě 57 let. Přejeme vám krásný den a tomuhle tomu se říká ideální vztah. Pozdravujte tam. Buongiorno.

0: 14 dnů bez Klárky, Daněk jede bomby. Každé přední ráno mezi 5. a 9. Pojedem je zase zítra. A zítra už máme páteček. Ale hej, těším se na to. Vlastník Konec dorazil do studia. Ahoj, kamaráde.
1: Ahoj, Daněk je sám spokojený, jemu to dej, mu to šlape.
0: No dovol, jako kdyby mi to s Šedovou neklapalo, nebo co s ním
1: ne,
0: chtěl klape, teďka říct.
1: Klape, jako. Ale jsem si říkal, že budeš smutný, že budeš plakat, ale ty si to užíváš.
0: Kamo, já tady nejsem placený od toho, abych plakal do vysílání, ani ty ne, jo? Takže tak, takhle bych to viděl, jo?
1: Já jsem chtěl potěšit, udělat ti radost, čověče.
0: No tak jako... Tak,
1: ty reaguješ jak hysterka, čověče.
2: Taky se ne.
1: Jo, to je vlastně pravda, ty jsi mega hysterka, to je pravda.
0: Posloucháte, halo, tady jim blze na vlastní konec za chvilku vtip. Já jsem se tě chtěl, ale na něco se ptát. Jo, pamatuješ si výročí? Pamatuješ si výročí?
1: Nevím, počkej, výročí, data.
0: Hele, to, nevím. Na a takhle data, odpovídalo hodně chlapů dneska.
1: Na data jsem velmi, velmi špatný a vždycky ten, kdo je mi nejblíž, tak mi to připomíná. Díky bohu jsem měl pár takových lidí a s brachou, třeba mým, s Lukášem, máme dohodu, že vždycky mi připomíná, co kde a jak, protože hold, jsou věci, jak ty seš hysterka, tak já na některé věci talent nemám, tak potřebuju dobré lidi kolem sebe, kteří mi pomůžou.
0: Přesně, chce to tým a tohle dneska manželky, sdílené kalendáře, mužům to tam nenápadně všecko do těch datumů a políček nasázejí a oni pak vědí, kdy mají děti narostky, kde se vzali, kde se potkali, vědí úplně všechno. A o tom to je, za chvilku vlastní jeho for.
3: Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Impulzáci, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Hodně plná je D1 před Brnem ve směru z Prahy mezi Bíteší a 196. kilometrem. Profici z Global Assistance hlásí kolonu na pražském okruhu směrem na letiště mezi Vestcem a Ořechem. Ve směru do Modletice zdržíte mezi Zličinem a Jinočany. Stojí se také na plzeňské D5 před Prahou od 6. kilometru a v Praze se stojí na příjezdech k Barandňáku, ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholi a v Liberecké směrem do centra. Nehoda 3 osobních aut pak překáží i na D8 na 7. kilometru ve směru do Prahy a doprava tam zpomaluje. A je to... A už nic nechci.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.
1: Jeden z největších moderátorských miláčků, Vlasta Korec, právě teď za mikrofonem.
3: Já ti řeknu for, jdeme na to. Čerstvý tatínek přiběhne s obrovskou květinou do porodnice. Přiběhne za sestrou, říká: dobrý den, sestři, prosím vás, jak to dopadlo? Maminka je v pořádku, je to dobré. No a zatím je to chlapeček.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.
1: Vlastní Korec za chvilku, ale my ještě po písni od Václava Neckáře připomeneme halo tady Impulzovic.

0: Fešák, fešák. Za chvilku tady máte fešáka Korce, ale ještě předtím. Upozorňuji vážené milovníky drobného hazardu, že naše kolo, kde se točí Betáno Jackpot, finišuje zítra, točíme naposledy, dneska jsme točili taky a byl jsem, lidi, půl centimetru od Betánu Jackpotu. Leni, máte radost 10 000?
1: Ohromno.
0: Bomba. 3, 2, 1, já tam jedu, jo?
1: Tak to teď ukážem.
0: No, já nevím, to, já to fakt nevím, jo? Ale
1: to nevadí.
0: Zatočil se. Hysterka. Co?
1: Co?
0: To samé. Ne, zůstal tam základ. Helečte, ale je to centimetr od toho Betánu Jackpotu. Ježiši, Leni, jak já bych vám rád to prostě jako, no ale zůstali jsme na těch 10 000, jo? Já jsem to tam málem dotlačil očima, ale jak správně vlastník definoval, hysterka. Prostě aspoň jsem si ulevil, protože jak rád bych vám poslal těch 100 000 na účet, ani si to nedokážete představit. Teď si asi říkáte, no jo, nedáváš ze svýho, to se ti to říká. Vlastní konec, pokračuje ve vysílání Rádia Impuls. Impulzovi zase zítra, teď zpívá Alex Warren. Užijte si den, bude 35, dávejte na sebe pozor, dobře pijte. Ahoj. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: čtvrtek, 25. červen, myslím si, že od dnešního rána se mistrovství světa ve fotbale začnu konečně užívat. Už se nebudu trápit. Vítek Zábranský ve studiu, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kateřina Palajová.
2: Ahoj.
0: Ale to, že jsme prohráli, přece tím svět nekončí. Pojďme dál, pojďme si užít dopoledne na vlnách Rádia Impuls. Začnu informacemi o počasí. Bude jasno během dne, místy přechodně až polojasno. Teploty, poslouchejte dobře, 29 až 34. O víkendu očekáváme 40. Ale my to dáme, ne? Jsme přece velký.
3: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
4: Vlasta Korec. To je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
5: Národní tým čelí po konci na šampionátu kritice. Česko nabízí Venezuele pomoc po zemětřesení. Chudobou je u nás ohrožených 300 tisíc dětí. Je 9 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Fotbalová reprezentace schytává za vystoupení na mistrovství světa kritiku. Národní tým získal v základní skupině jediný bod a po prohře 0-3 s domácím Mexikem balí kufry. Reakce si pročítá reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Projíždím si diskuzi na zpravodajském portálu iDnes.cz. Karel Novák píše, že je moc dobře, že ta ostuda skončila. Petr Kaufner si myslí, že facka našemu fotbalu prospěje. Otázkou ale zůstává, jestli si z toho někdo vezme ponaučení. Některé komentáře jsou ale smířlivější, poukazují na to, že už jenom účast na šampionátu je úspěch. Kritika bije do očí také z titulků na zpravodajských webech. Realita nám nastavila zrcadlo, cituje i dnes kapitána Ladislava Krejčího. Češi ve skupině končí s jedním bodem a s ostudou balí kufry, píše Sport.cz. A ještě titulek na serveru Seznam zprávy, ostuda na závěr, čeští fotbalisté dostali přesně to, co si zasloužili. Nad svým vystoupením se zamýšlí i sami fotbalisté. Na hlubší problémy v rozhovoru pro Českou televizi poukázal obránce Vladimír Coufal.
7: Celkově musíme hráče vychovávat jinak, než vychovávali naší generaci, a nemyslím si, že Mexičani, když se jich zeptáte, kolik jich běhalo po lese dneska na tom hřišti, tak jak jsme trénovali my, nebo jak trénujou tak individuality, tak si myslím, že to je něco jiného.
1: Naše reprezentace uhrála ve skupině jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Znamená to poslední místo a po třech zápasech na turnaji končí. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
5: Česko je připravené poskytnout Venezuele okamžitou humanitární pomoc. Na síti X to uvedl premiér Andrej Babiš. Zemi zasáhla v noci na dnešek dvě silná zemětřesení. Podle prozatímní venezuelské prezidentky Rodríguezové zemřelo nejméně 32 lidí. Bilance bude pravděpodobně stoupat. Americká geologická služba dříve odhadla, že obětí může být 10 až 100 tisíc. Zraněných je zatím 700. V Česku je zhruba 300 tisíc dětí ohrožených chudobou. Pouhých 106 korun na osobu a den zůstává průměrné samoživitelce s jedním dítětem po zaplacení základních potřeb. Z této částky musí zajistit oblečení, dopravu, zdraví a vzdělání dítěte. Znevýhodnění pak ovlivňuje děti i po dosažení dospělosti. Může se podle serveru novinky.cz promítnout do

0: nižšího vzdělávání, horšího uplatnění na trhu práce a budoucích nižších příjmů. Podle Centra ekonomických a tržních analýz každý rok vstupuje do dospělosti skoro 600 tisíc dětí, u kterých nižší vzdělání souvisí se znevýhodněným prostředím. Práce ve vedru má hranice. Maximální teploty na pracovišti vymezuje zákon. Teplotní limity musí zaměstnavatelé dodržovat, případně je nějak kompenzovat. Třeba zajistit pracovní přestávky či nápoje. Například pro pracovníky v kanceláři stanovují předpisy maximální přípustnou teplotu 27 stupňů. U řidičů nákladních aut, traktorů či autobusů je limit 30 stupňů Celsia. Povinnost chránit zdraví zaměstnanců platí celoročně a existují i minimální teplotní limity. Zákon o inspekci práce za porušení stanoví sankce až do výše 2 milionů korun. Sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervoáry se vyprazňují rychleji, než se stihnou doplnit.
1: Meteorologovia varují, že nedostatok vody sa bude ešte prehlbovať. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: I v Česku nás čeká horký den, osviežujúci, ale bude vysílání Vlastíka Korce.
2: Doufám, budu se snažit a tu klimatizaci, která mi tady běží, se pokusím nacpat i do vysílání. Samozřejmě se skvělou muzikou. Kačko, děkuji za zprávy, za hodinu, ahoj.
0: Těším se, ahoj.
2: Tady Radio Impuls, za chvilku hrajeme pro milionové kolegy. Volám Radka, budu volat Prahu Jarov do jedné školičky. Hádejte kam.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem na Radio Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem a voláme dalšího šťastného muže, který ví, že má kolem sebe milionové kolegy. Dobrý den, kdo tam je, kam jsem se dovolal?
2: Dobrý den, já se jmenuji Radek Andelík a jsem vedoucí učitel odborného výcviku truhlářů tesařů na škole na Jarově.
1: Vy jste pan učitel, to máte radost, už to končí, co?
2: Máme radost, těšíme se všichni.
1: Dobře, pro koho tedy chcete zahrát?
2: Tak já bych chtěl zahrát pro všechny své podřízené, truhláře, tesaře, pokrývače, sklenáře a ještě bych poprosil taky pro naše vedení, protože myslím si, že u nás na škole máme naprosto dokonalou atmosféru.
1: No za to můžete především asi vy, takže už víme, proč jsou milionoví ti kolegové, že umí vytvořit atmosféru, která je neopakovatelná.
2: Přesně tak, přesně tak. Hrozně rád bych je vyjmenoval, ale je jich prostě hrozně moc, takže...
1: Tak ještě jednou řekněte tu školu, aby to všichni věděli.
2: Střední odborná škola na Jarově.
1: Máme to tam, děkuju moc. Jsem rád, že jste si našel tu chvilku, že jste šel na www.impuls.cz, vyplnil formulář. Bylo to složitý?
2: Nebylo vůbec.
1: Dobře, tak tohle je motivace pro všechny ostatní, kteří mají kolem sebe skvělé lidi, přesněji milionové kolegy. Děkuju za zavolání, přeju krásný prázdniny.
2: Já taky moc děkuju, všem hezký prázdniny a hezký léto.
1: Ať se vám daří, nashledanou.
2: Vám taky, nashledanou.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu Inter.

0: Máte skvělé kolegy, máte takové kolegy v práci, v autoservisu, v pekárně, v prodejně nebo kdekoliv, že se o ně můžete opřít a že vždycky, když je vidíte, tak se usmíváte. Zkuste jim zahrát 7 pecek v kuse a bez reklam. 7 pecek pro vaše milionové kolegy. Co pro to musíte udělat? Jednoduchou a prostou věc. Běžte rychle na www.impuls.cz, tam najděte formulář, zkuste odkliknout a nechat kontakt na vás, no a já zítra zavolám. A budeme hrát pro vás a vaše milionové kolegy. Oni si to přece zaslouží.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Vlasty Korce.
1: Ano, tady Impuls, máme 25. června, pojďme na události. Před 10 lety začal na pražském výstavišti první ročník hudebního festivalu Metronom. Letošní ročník proběhl o uplynulém víkendu a hlavní hvězdou byl britský skvělý zpěvák a skladatel Sting. Od úmrtí popového krále Michaela Jacksona uplynulo dnes 17 let. Hvězdného zpěváka si fanoušci připomenou po celém světě. V čase jeho úmrtí si pustí hit Heal the World. Našeho času je to přesně ve 23 hodin a 26 minut. Nezapomeňte. A teď jedný půlkulaté narozeniny, 55. slaví legendární hokejista Robert Reichl, olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa. Jeho kariéru a úspěchy teď připomene reportér Vítek Zábranský. Vítku, ahoj, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Robert Reichl patřil k jedním z vůdců zlaté české hokejové generace na přelomu milénia, zářil na zmiňované olympiádě v Naganu, na turnaji století jako jediný uspěl v semifinálových nájezdech s favorizovanou Kanadou, což si fanoušci určitě pamatují.
3: Tak Roberte, gol! Gol! Vedeme 1-0! Jsi pašák Alby!
2: To byla připomínka z archivu České televize. Litvínovský odchovanec má také tituly mistra světa z let 1996, 2000 a 2001. Populární Alby prorazil i v zámořské NHL, kde odehrál 830 zápasů, za góly a asistence pozbíral 630 bodů. Brusle definitivně pověsil na hřebík v roce 2010 v 38 letech, končil kde jinde než doma v severočeském Litvínově, kde aktuálně trénuje tamní extraligový tým. Robert Reichl dnes slaví 55. narozeniny a za Radio Impuls přejeme všechno nejlepší.
1: K reportérovi Vítku Zábranskému se přidávám s gratulací. Vítku, kamaráde, děkuju za příspěvek a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impulzu Vic Krabička. Za chvilku se budeme věnovat našemu dopravnímu zpravodajství a o čem bude, to uslyšíte za chvilku, ale máme tady dlouhou kolonu kamionů na D1.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Kolikrát jste už hledali impuls mezi stanicema? To je jak hledat klíče v kabelce. Stačí si nás přidat do oblíbených a máte vystaráno. Jedno kliknutí a rádio Impuls je vždycky tam, kde má být. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 160. a 196. kilometrem. Navíc u Kývelky na 184. kilometru bourala dvě osobní auta s dodávkou. Tady je kolona i v levém pruhu. Na Pražském okruhu z dálnici D1 na letiště regulí provoz tunelech a kolona od Jesenice k Ořechu. Navíc u Zbraslavy na mostě překáží hned dvě nehody. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 je kolona od Zličína k Ořechu. V návaznosti na to je ucpaná plzeňská D5 od 7. kilometru. Navíc na konci kolony bourala dvě osobní auta. Omezení vás pomalí na silnici 21 z Františkových lázní do Chébu před nájezdem na Karlovarskou D6. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, děkuju, vidíme se a slyšíme se za hodinu v rámci dopravního zpravodajství. Chcete-li volat vy něco aktuálního do dopravy, ozvěte se na 605 222 007 nebo volejte přes aplikaci. Děkuji předem.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Pojďme to posunout o hodinu dál. Ladíte Impulse, čtvrtek 25. červen, bude 10. A co dnešní počasí? Bude jasno během dne, místy přechodně až polojasno. Teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Ale já vím, že s tím počítáte, tak s tím naložte.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše. Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když den patří snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Horka svlaží v pondělí déšť, nákup dálničních známek přichází na novou adresu. Naši fotbalisté na šampionátu končí. Je 10 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Historická vedra skončí v Česku v pondělí. Zatím se musíme připravit naopak, že počasí hodí pod kotel ještě pár polínek. Přitopí nám hlavně o víkendu, kdy budou maxima stoupat až ke 40 stupňům. Podle meteorologů existuje reálná šance, že bude překonaný absolutní rekord pro nejvyšší teplotu v Česku. Má hodnotu 40,4 stupně Celsia. V srpnu roku 2012 teplotu naměřili v Dobřichovicích nedaleko Prahy. V pondělí už by se maxima měla pohybovat kolem 27 stupňů. Od západu také bude přibývat oblačnosti a přidá se déšť a bouřky. Ve zbytku týdne by se měly teploty vrátit k průměrným hodnotám, které jsou kolem 23 stupňů. GIBS zahájila stíhání policisty kvůli zásahu v Českých Budějovicích. Policista s kolegy zasahoval 17. května v noci proti dvěma mladíkům ve věku 19 a 23 let. Oba se podle policistů chovali hlučně v domě, na což upozornil jeden z jeho obyvatelů. Po příjezdu policistů začali mladíci utíkat. Policista jednoho dostihl a v tu chvíli podle inspekce muž s rukama nad hlavou dával najevo, že nebude klást žádný odpor. Z vyšetřování ale vyplývá, že policista muže přesto udeřil a kopal. Trestní stíhání je vedené jako podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. E-shop pro nákup dálničních známek přešel na novou adresu. Stránka e-dálnice.gov.cz nově funguje právě pod státní doménou gov.cz. Řidičům má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a chránit je před těmi falešnými. Lucie Bartáková z Fondu dopravní infrastruktury radí šoférům si zadanou adresu vždy ověřit.
5: Při nákupu dálniční známky doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky.
3: Původní stránka zůstává funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou.
1: S Impulzem na fotbal.
3: Český fotbalový pokus o zázrak nevyšel. Naše reprezentace opouští luxusní fotbalovou přehlídku na americkém kontinentu. V závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa prohrála s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupila. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední čtvrté místo. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace před 20 lety v Německu rovněž vypadl už po skupině. Fotbalisté Íránu dostali od amerických úřadů nečekanou úlevu. Kvůli přísným bezpečnostním pravidlům musel tým dosud na zápasy mistrovství světa složitě cestovat ze své základny v Mexiku.

0: klíčovým pátečním duelem s Egyptem jim ale Washington poněkud ulevil.
1: Iránští fotbalisté se mohou do Seattlu přesunout o den dříve. Úřady jim před zápasem s Egyptem prodloužili víza na 48 hodin. FIFA i experti přísná pravidla kritizovali jako diskriminační. Odpůrci úlev naopak varují před špionáží. U řadových Američanů si ale iránský tým získal sympatie vzkazem v šatně. Ručně napsaným písmem děkovali za pohostinnost a popřáli světu mír. Iránci musí po zápase USA neprodleně opustit. Se Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Další hodina plná muziky, zajímavých informací a třeba také cestování s Jirkou Kolbabou, který je na Azorských ostrovech. Laďte nás.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem na Radio Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Žlutý pes a Ondřej Hejma, který ví, že modrá je dobrá a indiánskou dýmku míru si s ním můžete dát i z gauče. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, já to musím připomenout, tahle písnička měla premiéru v tomhle studiu v dopoledním vysílání a podařila se, mně se líbí vždycky, když hraje, tak si ji pouštím hodně, hodně, volume doprava, já si myslím, že vy asi taky. Za chvilku Elton John, kapela Turbono a já zde mám našeho generálního ředitele dopravy, zároveň premiéra, prezidenta Impuls dopravy Filipa Martínka, nazdar kamaráde.
1: Čau, ahoj.
0: Jsem rád, že jsi dorazil, co tam dneska máš?
1: Hele, máme tam jako Evergreen, že jo, D1 před Brnem, přerušovaný kolony kamionů, no a to samý vlastně od D2 do Brna, tam to máme 3-kilometrovou kolonu. No a další věci, no.
0: Jasně, a když tady mám dopravního specialistu, co bys doporučil všem těm, kteří jsou teď za volantem v tom vedru a mají před sebou třeba ještě stovky kilometrů?
1: No, co bych jim doporučil, aby byli v pohodě hlavně.
0: Pitný režim,
1: samozřejmě. Jestli mají klimatizaci, tak to je také super.
0: Ale no. Nepřehánět s tou klimatizací, jenom ochladit, no, pak zase zpátky.
1: Pár stupňů hlavně, no.
0: Dobře, tak bych zase šroubovat, bych něco vytvářet.
1: Dobře, jasně.
0: Jsem rád, že jsi dorazil, díky za aktuální informace.
1: Čau.
0: Já to tam teď pošlu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, teď jsem na to sám, generální ředitel už odešel zase se svými dalšími povinnostmi, tak pojďme na to, ať to tam hezky všechno pošlu a odvysílám. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi se vyjíždí do kolony na 3. kilometru. Dále na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 6. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V opačném směru k letišti doprava vázne mezi Vestcem a Slivencem. V Praze se zbrzdíte na Novopatské, východní a Štěrboholské spojce mezi sjezdem na Satalice a příjezdem do Štěrbohol. Hlídky.
2: Darec, tady Peťan, cesta Počenice Morkovice po pravé straně, dodávka v Příkopě, už to tam fotěj, tak pomalý, mějte se.
1: Zdarec Peťane, děkujeme za informaci, to se počítá, však on ti to jednou někdo z našich agentů vrátí tím, že pošle zprávu, která se bude týkat tvé cesty. Pomáháme si navzájem. 605 222 007, mějte skvělý den, mějte skvělý čtvrtek.

0: Posloucháte Radio Impuls, my se dostáváme dál za českou muzikou. Bude následovat zase další česká muzika, Lucka Bílá, Dobrý kafe. Ale prosím vás, já mám tady ve studiu zase další skvělou partu mladých lidí. Tady je tiskový mluvčí, prosím, křestní jméno, nebo celé představ se.
1: František Diviš, dobrý den.
0: To je Fanda Diviš, je to tiskový mluvčí třídy, která tady je. Fando, odkud jste, která jste třída?
1: Jsme ze základní školy Ličkovo náměstí a jsme šestáká.
0: Šestáká?
1: Ano,
0: ká. Jako kabrňáci?
1: Jako křižíci, ale kabrňáci taky jsme.
0: Dobře, kabrňáci, jak se vám líbí tady u nás v rádiu? Ahoj!
2: Ahoj!
0: Se holky se trošku stydí, ale jakmile vyjdou ven, tak se rozparádí, takže ještě jednou jste tady! Kabrňáci se ozvali. Prosím vás, když už vás tady mám, blíží se doba vysvědčení a prázdnin. Fando, kam se chystáš ty?
1: Já konkrétně o prázdninách pojedu hned skoro na začátku do Liberce a později potom i do Itálie, do hor.
0: Výborně, kam pojedete vy? Zkuste na mě křiknout. Kam vyrazíte?
3: Německo!
0: No prosím pěkně, takže plány máme, jsme připraveni, tak za chvilku si zkusíme třeba přečíst aktuální dopravu, nebo víte co, když jsme na těch cestách, tak za chvilku budeme společně cestovat s Jirkou Kolbabou a podíváme se na Azorské ostrovy. Víte, kde jsou Azory?
1: Počkat, Azory nejsou.
0: Teď se to od našeho Jirky Kolbaby dozvíte. Ladíte Impuls? Jo, prosím vás, kdo poslouchá od vás, u vás doma Radio Impuls?
4: Jo, děda.
0: Děda, tak zdravíme dědu.
5: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Pojďme se pustit do cestování. Hezké dobré dopoledne, Jirko. Já netrpělivě čekám a mám tady taky kamarády. Taky se těšíte na Jirkovo cestování a povídání?
2: Ano!
1: No, prosím pěkně. Čekáme na další inspirace z Azorských ostrovů. Povídej.
3: Ahoj, Vlasto. Já když jsem na hlavním ostrově São Miguel, tak když odjedu z hlavního města Ponta Delgada a projedu napříč tím ostrovem, dostanu se na sever, tak tam je Riviera Grande. A odsud se většinou vydávám na východní pobřeží, protože tam je to velmi zajímavé. Jsou tam skvělé vyhlídky, třeba taková Miradouro Santa Iria, tak to je vyhlídka, kterou kdysi používali rybáři ke sledování pohybu vorvaňu. A potom jedu dál a tam potom vidím ceduli a tam je napsáno Rota do Chá, to znamená cesta čaje. A tady je první čajovníková plantáž, ta je v obci Porto Formoso, jedna ze dvou čajových továren na tomto ostrově, Fabrika de Chá de Porto Formoso, tak se přesně jmenuje. Tady se konají různé ochutnávky, mají tam i malé muzeum a různé festivalové aktivity v některých částech roku. Ale daleko známější je potom jiná část a větší výroba čaje, protože čaj a Azory, to jde dohromady. A pozor, jde to dohromady jenom tady na Azorách, protože jinde v Evropě takhle dlouho kontinuálně nikde se čaj nepěstoval a nepěstuje, takže toto je originální místo a já se mu budu věnovat po písničce.

0: Už to bylo dnes v kalendáři. Michael Jackson má dnes smutné výročí. Je to 17 let, co odešel a fanoušci po celém světě si posílají jednu takovou zprávu. Těsně před půlnocí si pusťte jeho písničku Heal the World a pojďte společně vzpomenout na tuhle ikonu, na krále popu, na Michaela Jacksona. Ale teď pojďme cestovat.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
0: Pokračujeme. Jirko, řekni nám, jak se tady pěstuje a vyrábí čaj.
2: Zajímavější než ta Porto Formoso je určitě čajová plantáž a také výroba, fabrika, která si přímo říká Fabrika de Chá Goreana. Je asi o 2 kilometry dále. Najdeme zde zelené plantáže těch čajovníkových keřů. Ta plantáž byla založena v roce 1883. Je tedy nejstarší stále fungující továrnou na čaj v Evropě. Ty stroje jsou prastaré, viděl jsem je, fotil jsem je už několikrát, jsou blízkého původu. V podstatě jsou z konce 19. začátku 20. století. Oni tady vyrábí skvělý čaj, který je dost zdravý, protože nepoužívají prý žádné herbicidy, fungicidy či pesticidy. A dokonce těm čajům neublížují škůdci, to je zvláštní věc. A vyváží se do mnoha zemí světa, nemá cenu je jmenovat, je jich skutečně mnoho. A překvapilo mě, když jsem se dozvěděl, že čaj vyváží dokonce i do Japonska, kde jsem byl vždycky svědkem naprosto fantastických čajových plantáží a dlouhodobé čajové kultury. A také jsem tam byl na několika ochutnávkách čaje, podobně jako tady. Tady můžeme nejenom ochutnávat, ale pochopitelně si můžeme čaj také kompit a můžeme se procházet po těch plantážích. A to já vždycky dělám úplně nejraději, protože to je velký zážitek. A před několika lety jsem tady dokonce fotil sběr těch lístků. Nově vyrábí také bílý čaj, ten je údajně nejdražší a je také nejkvalitnější. Takže se můžou chlubit skutečně skvělými produkty, které distribuují v širokém okruhu a skoro každý, kdo navštíví hlavní ostrov São Miguel, tak nevynechá návštěvu Chá Goreana, té populární fabriky na čaj. Naslyšenou.
0: Děkuji za dnešní čajovou párty, Jirko, těším se na zítřek. Ladíte Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Naše impulzové skrabička Olympici s hitem Snad jsem to zavinil já. Další hity Verona, Hey Boy, anebo Iveta Bartošová Málo mě zná. Musíme se věnovat také situaci v dopravě. Uzavřená je po nehodě D1 na 235. kilometru ve směru od Přerova na Brno. Připomínám, že ladíte impuls a je minuta po 10:45.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se hlásí z Global Assistance, tedy náš dopravní profík.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Přerova do Brna za Ivanovicemi na Hané na 235. kilometru narazilo auto do šipky silničářů. Dálnice je neprůjezdná, dá se sjet na Ivanovice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 163. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Měřína na 134. kilometru pracují silničáři a doprava tam zpomaluje. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně vás drží omezení před sjezdem na Žebrák. Na 33. kilometru pracují silničáři a kolona má kilometr. Kolona popojíždí i ve směru z Plzně do Prahy od 7. kilometru až na pražský okruh Ořechu na 19. kilometr. A na pražském okruhu z dálnici D1 na letiště se zdržíte mezi Jesenicí a Ořechem. V Global Assistance, Lenka.
1: Děkuji pěkně za tyhle zprávy, za tyhle informace, kde se hlídkuje, to je dobré také vědět.
3: Ahoj, tady Luděk, prosím všechny řidiče, dávajte pozor v Pečkách, na výjezd na Cerhenice, jsou tam šerifové a mají mikrovlnku.
4: Na příjezdu k elektrárně Dětmarovice jsou pomáhači a chráničí a kontrolují, pánové, kontrolují.
1: Ano, kontrolují, není to o tom, že bychom chtěli za každou cenu bonzovat, ale když zazní tahle informace, tak všichni ti, kteří poslouchají, tak zpomalí, takže my se snažíme přispívat k té celkové bezpečnosti silničního provozu a navíc apeluju na vás, vy všichni znáte pravidla a znáte značky, tak víte, kolik se kde má jet. Já tady mám tu naši výpravu, ahoj!
5: Ahoj!
1: My se musíme rozloučit, protože děti půjdou dál do vedlejšího studia si nahrávat anketu, tak já dávám prostor, aby někdo někoho pozdravil. Jak se jmenuješ?
6: Já jsem Krišpin Hamous.
1: Tak jako ho pozdravíš, kámo?
6: Já pozdravím dědu. Čau, dědo.
1: Jak se jmenuje děda?
6: Luboš.
1: Luboši, jestli nás posloucháš, tak máš tady vnoučka. Ještě nějaký pozdrav dáme, někdo, někoho pozdraví? Tak rychle za mnou, šup, šup, šup, pojď sem, slečno. Tak, tady to máme.
6: Tak jo, já...
1: Pojď blíž.
6: Já bych pozdravovala babičku a dědu z Kobylis.
1: Aha.
6: No, tak jenom je chci pozdravit, takže ahoj.
1: Ahoj, já dneska přijdu na jahodový knedlíky. Mějte se hezky, děkujeme za návštěvu, líbilo se?
5: Ano!
1: No, tak se mějte
7: dobře. Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: dřív než ostatní.
1: Aktuální zpráva z dopravy. Po nehodě osobního auta je D1 na 235. kilometru ve směru od Přerova na Brno průjezdná jedním pruhem. Stále ovšem očekávejte zdržení v koloně. Jsem rád poslem dobrých zpráv. Tohle je částečně dobrá zpráva, tak už se to začne hýbat.

0: budou ženit. Mám na mysli to horké počasí. Teploty 29 až 34 stupňů, bude jasno během dne, místy přechodně až polojasno. Budou se ženit a zatopí pod kotlem. Bude to pálit. Tak prosím vás, dávejte na sebe velký pozor.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Češi na šampionátu vyhořeli. Vydáme se za horkem na jižní Moravu a svět nabízí pomoc Venezuele zasažené zemětřesením. Zprávy v 11 hodin přináší Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Tak ještě jedno ohlédnutí. Česká fotbalová reprezentace po kruté porážce 0-3 s domácím Mexikem balí kufry a loučí se s mistrovstvím světa. Češi na turnaji totálně vyhořeli. Ze tří zápasů vydřeli jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou a ve skupině skončili poslední. Trenér Miroslav Koubek sice výkon proti Mexiku označil za nejlepší na šampionátu, doplatili jsme ale na fatální selhání v defenzivě a soupeřovi brejky. Kapitán Ladislav Krejčí, který vzal odpovědnost za první inkasovaný gól na sebe, neskrýval obrovské zklamání a po vlně kritiky vyzval k hodnocení s chladnou hlavou. Používání klimatizace je bezpečné. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekla praktická lékařka Ludmila Bezdíčková. Česko prožívá vlnu tropických veder, klimatizace je tak jednou z možností, jak se schladit. Lékařka Bezdíčková v tom problém nevidí, musí se ale používat s rozumem.
6: Takže je takovéto horko a disponujeme kvalitní klimatizací, která je revidována, ať už je to doma nebo v autě, tak určitě klimatizace je vhodná, výhodná, protože snižuje tu teplotní zátěž toho organismu. To nastavení té teploty je vhodné nedělat úplně na tu nejnižší teplotu, aby ten teplotní rozdíl nebyl tak vysoký.
5: Lékařka ve vysílání také apelovala na dodržování pitného režimu. Vyhnout se ale máme alkoholickým nebo slazeným nápojům, obzvláště opatrní by měly být v těchto vedrech chronicky nemocní děti a seniori. Spalující horko prověří každého. Na jihu a východě Moravy podle našeho zpravodaje Jana Čady hledají i netradiční formy osvěžení. Honzo, pěkné dopoledne.
7: Mírnému chladu zdar, dobrý den. Pokud jde o tradiční osvěžení, pak samozřejmě přírodní vodní nádrže a koupaliště. Už dnes to byla a v dalších desítkách hodin bude prověrka kapacit. Od Břeclavy po Rožnov pod Radoštěm návštěvnost i teploměr trhají rekordy. Najít kousek místa, kde není nával, je složité, ale ne nemožné. Tady ve Zlíně nad Dřevnou i na Valašsku, třeba na Bečvě, to lidé řeší u splavů a na zahradách, nejen v bazénech, stejně tak ve starých vanách, ba dokonce bečkách. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
5: A k vedrům ještě krátce ze Španělska. Země zažívá nejteplejší dny v historii. Teploty tam vyskakují vysoko na 30. Vedra už si vyžádala více než 200 životů, informuje o tom agentura AFP. Celkem 212 případů úmrtí je hlášených jen od neděle do včerejška. Severozápad Venezuely zasáhla dvě ničivá zemětřesení o síle až 7,5 stupně. Podle prvních odhadů si vyžádala nejméně 32 mrtvých a 700 zraněných. Otřesy měly epicentrum nedaleko města Morón a prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová v zemi okamžitě vyhlásila stav nouze. Americká geologická služba varuje, že konečný počet obětí by mohl drasticky stoupnout a dosáhnout i desítek tisíc. Na katastrofu bleskově zareagoval celý svět. Spojené státy, Mexiko nebo Katar už na místo vyslali své záchranné týmy a humanitární pomoc. Okamžitou podporu a vyslání záchranářů nebo materiálu do zasažené oblasti nabídlo také Česko, Španělsko, Čína, Indie a řada latinskoamerických států. Zprávy jsou na konci, ode mě je to vše, s vámi bude dál Vlastík Korec.
8: Ano, moc rád, ty se běž chladit.
5: Děkuju.
8: Dnes ráno jsme prověřovali, jestli si pamatujete narozeniny a výročí vašich blízkých. Aleš Růžička v tomto testu pokračoval na ulici.
2: Poledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlepší.

0: Tereza Mašková, hořko sladký valčík dnes ve velmi opatrném, klidném tempu. Pozor to počasí, ať se nic nestane, ať to zvládnete všechno, i ta muzika musí být opatrná. Za chvilku doprava po nehodě osobního auta je D1 na 235. kilometru průjezdná jedním pruhem. Podíváme se také na příjezd do Brna, doprava za necelé 3 minuty, no a potom Kvínia nebo Anaká.
1: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě osobního auta je D1 na 235. kilometru ve směru od Přerova na Brno průjezdná jedním pruhem. Zdržíte se zde ve 3-kilometrové koloně. Dále ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy se vyjíždí do kolony na 3. kilometru. Teď Chrudimsko a kolony.
1: Jedu z Pardubic, jde na Dobrovou. Za nasobrkama opravil silnici, tak buďte trpěliví, je to na dlouho.
0: Ano, na D5 ve směru od Prahy na Rozvadov se zbrzdíte ve 3-kilometrové koloně před 34. kilometrem. Dále na příjezdu do Prahy po D5 vedete do kolony na 6. kilometru, no a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Volejte naši dopravu 605 222 007. I want to break free. A Queenie. A Freddy. A taky vy.

0: Posluchačka Lenka dnes ráno řekla správné heslo a vytočila si základ ve hře Halo tady Impulzovi.
1: Ježiši, dobré ráno.
0: Dobré ráno, výhra. Je tam 10 000 a já mluvím s Lenkou.
1: Ano.
0: A Leničko, ahoj, vítejte ve vysílání, jak se máte.
1: No teď úžasně.
0: Lení, má teda dost 10 000?
1: No, ohromno.
0: Bomba. Ale kdo pak by neměl radost z těchhle peněz? Navíc, když je to pouze za heslo Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
5: fajn. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Máte-li rádi brontosaury, tedy nedvědy, tak za chvilku jedna známá stánky v Impulzovic krabičce, ale teď data a termíny a výročí. Dnes ráno jsme se vás na Impulzu od rána ptali na to, jestli si pamatujete výročí vašich blízkých. Náš zuřivý reportér Aleš Růžička si připravil takový malý prověřovací test. Jak to mají partneři mezi sebou? Jestli ona ví, kdy on má narozeniny a jestli on ví, kdy se seznámí. Mili. Aleši, jak to dopadlo?
1: No, musím říci, že narozeniny věděli v podstatě všichni, jak kluci, tak holky.
2: Adelo, víš, kdy má tvůj partner narozeniny?
3: Jasně, vím, 6. května.
2: Je to pravda, Pavle?
4: Jo,
2: dobře.
4: Pravda.
2: Takže teďka, Pavle, víš, kdy má tvoje přítelkyně narozeniny?
4: Jo, vím. 24. května.
2: Je to pravda?
3: Je.
2: Dobře. Věděla byste datum narození vašeho manžela?
5: 30.10.1986.
2: Máte vůbec s tím nějaký problém?
5: Vůbec.
2: Tak, Filipe, datum narození ženy?
6: 7. května 1989.
2: No a vy s tím máte nějaký problém?
6: Obrovský, pamatuju si jediný datum.
2: A to je?
6: To je manželka.
2: A svoje asi.
6: A svoje.
2: Já to mám teda podobně.
1: Takže asi souhlasíte, že tohle by docela šlo. Jestli to někde zadrhlo, tak u seznámení či data svatby.
6: 22. dubna 2016.
2: Dobře, a tak ten den tam je, takže ta chytka přistane vždycky, asi
6: ano,
2: ne.
6: Ano.
2: To je vstup do manželství, anebo to začátek vztahu.
6: To jsme se poznali.
2: Poznali. Dobře, takže teďka, kdy jste se vzali?
4: Datum.
6: Je to na prstínku, tak jo. Já to kontrolsky s prstínkou.
2: Ale v hlavě to není, tak aspoň něco.
1: Jako prstínek dobrý, ale i pro tohle já mám pochopení. Dokonce v mém prvním manželství jsme se tehdy dohodli, že abych si ten den pamatoval, budeme mít svatbu na mé narozeniny. Tak se povedlo. Opravdu, nikdy na to nezapomenu. Hezký den. Aleš Růžička, Radio Impuls.
7: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Hrozny z Vinic, tam musí být vedro. Honza Benešovský přichází právě teď, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, já jsem si zapomněl brýle, Vlastíku.
0: Ajajajajaj, to jsem měl podobně, ale Kačka Palajová mi je půjčila, takže jsem byl spokojen.
1: Já se chci právě vrátit k tvé nabídce ze skřínky. Jestli stále platí, že v případě nouze mohu využít tvých brýlí.
0: Mohl bys, ale někdo mi je zničil, takže jsem je, to torzo těch brýlí jsem vyhodil, takže kamaráde, dneska to máš asi naslepo.
1: No dobře, no nedá se nic dělat, budeme improvizovat, budeme takzvaně vařit naslepo.
0: Ale zase teď vím, že ty jsi mi je nezničil, takže to je dobrý.
1: Ne, já jsem to nebyl. Ale chci říct, zaznamenal jsem svoji stařeckou vetchozrakostí e-mail se zadáním do odpoledního vysílání. A tam je, že se budeme vracet k tomu vynikajícímu výkonu české reprezentace na fotbalové mistrovství světa. Takže jenom abych navnadil posluchače, které to zajímá, pojďme si nasypat soli do ran.
0: No to už ne, tak jako za mě úspěch byl, že jsme se tam prostě nějak proklestili, byla to účast, kluci si to užili, máme to za sebou. Teď už se pojďme radovat z toho mistrovství světa.
1: Je to tak, je to tak.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme na dopravu, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se Lenka Roštoková z Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Po nehodě je neprůjezdná silnice 6 na trase Karlovy Vary Praha za Bochovem. Zdržíte se v obou směrech. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Osobním autem zastavíte jen místy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Měřína na 134. kilometru pracují silničáři a kolona má 2 kilometry. Kolona popojíždí také na silnici 35 na průtahu Litomyšlí ve směru do Svitav. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně vás zdrží omezení u žebráku mezi 29. a 34. kilometrem. Ve směru z Plzně do Prahy pojedete pomalu od Loděnice od 9. kilometru až na pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Hodně ucpaný je také východní okruh Prahy. Kolony kamionů popojíždějí od Kbelské přes Novopatskou až na Štěrboholskou spojku k Průmyslové. Z Global Assistance, Lenka.
1: Děkuji za hlášení, volejte i dál na dopravní číslo, což je 605 222 007. No a za chvilku budeme hledat radost v životě v maličkostech.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Ladíte Impuls, kde si v závěru dnešního dopoledního vysílání připomeneme, že radost ze života, ta se dá najít i v maličkostech. Mezi posluchače vyráží pravidelně naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroa, která se zajímala o to, kdo vám naposledy dal květinu.
1: Od koho jste naposledy dostala květinu?
2: Naposled jsem dostala od mamky tulipány, že bych chtěla udělat radost.
3: Květinu jsem naposledy dostala od přítele, který mi ji přinesl jen tak pro radost. Byly to gerbery, což jsou mé oblíbené květiny.
1: Kdo vám naposledy dal květinu?
4: Moje přítelkyně k mým 30. narozeninám.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: No a symbolickou květinu vám posílám právě teď prostřednictvím téhle skladby Marka Ztraceného. To se mi líbí. A jestli se vám to líbí, poslouchejte dál. Hezký den!

0: posloucháte Radio Impuls. Pokud jde o počasí, pojďme si říkat jenom ta maxima. Tak tedy, zítra až 6.30, v sobotu až 8.30 a v neděli až 40 stupňů Celsia. Dobrý den, za chvilku aktuální zprávy.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
6: Karviné se přihlásil policii, datové schránky hlásí změnu a v Praze odhalili sklad s nelegálními léky. Je 12 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
7: S Impulzem na fotbal.
6: Fotbalová reprezentace se loučí s mistrovstvím světa s jedním bodem. Národní tým nezvládl rozhodující zápas o postup ze skupiny s domácím Mexikem. Na slavném aztéckém stadionu dostal výprask 0-3. Za celý zápas směřovala z kopaček našich hráčů na bránu jediná střela. Zhruba 6 tisíc českých fanoušků tak opouštělo aztécký stadion zklamaných. Přivstala si také řada příznivců tady u nás v Česku. Zápas sledovali v restauracích a hospodách, třeba v pražských Vršovicích, kam jsme vyrazili s mikrofonem.
8: Mexičani prostě trestali z protiútoků a byli efektivní.
9: To nemá smysl. To může nastoupit dál.
10: No, smutek. No, fandili jsme, věřili jsme, no, bohužel, no, nemáme na to letos, no.
11: Byla to docela bolest pro oči. Gólu málo, bodu málo, takže s pokorou asi domů. Pasy a kufry zbalený.
6: Po neúspěšném vystoupení na světovém šampionátu volají někteří fanoušci na sociálních sítích po konci kouče Koupka. Ten ale podle svých slov o rezignaci neuvažuje. Primátor Karviné Jan Wolf se po návratu z dovolené v Chorvatsku přihlásil na policii. Skončilo tak celostátní pátrání po jeho osobě. Wolf, který je obviněný v korupční kauze podvodných sázek a ovlivňování zápasů, odmítá, že by se skrýval a podle svého náměstka s kriminalisty proaktivně komunikoval hned, jak se o pátrání dozvěděl z médií. Žalobce z vrchního státního zastupitelství v Olomouci nicméně nevyloučil návrh na vazbu kvůli riziku ovlivňování svědků. Konec na radnici kvůli skandálu Wolf striktně odmítá a v podzimních volbách plánuje křeslo primátora obhajovat. Etická komise FAČRu mu přitom minulý týden kvůli ovlivnění 3 zápasů napařila 12-letý zákaz působení ve fotbale, 3-milionovou pokutu a samotný klub MFK Karviná kvůli kauze vyloučila z první ligy. Datové schránky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz a to už od dnešního večera. Digitální a informační agentura ubezpečila, že funkčnost systému, jména i hesla zůstávají stejná. Změna se týká přes 5 milionů uživatelů a je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna, od 27. srpna začne automatické přesměrování. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Mění se také e-mail pro upozornění na notifikace @datovka.gov.cz a od 1. srpna končí možnost přihlašovat se přes datovku do portálu občana. Nově to půjde už jen přes identitu občana. Celníci společně s policií odhalili v pražském skladu přes 45 tisíc balení nelegálních léků. Převážně šlo o léky na podporu potence. Preparáty byly připravené k rozeslání do e-shopů v Česku i dalších států Evropy, například do Polska a Bulharska. Vedle nebezpečných tablet celníci na místě zabavili také padělanou elektroniku v hodnotě přes 1 000 000 korun. Ředitel ústavu pro kontrolu léčiv varoval, že užívání těchto neověřených léků může vážně ohrozit život a dodal, že za tento přestupek hrozí pokuta až 20 milionů korun. Zajištěná léčiva teď kompletně zlikvidují jako nebezpečný odpad. Karlovarské transfúzní stanici chybí krev, vyzývá proto dárce, aby přišli na odběr. Nejvíc je podle zjištění našeho zpravodaje Dušana Valenty potřeba skupina 0 negativní. Dobré poledne, Dušane.
12: Zdravím z Varské nemocnice, která se teď snaží oslovit nejen pravidelné dárce. Potřeba jsou všechny krevní skupiny, nicméně 0 negativní nejvíc. Používá se, když není čas určit, jakou má zachraňovaný pacient krev. Podle transfúzní stanice jsou za aktuálním nedostatkem dvě věci.

0: věci. Pravidelní dárci ruší termíny kvůli dovoleným. Další nemohou přijít, protože jsou v odběrové karanténě. Na vině je především velké množství klíšťat. Po jejich přisátí se totiž nesmí skoro měsíc darovat krev. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Začíná festivalová sezóna, jednu parádní akci už teď chystají na Jižní Moravě, my tam zavoláme krátce po půl. No a teď náš hudební festival, vystoupí Buty nebo kapela Elán. Honza Benešovský za mikrofonem, krásné poledne všem.
2: Radio Impuls, radost ze života.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu

0: Žijeme muzikou. Rádio Impuls, dobré odpoledne. Teď ovšem míříme do provozu. Na D1 jsou kolony hlavně kamionů. Problémy vidíme také v Praze nebo u Nasavrk. O tom všem bude doprava 007 přibližně za 3 minuty. A z české muziky přivítáme Lucii Vondráčkovou.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista. Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme srdečně na vyhřátý asfalt a přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony, převážně kamionů, mezi 162 a 196 kilometrem. V opačném směru na Prahu je 4-kilometrová kolona před omezením na 134. Teď Chrudimsko, máme postřeh. Halo, halo.
2: Jdeš na Dobravou, Chrudim. U obce na Savrky se frézuje a asfaltuje a jsou tady z obou stran dlouhé kolony.
1: Děkujeme moc, že jste se ozval. Jdeme dál. V Praze je ucpaná Novopatská, Kbelská, Cínovecká až po sjezd na Ďáblice. V opačném směru doprava vázne na Novopatské, na Východní a Štěrboholské spojce. 2-kilometrovou kolonu vidíme na D5 před omezením na 33. kilometru ve směru na Rozvadov. Na příjezdu do Prahy taky po D5 vjedete do kolony na 6. kilometru. Fronta dál pokračuje na Pražský okruh. Po Ořech typicky na ten 19. kilometr. No a po nehodě je neprůjezdná silnice 6 na trase Karlovy Vary Praha za Bochovem. Zdržíte se v obou směrech. Budeme rádi, když se ozvete, když nás doplníte, připojte se přes rádiovou aplikaci, anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Radio Impuls. Prázdniny. Už zítra. Je to taková doba, kdy je všechno jinak, i když nemáme se školou třeba vůbec nic společného. Mladí by řekli, že to má takový vibe speciální. Promítne se to i do našeho vysílání třeba různými výlety na krásná místa naší země nebo živáky. Z nichž ten nejbližší nás čeká už teď v sobotu od 8 večer kapela Žlutý pes a Ondřej Hejma. Pěkně na začátek prázdnin. Těšíme se moc, za malou chvíli pocit divokýho byla a teď ještě naskok Vlastík s Fórem.
1: Vtip Vlasty Korce. Čerstvý tatínek přiběhne s obrovskou květinou do porodnice. Přiběhne za sestrou a říká: dobrý den, sestři, prosím vás, jak to dopadlo? Maminka je v pořádku, je to dobré. No a zatím je to chlapeček.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls. Léto je tady, v plné palbě by se dalo říct, s ohledem na ty teploty. Začíná festivalová sezóna a jedním z největších lákadel letošního léta na Jižní Moravě je Vesuv Fest. Co nás tam čeká nebo může čekat, teď rozebereme s Tomášem Krausem, dramaturgem tohoto populárního festivalu. Tomáši, dobrý den přejeme pro ty, kdo Vesuv ještě neznají. Co to vlastně je za akci a čím je tak výjimečná?
1: Dobrý den, zdravím celý Impuls. Vesuv je multižánrový hudební festival, který pořádáme každý rok na Pastířské louce u Boskovic na Jižní Moravě, což je půl hodiny od Brna. Letos slavíme 12. ročník a je to opravdu festival pro každého. Hraje se tam spousta žánrů, to znamená rock, pop, folk, zkrátka všechno. A co nás fakt odlišuje, je atmosféra, protože to prostředí je prostě unikátní, nádherný, jsou tam krásné západy slunce. Říkáme si festivalová rodina, a to myslíme vážně. A taky výběr piva. Letos nabídneme zhruba 50 druhů od 20 regionálních minipivovarů, ale nebude samozřejmě jenom pivo, budou i další jaminy a spousta skvělého jídla. Kdo má na dobrou muziku a dobré pivo, tak u nás si přijde na své.
0: No a když se tedy podíváme na účinkující, tak kdo letos vystoupí a připravili jste nějaké novinky letos pro návštěvníky?
1: Já mám velkou radost, že jsme dokázali sehnat ty největší kapely, nejžadanější kapely u nás, protože line-up je letos opravdu velký. Přijedou absolutní legendy Lucie, Škvor, potom velmi oblíbená kapela Panoptiko, Marpo, Martina Pártová tam bude mít svoji show, Valda Gang, Kamel Střihavka, Kobísi a spousta dalších, ale také bude zpívat pro děti kapela Maxim Turbulence, anebo 12-letý náš objev Tobiáš. A to je jen výběr toho nejlepšího. Největší novinka letošního roku je, že jsme poprvé v historii Vesuvu postavili dvě stage na jednou. Takže jakmile dohraje jedna kapela na jednom pódiu, okamžitě startuje druhé, nebo druhá kapela. Žádné přestávky, žádné čekání, muzika non-stop celý víkend.
0: Ještě ano, na závěr, kdy a kde přesně se Vesuv 2026 koná a jak se vstupenkami?
1: Vesuv 2026 se koná 4. a 5. července na Pastí Louce u Boskovic, konkrétně v kempu Suchý, je to 30 minut od Brna. Připravený je bohatý doprovodný program pro děti, přijďte celou rodinu a nezapomeňte na vstupenky, kdy jsou dostupné online na www.vesuv.cz a doporučujeme otálet, protože po takovém line-upu rychle mizí. Moc se na vás těšíme, přijďte se pobavit a popít.
0: Tak jo, Vesuv 2026 pozval nás Tomáš Kraus, my za to děkujeme a ať to klapne, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Mějte se krásně, zdravím.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, česká klasika. Z Impulzovic krabičky Věra Špinarová, slunečné pobřeží, což jsou parametry, které dnes naplňuje kterákoliv vodní plocha v České republice. Teď míříme do provozu, vidíme kolonu na D1 před omezením na 134. kilometru. Detaily připojíme za okamžik v dopravě 007 a hrát budou činasky.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
5: Radio Impuls.
6: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Okem stále na asfaltu. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšár se právě připojuje z Global Assistance, aby nás informoval. Halo, halo.
7: Ahoj Honzo, hezké Ahoj. Odpoledne. Mezi Brnem a Prahou na dálnici D1 čekejte 7-kilometrovou kolonu před exitem 134 na Měřín kvůli zúžení. Hlavně nákladní doprava zpomaluje v protisměru před Brnem od Prahy od Velké Bíteše od 161. kilometru. Místy tam brzdí i osobní auta. Na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem na Cínovecké ulici u Čakovic bourala 2 osobní auta. Postojíte si v koloně z Hloubětína a přes Novopatskou od D10. Přerušované kolony čekejte na východní části Pražského okruhu od Černého mostu po Štěrboholi. D5 z Prahy na Plzeň se ucpává u Žebráku před exitem 34. Zdržení je v pravém pruhu v protisměru na příjezdu do Prahy od 7. kilometru od Plzně. A na trojce z Benešova na Prahu narazilo u Čerčan nákladní auto do mostu. Postojíte si tam v obou směrech z Global Assistance, Kuba.
0: Děkujeme. Upřesnění kdykoliv můžete poskytnout nebo doplnění. Budeme rádi, když vás uslyšíme. 605 222 007, stále platné telefonní číslo, přes které se dostanete do dopravní centrály Impulzu, anebo to berte se žlutou rádiovou aplikací, má 4 Ačka ke stažení zdarma z App Store nebo z Google Play.
8: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Radio Impuls, letní vysílání. Za chvilku nové zprávy, teď se podíváme na počasí. Zítra zase jasno nebo skoro jasno, teploty 31 až 630 stupňů Celsia.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Živ!

0: Hlídání tropy, nákup dálničních známek přechází na novou adresu a v brněnské zoo hledají pandu červenou. Je 13 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Mapa Česka zrudla, tedy na stránkách meteorologů. Ti varují, že o víkendu zasáhnou naši zemi extrémní tropy. Teploty v neděli vystřelí mezi 35 až 40 stupňů Celsia. V Dolním Polabí a po Ohří mohou být výjimečně ještě vyšší. Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu s extrémním stupněm nebezpečí, která začne platit od soboty, kdy v severozápadních Čechách a na jihu Moravě rtuť teploměru přesáhne 37 stupňů. Meteorologové varují před obří zátěží pro lidský organismus, rizikem dehydratace a přehřátí, ale i před možnými komplikacemi v dopravě, energetice a živočišné výrobě. Na jižní Moravě navíc kvůli suchu dál roste riziko požárů. Úlevu přinese až v pondělí studená fronta, před kterou se ale na východě země ještě stihne oteplit na 34 stupňů. Domovy pro seniory už reagují na vlnu veder. Hlídají, jestli klienti dostatečně pijí a nabízejí jim lehčí stravu. V Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku například mohou podle naší zpravodajky Kláry Fajstové využívat vodní mlhu na terase. Dobré odpoledne.
2: Hezký den. Čerstvé ovoce a zelenina ve stravě, sledování příjmu tekutin nebo přesouvání venkovních aktivit do ranních hodin. Tak se domovy pro seniory snaží klientům pomoci zvládat horké dny. V Janovicích nad Úhlavou zařazují do jídelníčku melouny, nanuky a zmrzliny. Když to seniorům vyhovuje, dostanou studené večeře. Na terase je osvěží i vodní mlha a když jsou vedra nejhorší, spustí zaměstnanci požární odtah. Ten celým domovem prožene studený vzduch. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
0: V brněnské zoo včera dopoledne utekla panda červená. Podle chovatelů už může být i mimo areál zahrady. Zoo o útěku informovala na sociálních sítích a mluvčí Jan Bedřich potvrdil, že po zvířeti aktuálně pátrají. Chovatelé žádají o pomoc i veřejnost. Lidem radí zachovat klid, nepřibližovat se k ní a nedotýkat se jí, protože ačkoliv není agresivní, je potřeba respektovat její prostor. Pokud kdokoliv uprchlou pandu spatří, má okamžitě volat na telefonní číslo, které je zveřejněné na stránkách zahrady. Ideálně zvíře ztrácet z dohledu a počkat na příjezd pracovníků zoo. E-shop pro nákup dálničních známek přešel na novou adresu. Stránka edálnice.gov.cz nově funguje právě pod státní doménou gov.cz. Řidičům má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a chránit je před těmi falešnými. Lucie Bartáková z Fondu dopravní infrastruktury radí šoférům si zadanou adresu vždy ověřit.
3: Při nákupu dálniční známky doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky.
0: Původní stránka zůstává funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou. Prezident Petr Pavel na to jde z ostra. Oznámil, že hlava státu je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO a o své účasti na programu rozhoduje sama. Reagoval tak na pondělní krok vlády, která ho do české delegace vůbec nezařadila. Pavel kvůli tomu podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, který včera předběžným opatřením nařídil kabinetu prezidentovu účast zajistit. Ministerstvo zahraničí v návaznosti na toto rozhodnutí potvrdilo, že Pavla do oficiální delegace na červencový summit v Ankaře ještě dnes doplní.
4: Posloucháte Rádio Impuls, čeští fotbalisté na mistrovství světa skončili. Jejich vystoupení zhodnotíme s bývalým reprezentantem, účastníkem mistrovství světa v roce 1990 Milanem Luhovým. Bude hostem krátce po půl.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.
4: A teď přivítejme božskou Evu z ráje. Honza Benešovskýho mikrofonu, krásné odpoledne, Impuls.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Česká muzika, Radio Impuls, za malou chvíli Hana Zagorová, Petr Kotvalt a Stanislav Hložek, budeme pokračovat. Ještě předtím ovšem dopravní zpravodajství. U Čerča na trase Benešov-Praha narazilo nákladní auto do mostu, zjišťujeme podrobnosti. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. U Čerčan na trase Benešov Praha narazilo nákladní auto do mostu. Postojte si v obou směrech. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 6. kilometru. Fronta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. V Praze na jižní spojce na úrovni Záběhlic ve směru na Štěrboholi se stala nehoda, do kolony se dojíždí na D1 na 2. kilometru. Na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem na Cínovecké ulici u Čakovec bourala dvě osobní auta. Kolona od Hloubětína a přes Novopatskou od D10. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Je toho celkem dost, kdybyste nás chtěli doplnit, budeme rádi, ozvěte se, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo nám kdykoliv zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, můžu prozradit závěry z dnešní porady nejužšího vysílacího týmu. Halo, tady Impulzovi budeme hrát i o prázdninách, což je vynikající zpráva. Na druhou stranu je taky pravda, že přihlašování do tohoto kola uzavřeme za hodinu a půl. Tak pokud ještě chcete naskočit, neváhejte a přihlaste se, tak jako to v minulosti udělala posluchačka Lenka, která řekla správné heslo dnes ráno a vytočila si základ.
1: Dobré ráno,
2: výhra. Je tam 10 000 a já mluvím s Lenkou.
1: Ano.
2: A Leničko, ahoj, vítejte ve vysílání, jak se máte?
1: No teď úžasně.
2: Leni, má teda dost 10 000?
1: No, ohromno.
0: Lenka, novida, tak gratulujeme ještě jednou. Nezapomeňte, do 15.00 dnešního odpoledne se můžete přihlásit ještě do tohoto kola Halo, tady Impulzovi na www.impuls.cz v naší žluté rádiové aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109. Výherní pozdrav zní a bude znít stále stejně. Halo, tady Impulzovi. Za chvilku přivítáme Tomáše Kluse a taky zhodnotíme výkon českých fotbalistů na mistrovství světa. Pořád to hrneme dál. Impuls.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
9: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Česká fotbalová reprezentace balí na mistrovství světa kufry. Národní tým prohrál v závěrečném skupinovém zápase s domácím Mexikem 0-3, v základní skupině získal jeden bod a s turnajem se loučí. Vystoupení našich fotbalistů zhodnotíme s bývalým reprezentantem, účastníkem mistrovství světa v roce 1990, Milanem Luhovým. Dobrý den, hezké odpoledne, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
1: Tak, co na to říkáte?
2: Nic, dle očekávání, žádné překvapení, co myslím.
1: Fakt?
2: Překvapení bylo, kdyby se postoupilo, překvapení bylo jasně ten postup na mistrovství světa už v zápase s Dánskem, ale myslím, že na mistrovství světa se počítalo, že se nepostoupí, nebo ta kvalita vůbec neodpovídala tomu, aby se postoupilo.
1: To znamená, jeden získaný bod je reálným odrazem nebo obrazem kvality naší reprezentace?
2: Já myslím, že ten bod je tak maximum, co se dalo uhrát.
1: Kdybyste to měl rozpitvat trošku víc detailně, tak kde vidíte hlavní příčiny toho neúspěchu? Špatná taktika, nevýkonnost hráčů, jejich špatné využití nasazení, cestování, únava. Co tam hrálo tu největší roli z vašeho pohledu?
2: Já si myslím, že tyhle věci jsou nepodstatné, protože ten problém spočívá v tom, že 20 let de facto český fotbal upadá, jak v oblasti trénování, v oblasti přípravy hráčů, kvality fotbalistů, a samozřejmě to na mezinárodní úroveň vůbec nestačí. To, když si se podíváme na ty státy bývalé Jugoslávie, bývalého Sovětského svazu, tak všechny nebo většina z nich jde nějakým způsobem nahoru a vlastně český fotbal postupně upadá, takže ono se to zdá, že jde to nahoru, ale strašně, ta křivka je strašně nízká v porovnání s těmi ostatními a to už nemluvím o mužstvech, jako je Španělsko, Francie, Německo, tam to je, ta křivka je skutečně jde nahoru a za posledních 10 let ve fotbale světovém se událo takových věcí, že ten fotbal je totálně sofistikovaný a tam už potřebujete odbornost na všech úrovních, na všech postech realizačního týmu, trenérů, takže ta nízká vzdělanost českých trenérů vlastně zapříčinuje, že ten materiál, který je vlastně v České republice všestranný, to si myslím, že jakýkoliv sport nedělá problém lidem ho praktikovat, ale ta kvalita se nevytáhne díky těm nekvalitním trenérům z tohoto potenciálu a samozřejmě potom to na ty mezinárodní úrovni není konkurenceschopné.
1: Takže nekvalitní trenéři, ten úpadek, o kterém vy mluvíte, který začal někdy před 20 lety, podle vašich slov, kdybyste měl zkusit vyhmátnout tu příčinu, co je vlastně na začátku, protože si pamatujeme tu obrovsky silnou fotbalovou generaci, Pavel Nedvěd, Rosický, Baroš, já nevím, všechna tahle ta slavná jména, která tvořila vynikající úroveň českého fotbalu tehdy. Tak co se stalo potom, že najednou to začalo jít z kopce?
2: Takhle, já bych se vrátil, a není to nějaká obhajova nějakých minulých režimů, ale vemte si, že za komunismu byla centralizovaná tělesná výchova. Na tu dobu si myslím, že tělocvičny a systém tělesných výchov byly celkem propracované. Bylo to zaměřené na všestrannost. Takže ten mladý člověk dostal vlastně ten základ všestranností v tom mladším věku a potom se už rozvíjel dál. Takže tady vycházíme z tohoto základu a potom před 20 lety samozřejmě se nic nedělo. Tam se dělo jenom to, aby se kdo se dostane do vedení fotbalového svazu, kdo bude pracovat v fotbalovém svazu a
1: korupční kauze různé do toho.
2: No, přesně tam. Takže to nebylo vůbec zaměřené na to, aby se budovala infrastruktura sportovní. Já nemluvím jenom o fotbalové, ale to celá struktura sportovní. Takže když teď se podíváte na základní školy, na tělesné výchovy, tak spousta škol nemá pořádnou tělocvičnu, nemá lidi, aby dělali tělesnou výchovu, vzdělané lidi, kteří by měli osnovy, ale celorepublikové, centralizované. Takže tím pádem je to takové jako totálním chaosu tato věc. A to je základ k tomu potom dalšímu rozvoji toho sportovce. Protože ten problém se i hokejisté například mají v tomto celkem problém, že upadají.
1: Rozumím. Takže jenom, ať nekončíme úplně pesimisticky, ano. Kdybyste měl říct jednu věc, co by se mělo změnit ideálně zítra, aby to nabralo nějakou vzestupnou trajektorii situace českého fotbalu?
2: To nejde tak to říct, že zítra se to změní.
1: Nadsázka trošku, ale v dohledné době, abychom...
2: Pamatujete si Německo, když krachlo někde na tom mistrovství, potom přišel Klinsmann a tak dále, tak v té době oni přebudovali celý systém výchovy, vzdělávání, trenérů, vybavení materiální. To nejde udělat ze dne na den, ale to se musí sestavit tým odborníků celorepublikově a připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále. Ono se to nedá jako v pár větech vysvětlit, ale ze dne na den to neuděláte. A Němci to udělali, samozřejmě se připravili, trvalo jim to nějakých 5-7 let, ale potom přišly úspěchy a Německo dneska hrá nádherný fotbal. Produkuje obrovské množství mladých fotbalistů, talentovaných, takže toto už se mělo udělat, to se po každém neúspěchu se tady plácá, že co budeme dělat, jak začneme jinak pracovat a je to pořád to samý. Ono se na to zapomene, na to mistrovství světa a potom to utichne, udělají se nějaké jakoby v úvozovkách, jako vytvořili akademie nějaké, já nevím, krajské, které nevyprodukovali vůbec nic, ani nevyprodukují nikdy. Takže to je vyloženě jenom přežít u těch lidí, co tam pracují, tak to je přežívání, aby měli zaměstnání. Neberou to, není to profesionálně nastavené.
1: No tak uvidíme, jestli se to podaří nějakým způsobem překopat a restartovat. Bývalý reprezentant, účastník mistrovství světa v roce 1990, Milan Luhový, byl naším dnešním hostem. Díky za to, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Rádio Impuls odpolední vysílání. Míříme do provozu, vidíme novou nehodu. Na trojce u čtyř kol, trasa Praha-Tábor, budeme upřesňovat v dopravě 007. A z české muziky Slza a Celeste Buckingham.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Radio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce. Radio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšár s námi vysílá, hlásí se z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na trojce u čtyřkol výrazně komplikuje průjezd nákladák po nehodě. Na cestě od Prahy je kolona od D1 a z Benešova se zdržíte ve 3-kilometrové frontě. Dva osobáky překáží po nehodě na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem u Čakovic. Předušovaná kolona se táhne přes Kbelskou od Hloubětína a také na Novopavské od Satelic. Převážně pravý pruh zpomaluje před Prahou na plzeňské D5 od 8. kilometru. Ucpaná je 35 před Litomyšlí z Vysokého Mýta. Hlavně nákladní doprava zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Velké Bíteše, konkrétně od 161. kilometru. Místy se tam zdrží i osobní auta. A 3-kilometrová kolona vás zdrží na příjezdu do Brna z Bratislavy po D2. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme. Cokoliv dalšího si rádi vyslechneme, pošleme to dál, ale dejte nám vědět. Připojte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moža last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte tropické vysílání Rádia Impuls. Zítra čekáme zase jasno nebo skoro jasno, teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Za okamžik další zprávy.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Podíváme se, jaké důsledky mohou mít nadcházející tropy. Primátora Karviné zadržela policie a uprchlou pandu našli na zahradě. Zprávy ve 14 hodin přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro...

0: taky bychom měli vynechat fyzicky namáhavé aktivity. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že teploty budou tak vysoké, že se můžou lámat a ohýbat koleje.
1: Zároveň může docházet ke komplikacím, zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.
0: Dále platí také výstraha před požáry. Vlnu veder ukončí v pondělí studená fronta, ta ale přijde postupně. Před jejím přechodem budou ještě na východě teploty překračovat 31 až 34 stupňů. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
2: Tomáši, děkujeme. Primátor Karviné je v rukou policie. Ta Jana Wolfa zadržela poté, co se jí sám přihlásil po návratu z dovolené v Chorvatsku. Nejdříve ho policisté vyslechli a zároveň také ukončili celostátní pátrání po jeho osobě, které vyhlásili minulý týden. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. Podle zastupitelství by totiž Wolf mohl ovlivňovat svědky. Karvinský primátor, který čelí obvinění v masivní korupční fotbalové aféře, řekl, že ho krok kriminalistů překvapil, protože o své cestě policii předem informoval a byl celou dobu napříjmu. Etická komise FAČRu mu minulý týden kvůli ovlivnění 3 zápasů napařila 12-letý zákaz působení ve fotbale, 3-milionovou pokutu a samotný klub MFK Karviná kvůli kauze vyloučila z první ligy. Našla se. Uprchlou pandu červenou z brněnské zoo kolem poledne úspěšně odchytili. Hověla si na zahradě v nedalekých Kníčkách. Zvíře ze své expozice zmizelo včera večer, když využilo k útěku větve stromů. Poté, co chovatelé vyhlásili pátrání na sociálních sítích, objevil pandu na svém stromě obyvatel Kníniček a přivolal policii, která ji bezpečně odchytila. Podle mluvčího zoo Jana Bedřicha je zvíře v pořádku, nezpůsobilo žádné škody a po krátké karanténě se vrátí do výběhu, který chovatelé zabezpečí, aby se už situace neopakovala. České lesy čelí kvůli suchu a vlnám veder extrémnímu vodnímu stresu. Ten podle vědců hrozí dalším plošným odumíráním jako v roce 2018. Situace je nejhorší v jihozápadních Čechách a na jižní Moravě v polohách do 800 metrů nad mořem. Kvůli nedostatku vláhy stromy na některých místech zcela přestaly tvořit novou dřevní hmotu a ztrácejí obrany schopnost proti kůrovci. Ohrožené jsou hlavně mělce kořenící smrky, u kterých hrozí vnitřní odumření, takzvaná embolie. O tom, jestli Česko zasáhne nová masivní kalamita, rozhodne množství srážek během července a srpna.
3: S Impulzem na fotbal.
2: Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum. V našich Impulzech Honzy Benešovského to prohlásil bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něj upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
4: To se musí sestavit tým odborníků celorepublikově. Připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále, a tak dále.
2: K neúspěchu na mistrovství světa se vyjádřil na síti X třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení národního mužstva vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží.
5: Posloucháte Radio Impuls? Ano, slovy klasika. V Česku bude abnormální hits. Je a bude to hlavní mediální téma taky u nás v rádiu, pochopitelně. Teď se ale pojďme osvěžit muzikou. Přicházejí No Name nebo Marek Ztracený.
3: Radio Impuls. Radost ze života.
5: Radio Impuls. Radio. Honza Benešovský za mikrofonem. Krásné odpoledne všem.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Žlutý pes a Ondřej Hejma, který ví, že modrá je dobrá a indiánskou dýmku míru si s ním můžete dát i z gauče. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia.

0: Rádio Impuls. No zítra je ten den. Marek se konečně dočká. My se budeme ještě věnovat čtvrteční realitě na silnicích. Vidíme dopravní nehody na trase Benešov Tábor. Máme tam parťáky přímo na místě, tak se připojí do dopravy 007 za 3 minuty a zpívat bude například Iveta Bartošová.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn. Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda na Benešovsku, parťák na místě, jak to vypadá?
2: V trojce těch čtyřkol je to na dlouho, jo. Budou to teprve vyprošťovat, mají to připravené k vyproštění. Je to stále uzavřený, občas to pustí kivadlově, takže kdo tam jede, tak se zkuste radši vyhnout. Já nevím, z Benešova se nechá kde jít, jste nahoru byli na Prahu.
1: Děkujeme i za ten tip. Další nehoda ze silnice číslo 3.
3: Vydala si čerstvou dopravní nehodu na silnici číslo 3, směr Benešov Praha, a je to nad Mirošem. Má motorkář a osobní auto. Na Prahu neprůjezdno, od Prahy se jede jedným pruhem.
1: Tak celkem divočina, budeme sledovat dál. Dvě osobní auta překážejí po nehodě na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem u Čakovic. Přerušovaná kolona se táhne přes Kbelskou od Hloubětína a také na Novopatské od Satelic. Dál je ucpaná východní a štěrboholská spojka mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbohol. A D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 161. a 196. kilometrem a na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy se vyjíždí do kolony na 3. kilometru. Můžete nás upřesnit, my za to budeme rádi, když se ozvete z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na telefonní číslo 605 222 007. Šťastnou cestu, dobré odpoledne, Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Za půl hodinky zavíráme přihlašování do tohoto kola. Halo, tady Impulzovi. Lenka, naše posluchačka, to ještě stihla. Ráno řekla správné heslo a vytočila základ.
1: Ježiši, dobré ráno.
2: Dobré ráno, výhra. Je tam 10 000 a já mluvím s Lenkou.
1: Ano.
2: A Leničko, ahoj, vítejte ve vysílání, ahoj. Jak se máte?
1: No teď úžasně.
2: Leni, má teda dost 10 000?
1: No, ohromno.
2: Bomba.
0: No ještě aby ne, tak do 15 hodin dnešního odpoledne se můžete přihlásit do tohoto kola Halo, tady Impulzovi. V naší žluté rádiové aplikaci nebo na webu www.impuls.cz, případně si pošlete prémiovou SMSku za 9 kaček na číslo 906 1109. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
13: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání. Jdeme na počasí, meteorologická mapa totiž výrazně zrudla.
1: Svět kolem nás.
0: Český hydrometeorologický ústav vydal pro většinu republiky varování s vysokým stupněm nebezpečí. Píše to zpravodajský portál iDnes.cz a na počasí se teď podíváme také s reportérem Vítkem Zábranským. Vítku, pěkné odpoledne, budou padat teplotní rekordy.
2: Hezké tropické odpoledne, s velkou pravděpodobností ano. Varování před vedry platí pro celou republiku už teď, postupně se ale jeho stupně budou zvyšovat. Už zítra teploty vyskočí na většině území nad 34 stupňů, v sobotu meteorologové očekávají až 37, v neděli pak dokonce 40 stupňů Celsia. Dosud nejvyšší teplotu naměřili ve středočeských Dobřichovicích, a to 40,4 stupně Celsia. Bylo to v srpnu v roce 2012. Letos takto vysoké teploty hrozí už teď na konci června, kdy jsou oproti srpnu delší dny. Pravděpodobnost, že rekord padne, se tak proto zvyšuje. A to třeba hlavně v Dolním Polabí a po Ohří. Bookmakeri na to dokonce vypsali sázky. Každopádně vlna veder nejenom u nás, ale třeba ve Francii nebo Španělsku je a ještě v následujících dnech bude jedním z hlavních zpravodajských témat nejenom u nás na Impulzu, ale i u kolegů na webu iDnes.cz.
0: V každém případě, no ale kdy ta vlna tropických veder povolí? Jak to vidíme, to orlogové?
2: Vlnu veder ukončí v pondělí příchod studené fronty, před ní ale bude ještě na východě země až kolem 34 stupňů, v dalších dnech by pak ale měla teplota klesat, v druhé polovině týdne by měla zůstat pod tropickou třicítkou, výstrahy a předpovědi se ale můžou ještě měnit.
0: Podrobné informace o počasí najdete na zpravodajském webu iDnes.cz. Ve studiu se mnou byl reportér Vítek Zábranský. Tak děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: pak z vás cestu ví? To je docela dobrá otázka do dopravy, tak se ozvěte do vysílání Rádia Impuls přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. My kompletujeme aktuální dopravu, uzavřená je po nehodě silnice 3, trasa Tábor Praha před Mirošovicemi, detaily za malý okamžik a hrát bude kapela Elán.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Po vážné nehodě se zraněním je uzavřená trasa Benešov Praha před Mirošovicemi po vážné dopravní nehodě. Postojíte se v koloně od Poříčí nad Sázavou. V protisměru se jede s omezením a kolona je tam od D1. Ucpává se proto i D1 u Mirošovic na cestě z Prahy. Převážně pravý pruh popojíždí na plzeňské D5 před Prahou od 8. kilometru. Pražský okruh je ucpaný v obou směrech před Ořechem. Kvůli zúžení čekejte frontu v Praze na celé Kbelské ulici v úseku Hloubětin Letňany. A popojíždí se proto i na Novopatské od Satalic. A připomínám kolony hlavně kamionů na dálnici D1 před Brnem z Prahy od Velké Bíteše. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme, cokoliv dalšího nám můžete nahlásit, my to odvysíláme. 605 222 007. Telefonní číslo, na které zavoláte, anebo žlutá rádiová aplikace, taky funguje. Dnes máme odpolední tým v kompletní sestavě, tedy Renata Kuková a Petr Brožík. Dobré odpoledne.
3: No, sláva, ahoj. Hudá, krásné odpoledne, ahoj.
1: No a s jakou přicházíte?
3: S dobrou.
4: Jo, s dobrou, tak hlavně se zásadní informací, na koho budeme vzpomínat v našem vzpomínkovém pořadu, když nám bylo 18. Dnes se vrátíme do roku 1999, to znamená, že tehdy 18-letí letos mají nebo budou mít 45. Takže ty vyzýváme, aby zalobili ve svých vzpomínkách a podělili se o ně.
3: 45 muži a ženy jako květ, to bude krása. Taky dneska máme dva lístky na Český mejdan 17. října, krátce po 16. hodině. O ně budeme hrát.
1: Tak se mějte krásně, hezké vysílání. Ahoj.
4: Ahoj. Ahoj.
1: A dopravu samozřejmě sledujeme dál.
5: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: čas. 2 minuty před 15. hodinou Honza Varga připravuje zprávy. Budou se věnovat fotbalu nejenom tomu světovému, ale i v tom našem rybníčku se dějí věci. Víc tedy za chvilku počkejte i na další muziku a bude to mimořádně příjemné, sladivoučké, osvěžující Miraj a jejich Jahoda hnedka po zprávách. No a pojďme se podívat taky, co nás čeká venku.
1: No tak ono se toho moc nemění, protože zítřek bude taky slunečný a bude ještě teplejší. Naměříme 31 až 37 stupňů, pokud se chystáte u nás vysoko do hor, tak tam bude 27.
0: To je vysoko i na hory a vlastně možná historicky poprvé vidíme v grafice meteorologů předpověď stupňů začínající 4. Protože v neděli má být 40 a na Férovku už to tam mají.
1: Jo, už je to tam, jo. Já se na to ani nechci dívat.
0: Já jsem taky radši zaklopil oči.
1: V pátek večer zavřu a zatáhnu i závěsy, rolety, všechno, co půjde a otevřu až v pondělí, protože píšou, že se ochladí. I když ochladí, nebude to, že by nám bylo chladno.
0: Ono 40 na 30.
1: No, přesně tak, no jasně. O 10 stupňů.
2: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
4: Partnerem hry je Betano. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Vysoké teploty už se podepisují na našem zdraví. Primátora Karviné zadržela policie a zamíříme opět na fotbal. Zprávy v 15 hodin má Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Vedra už se projevují na zdraví Čechů. Kvůli horku roste počet pacientů v pražských nemocnicích. Kromě kolapsů aktuální počasí zhoršuje taky stav chronicky nemocných nebo seniorů. Další podrobnosti má Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den. Přímo ke kolapsu z vedra včera vyjížděli pražští záchranáři ve 44 případech. Dnes to bylo 20 zásahů do 13. hodiny. Pak rostou také počty výjezdů k jiným zdravotním komplikacím.

0: odvolalo akci Největší zábava na Moravě. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: To my děkujeme. Primátora Karviné Jana Wolfa dnes v Poutech zadrželi detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu, a to přímo po jeho návratu z dovolené a dobrovolném příchodu na výslech. Vrchní státní zástupce Radim Dragoun potvrdil, že žalobce podá návrh na vzetí do koluzní vazby kvůli obavě z ovlivňování svědků. Wolf jakoukoliv vinu odmítá, postavil se i proti nedávnému verdiktu etické komise FAČRu. Ta mu udělila zákaz 12 let fungování ve fotbale, pokutu 3 miliony a vyloučila MFK Karviná z první ligy. I přes korupční kauzu, ve které je obviněno 32 lidí, primátor neodstoupil a v říjnu chce funkci obhajovat. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl stížnost bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta. Ten v ní napadal porušení nestrannosti soudů a presumpce neviny. V první větvi kauzy týkající se manipulace s tendrem na opravu zámku Buštěhrad Rátovi vadily mediální výstupy žalobců a politiků, ale i fakt, že soudní přísedící volilo středočeské krajské zastupitelstvo, které v případu figurovalo jako poškozená strana. Poukazoval také na nepřiměřenou délku řízení trvajícího přes 9 let. Rátův advokát řekl, že jeho klient tímto rozhodnutím už pravděpodobně vyčerpal veškeré právní prostředky obhajoby. Ex-politika zadrželi v roce 2012 se 7 miliony korun v krabicích od vína a za korupci si nakonec odseděl celkem 4,5 roku.
2: S Impulzem na fotbal.
1: Fotbalisté Íránu dostali od amerických úřadů nečekanou úlevu. Kvůli přísným bezpečnostním pravidlům musel tým dosud na zápasy mistrovství světa ve Spojených státech složitě cestovat ze své základny v Mexiku. Před klíčovým pátečním duelem s Egyptem jim ale Washington poněkud ulevil.
3: Íránští fotbalisté se mohou do Seattlu přesunout o den dříve. Úřady jim před zápasem s Egyptem prodloužili víza na 48 hodin. FIFA i experti přísná pravidla kritizovali jako diskriminační. Odpůrci úlev naopak varují před špionáží. U řadových Američanů si ale íránský tým získal sympatie vzkazem šatně. Ručně napsaným písmem děkovali za pohostinnost a popřáli světu mír. Íránci musí po zápase USA neprodleně opustit. Se Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: A 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Radia Impuls s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu. Od teď s vámi Petr Broží.
5: A Renata Kuková, a za chvíli nás čeká vzpomínání na rok 1999, tak se přidejte.
4: Šmiraj a Jahoda, užívejte, vychutnávejte tu sladkost na Impulzu.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Krásná sladká jahoda a Mirai, 7 minut po 15. I dneska jdeme proti proudu času.
2: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
3: Pojďte s námi vzpomínat, jsme v roce 1999 a vy plnoletí, to znamená, že letos vám je nebo bude 45. Kde a jak jste v tu dobu žili, jak se trávili volno, jaká byla tehdy móda, pamatujete si na to? Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007, nemusíte to být jenom vy, kterým tehdy bylo 18, ale prostě vy, kterým se ten rok 1999 nějak zaryl do paměti.
2: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
1: Ano, jsme v roce 1999. 11. srpna toho roku jsme u nás mohli sledovat úplné zatmění slunce. A takhle o něm tady mluvili na Nově.
4: Tady na Václavském náměstí sledovali zatmění slunce stovky lidí. Krátce po půl jedné se ale zatáhlo. Začal foukat silný vítr a pršet.
5: Ještě několik minut předtím ale lidé stejně jako na mnoha dalších místech sledovali mizející slunce se zatajeným dechem. A někteří dokonce zapomněli na speciální ochranu očí.
3: Já si to pamatuju dobře, protože opravdu slunce začíná se jako zatemňovat a najednou se zatemnila celá obloha, přišly mraky a bylo polozatmění.
1: No a ochladilo se rychle, že jo, takový jak konec světa to připomínalo.
3: To zklamání, ty zbyteční brýle jsme měli připravený úplně k ničemu. Pojďme dál.
1: A nebylo z toho nic, no.
3: Pojďme dál. Rok 1999 přinesl i smutnou zprávu. Rakouskou vesnici a lyžařské středisko Galtýr tehdy zasáhla obří lavina. 31 lidí zabila, další tisíce museli evakuovat.
1: No a v Sovětském svazu rezignoval prezident Boris Jelcin, po něm už nastoupil Vladimír Putin.
2: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
3: Každé období máme spojené i s něčím tak jako hezkým, protože bylo období diskoték, bylo období různých potlachů, čundrů a tak podle toho, v kterém tom období jsme žili. Rok 1999, to je třeba Anna K. Nelítá místo.
1: Úžasná věc od Anny K. Luciany Krecarové s původním jménem, nebo občanským jménem. Lubega Mambo No. 5, to jsme právě na těch diskotékách, na tohle jsme tančili, vlastně tančíme dodnes.
3: Jo, tohle baví pořád. Stejně jako Činasky, který přivítáme letos na našem podzimním českém mejdanu s Impulzem. V roce 1999 přišli s hitem Jak se.
1: Činasky a Jak se z roku 1999. Co vy a ten rok, na co pamatujete, ať už vám bylo 18, méně nebo více, co se vám vrylo do paměti, čím jste žili, napište nám na náš WhatsApp 605 222 007 anebo to namluvte, přidržte ten mikrofonek a tu vaši vzpomínku rádi přivítáme ve vysílání. A i teď zůstaneme muzikou v roce 1999, formace Liquido Narcotic je taky z toho roku. Co si to dáme? Na Impulzu.

0: Impuls ve čtvrtek odpoledne, za chvíli zase česká muzika a voda na mlýn pro tu naši impulzí rodinu. Lenka Filipová s Leny, Samotní nejsme nic. Za chvíli je to tady, my sledujeme i silnice, stále po vážné nehodě se zraněním uzavřená trasa Benešov Praha před Mirošovicemi. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Po vážné nehodě se zraněním je uzavřená trasa Benešov-Praha před Mirošovicemi. Postojíte si v koloně od Poříči nad Sázavou. V protisměru se jede s omezením a kolona je od D1. Na D1 ve směru od Prahy na Brno čekejte přerušovanou kolonu mezi kilometry 16 a 22. Dále popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 153 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi se vyjíždí do kolony na 3. kilometru. 4-kilometrovou šňůru zase vidíme na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. Dále na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony už na 6. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A přímo v Praze si postojíte na východní a štěrbolské spojce mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbohol. Další informace rádi uslyšíme od vás. Buď to zavolejte na 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky s Lenkou Filipovou a Leny. Samotní nejsme nic a my jsme s vámi. Poslouchejte Impuls.

0: A nebo mládí, jako právě teď pokračujeme ve vašich osmnáctkách.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: A my se dneska vracíme do roku 1999 s vašimi vzpomínkami. Na WhatsApp píše Lucie z Vysočiny. Tehdy jako 18-letá jsem s partou kamarádů a kamarádek jezdívala na diskotéky do vedlejší vesnice a častokrát se nám stalo, že nám ujel poslední autobus a pak jsme chodili domů 12 km pěšky. Pamatuju si taky na ten největší hit, tehdy Mambo No. 5, kterou jste před chvíli připomínali.
2: Ozvala se i Andrea, na to zatmění slunce si pamatuju, neměla jsem speciální brýle, ale svářické sklíčko od táty. Bylo mi tehdy 25 a navíc jsem dostala ještě psa, mopslíka, jmenuje se Cezar.
0: Petr si z té doby vybavil džíny značky Kenvelo, měla je prý snad polovina třídy na učňáku, byly levnější než západní značky.
2: Jasně, byly taky prekonky a Kenvelo patřilo tady k těmhletěm. Vzpomínáme s vámi na rok 1999, kdy do kin přišel sci-fi film Matrix s Keanu Reevesem hlavní roli. Snímek získal 4 Oscary, mimo jiné i za nejlepší vizuální efekty.
3: Každý, kdo to zkusil, muž nebo žena, každý, kdo bojoval s agenty, zemřel. Oni prohráli, ty vyhraješ.
4: Proč?
3: Agenti prorazí rukou betonovou zeď. Vystřílíš do nich zásobník a netrefíš nic než vzduch. Ale jejich síla a rychlost mají základ ve světě, který má vždy své hranice. A právě proto nebudou nikdy tak silní a rychlí jako ty.
0: No úžasný, samozřejmě Keanu Reeves. A já všechny 3 díly Matrixu miluju, skvělý. Do dneška to točím na DVDčkách pořád dokola. Je to fakt fantastická práce. Červenou nebo modrou pilulku by si vzala?
2: Nevím, modrou.
0: Dobře.
2: Teď přemýšlím, na co byla.
0: No to byla otázka z Matrixu, jestli zůstaneš jako tam zametrixovaná.
2: Jo takhle, já myslím, jestli to byla Viagra.
0: Do reality.
2: Tak dobrý, jsem si oddychla.
0: Dobrá, vaše vzpomínky bereme na našem WhatsAppu 605 222 007. Buď pište, nebo to normálně namluvte a za chvíli se k tomu vrátíme.
1: Když nám

0: Hudební impuls, 4 minuty před 4:30, za chvíli další česká muzika. Bude to zpěvák 2 hitů, Seguantofy, a my dáme jeden z nich, bude to Dávej ber. A dokončíme i vaše vzpomínání na rok 1999. Za chvilku tady na Impulzu.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
10: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls, za chvíli další hudební vzpomínka z roku 1999. Hnedka se k tomu dostaneme.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes odpoledne vzpomínáme na rok 1999 a hledali jsme vás, kterým se ten rok něčím vryl do paměti. Napsala Eva, chodila jsem tehdy na obchodku a největší parádu jsem dělala v mojí značkové šustákovce. Poslouchala jsem Lunetiky a šetřila na Nokia 3020.
0: Jo, to byla doba Nokia 3020, byla meta mnohých z nás.
2: I šustákovka.
0: Šustákovka.
2: Jo, kdo neměl šustákovku, jako by nebyl, a devadesátky.
0: Kdo měl 3020 a výměný kryty, tak už se byla králem společnosti normálně. Petr v roce 1999 začal při tanečních chodit se svojí současnou ženou. Baví nás to dodnes, to je krásný příběh.
2: Marek má to období spojené s první láskou, táhlo mi na 18, ona byla z vedlejšího okresu, bohužel ještě neměla mobil, tak jsme si psali dopisy. Ano.
0: Na to už jsme zapomněli, jak bylo pracné třeba domluvit schůzku nebo rande. No a k roku 1999 se ozvala i Šárka.
3: Nejdůležitější datum asi z mého pohledu byl Silvestr, kdy jsme snad všichni očekávali, co se stane v roce 2000. Ty první minuty, vteřiny, dny a nestalo se vůbec nic, život běžel dál. Tak ať běží stále ve stejných kolejích, stále úspěšní, mladí, krásní lidé obývají tuto planetu. Ahoj Šárka.
2: Pozitivní Šárka, krásně.
0: Tohle bylo popsané krásně. Už jenom to, jak se čekalo, co se stane při tom přechodu z 99 na 2000.
2: Jasně.
0: Říkala Šárka, nestalo se nic.
2: No přesně, nestalo se ale vůbec nic. Jo.
0: Naštěstí ještě v roce 1999 se stala dobrá muzika, když to řeknu takhle v úzovkách, protože i v tom roce se rodily dobré kusy, takzvaně. Mezi nimi třeba tata od skupiny Buty.
2: Nesmrtelný.
0: No nesmrtelný, jo. Krásná věc. A tou vlastně uzavřeme dnešní vzpomínání na rok 1999. Zítra v tomhle čase se vypravíme do roku zcela jiného. Poslouchejte Impuls.
1: Když nám bylo 18 na rádiu

Puls, za chvíli 3:15, sledujeme také aktuální dopravu a nejčerstvější dopravní informace budou za 3 minuty. No a máme tady před námi prázdniny, zítra vysvědčení, léto, to si užijte, ať to plyne co nejpomaleji, a přeci jenom pak už přijde podzim. No a v říjnu 17. bude jubilejní 10. český Mejdan s Impulzem, 17. října v pražské O2 aréně. Miraj, Činasky, Olympic, MIG21, Lucie Vondráčková a speciální host Richard Krajčo. Vstupenky jsou už teď k vání, ale pozor, my pro vás máme 2 vstupenky úplně zadarmo. A to už dneska po 16. hodině.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 3:15 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trojce, tedy silnici 1/3, čekejte zdržení v obou směrech mezi Čtyřkoly a Merušovicemi. Na vině jsou tady dvě nehody. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 6. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V opačném směru k letišti je kolona mezi kilometry 15 a 18. Bouralo se taky v Praze na jižní spojce ve směru na Štěrboholy u Záběhlic. Do kolony se dojíždí u Kačerova. S 2,5-kilometrovou šňůrou počítejte na 9 z Mělníka do Prahy před Líbeznicemi. Na D1 na výjezdu z Prahy se zdržíte v koloně mezi 1. a 5. kilometrem. Dále doprava vás dne mezi kilometry 18 a 22 a přímo u Brna pojíždí přerušovaná kolona hlavně kamionů mezi kilometry 153 a 196. Dále na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 3. kilometru a profíci z Global Assistance hlásí 3-kilometrovou šňůru na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. A asi 7-kilometrová kolona je teď na silnici 52 před Mikulovem a dojíždí se do ní už v Rakousku na A5. Zapojte se z provozu i vy, budeme za to rádi. Copak my, ale hlavně další kolegyně a kolegové za volantem. Buď zavolejte 605 222 007 anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Časnou cestu s Impulzem.
2: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Puls, 2 minuty před 16. hodinou. Honza Varga připravil zprávy, budou se týkat i scrollování těch našich mladých ratolestí a to, jak to případně omezit, zakázat a tak dále. Velké téma poslední doby. A budou i další zprávy a spousta muziky, třeba hned po zprávách Anna K., Noc na zemi. No, kdyby nějaké noci byly o něco chladnější, vůbec bychom se nezlobili, to je pravda. Takže na Anu K. počkejte, co teda to počasí, když jsme u toho.
1: No, slunce a teplo. Zítra naměříme 31 až 37 stupňů. Kdybyste se chtěli schladit na horách, tak tam bude 27.
0: No, doufujeme, že aspoň v noci to bude trošku lepší na spaní.
1: Mrknu se, pro příští počasí se podívám na noční teploty.
0: Probereme noci, ano, to se velice hodí, abychom se tak někdy vyspali. A zprávy za chvilku.
2: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
3: Ahoj léta, ahoj prázdniny.
2: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
3: Léto je léto, když ten patří snílku.
2: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Cyklisté bourají častěji. Odborníci opět řeší zákaz sociálních sítí pro děti a na Liberecku je teď doprava složitější. Zprávy v 16 hodin přináší Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Přibývá nehod cyklistů. Meziročně taky roste počet těch, kteří při jízdě na bicyklu zemřeli. Podle průzkumu Kantar má česká veřejnost navíc mezery v cyklistických pravidlech. Téma doplní reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne, Tome.
5: Pěkné odpoledne. Centrum dopravního výzkumu v prvních 5 měsících letošního roku zaevidovalo 1750 nehod cyklistů. To je oproti stejnému období v loňském roce skoro o 200 víc. Počet usmrcených stoupl z 9 na 15. A právě přicházející letní období navíc podle dopravní policie představuje pro cyklisty zvýšené riziko, stejně jako pro motorkáře. Hlídky proto častěji budou kontrolovat i tyto účastníky silničního provozu. Policisté posilují dohled na českých silnicích v souvislosti se začátkem letních prázdnin. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
4: Děkujeme. Plošný zákaz sociálních sítí pro děti není účinným řešením a vytváří jen falešný pocit bezpečí. Varuje předtím ve společném stanovisku přes 20 výzkumníků z Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. Dokument reaguje na úvahy premiéra Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla o zavedení restrikcí po vzoru Francie. Podle vědců neexistují důkazy, že by zákaz zlepšil duševní zdraví mládeže. A příklad z Austrálie ukazuje, že se děti pouze přesouvají na méně bezpečné platformy. Odborníci proto doporučují raději posílit digitální vzdělávání, podporu rodičů a odpovědnost samotných sítí. Premiér Babiš ale dál prosazuje ochranu dětí a s ministrem školství Robertem Plagou podepsal

0: poplašné zprávy a možnou pomstu za nejmenování Filipa Turka ministrem. Premiér Babiš, podle něhož si Pavel pouze dělá kampaň, potvrdil, že ministerstvo prezidenta do delegace doplní. Pavel v reakci na spory s kabinetem připustil, že ho situace motivuje k opětovné kandidatuře v roce 2028. Spalující horko prověří každého. Na jihu a východě Moravy podle našeho zpravodaje Jana Čady hledají i netradiční formy osvěžení. Honzo, pěkné odpoledne.
1: Mírnému chladu zdar, dobrý den. Pokud jde o tradiční osvěžení, pak samozřejmě přírodní vodní nádrže a koupaliště. Už dnes to byla a v dalších desítkách hodin bude prověrka kapacit. Od Břeclavy po Rožnov pod Radoštěm návštěvnost i teploměr trhají rekordy. Najít kousek místa, kde není nával, je složité, ale ne nemožné. Tady ve Zlíně na Dřevnici i na Valašsku, třeba na Bečvě, to lidé řeší u splavů a na zahradách, nejen v bazénech, stejně tak ve starých vanách, ba dokonce bečkách. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Na řidiče v Liberci a okolí čekají od července další komplikace. Ředitelství silnice dálnic začne na příjezdu od Prahy opravovat 2-kilometrový úsek silnice 1/35 mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Práce na kanalizaci, vozovce a osvětlení za 108 milionů korun potrvají 21 týdnů. V první etapě zhruba na 11 týdnů bude doprava vedená v režimu 2+1. Na nejrušnější silnici v kraji jde o další omezení. Na opačné straně města u Pavlovic už probíhá rekonstrukce mostu, u Hodkovic nad Mohelkou se staví nový nadjezd a od pondělí navíc začne oprava mostu u Pertoltic na trase do Polska, kde bude dopravu kyvadlově řídit semafor. Zprávy končí, dál jsou s vámi Renča s Petrem.
2: Ano, necelé 4 minuty po 16. jsou za námi zprávy s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu. S vámi je nadále Petr Brožík.
3: Renata Kuková, za chvíli budeme hrát o lístky na říjnový český mejdan s Impulzem. Buďte u toho.
2: Anna K., Noc na zemi, to znáte všichni, pojďte se zpívat s Impulzem.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Beatles, 3:45, česká muzika za chvíli, Činasky a jejich jedna z těch novějších věcí, Selhání. Tak si ji dobře poslechněte, a to už je třeba po dopravě, kterou sledujeme taky. Problém stále na trojce ve směru od Benešova na Prahu za Senohraby a 5-kilometrová šňůra na silnici 52. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: No a o něco později, tak je to za pár minut, budeme hrát o 2 lístky na český mejdan s Impulzem, který bude v sobotu 17. října v pražské O2 aréně, a my už jsme vás lákali na Miraj, Činasky, Olympic, MiG-21, Lucí Vondráčkovou, na speciálního hosta Richarda Krejčího, a někdo z vás u toho určitě bude.
0: Poslouchejte už za pár minut.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 4.5 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka servírujeme právě teď. Na trojce ve směru od Benešova na Prahu za Senohrady stále částečně brání provozu nehoda a do kolony se dojíždí u čtyřkol. Zdržení čekejte taky v opačném směru. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 153 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy se vyjíždí do kolony na 3. kilometru a z Brna na Slovensko je před 16. kilometrem více než 2-kilometrová fronta kvůli zúžení. Dále 5-kilometrová šňůra je na silnici 52 před Mikulovem a dojíždí se do ní už v Rakousku na A5. Ještě tu máme D11 na 52. kilometru ve směru od Hradce Králové na Prahu. Tady se stala nehoda a vytvořila se tu 2-kilometrová kolona. Dávejte pozor, hlavně pevné nervy v tom vedru, dostatek pití mějte v autě a jestli víte o dalších potížích, jsem s nimi. Buď zavolejte na 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Činasky.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu Impact.

0: Plus. Za chvíli zase česká muzika, dokonce živá česká. My se ohlídneme za českým mejdanem s Impulzem v roce 2025. Tehdy tam Xindl X s Olgou Lounovou zaspívali naživo Lásku v housce. Dáme si to za chvilku, ale teď už bude předmětem letošní český mejdan s Impulzem, který je před námi, bude 17. října v pražské O2 aréně.
1: Přesně tak, my jsme vás lákali na Miraj Činasky Olympic MIG 21, Lucku Vondráčkovou i speciálního hosta Richarda Krajča. Taky jsme vám nabízeli, stejně jako včera a předevčírem, dvě vstupenky zdarma. Dneska je to úplně stejné a zase podle tří indicí budete muset poznat umělce nebo skupinu, kteří na tom letošním mejdanu vystoupí. Takže tím jsme vám vlastně ten výběr docela zúžili.
0: No hodně jsme tím napověděli.
1: No tak no, já jsem totiž milá na ty posluchače, jo, protože ty, až uslyšíte ty indicie, já jsem prostě nepoznal, o koho jde, jo. Vybíral je Petr, vymýšlel, no tak si je řekni, takže hádáme.
0: Takže jméno znamená budoucnost. Bydliště úzce souvisí s rozhlasovými vlnami FM a kdyby to nešlo na pódiích, potkáme se třeba v soudní síni.
1: No tak to já teda vůbec nevím. Já bych se musela vzdát, já bych musela říct, že vlastně nevím.
0: Naši impulzáci tutově vidí, co vědí, nebo kdo to je, no jistě.
1: A už to tady vidím, jistě. Už mi tady naskakuje WhatsApp, to je správně, aniž bychom to připomínali. Pište nám odpovědi na WhatsApp 605 222 007, přidejte jméno, příjmení, odkud jste a vyhraje ten, kdo odpoví správně jako desátý a za chvíli voláme, tak buďte napříjme.
2: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerf s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.
9: Je to tak, Láska v housce. Doufám, že jste ho...

0: odpolední impuls, za chvíli impulzovec Krabička, tam už připravený mistr Karel Gott a s ním Lady Carnival, takže se bude tančit. No a tančit se bude i za půl roku nebo za pět měsíců, protože teď pro vás máme opět připravené dvě vstupenky na jubilejní 10. český Mejdan s impulzem 17. října v pražské O2 aréně.
1: Musím říct, že tady probíhá taková jako u nás velmi, jak to mám říct, no, diskuse, taková vzrušená debata, protože ty indicie, které vám Petr nachystal, abyste hádali buď umělce nebo skupinu, která na Mejdanu vystoupí, za mě byly strašně těžký a vypovídá to i na tom WhatsAppu, že lidi odpovídali strašně moc různých interpretů.
0: No ale tak my vás máme rádi, vyslyšeli jsme vaše prosby, aby to někdy bylo taky těžší.
1: To je pravda.
0: Tak jsme to těžší udělali. No a ty indicie byly jméno, znamená budoucnost. Další bydliště úzce souvisí s rozhlasovými vlnami FM. A kdyby to našlo na podí, tak se potkáme třeba v soudní síni. A teď už musíme říct, že Michaela Pískovská z Uhřičic napsala 10. správnou odpověď a je teď na telefonu. Míšo, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Koho jsme hledali?
2: Mirajana jsme hledali.
1: Výborně. A podle čeho jste poznala Miraje z těchto těch indicí?
2: No, já jsem si řekla, že navrátil jako návrat do budoucnosti, tak jsem se to tak nějak spojila dohromady.
1: Taky zajímavá úloha, Petře.
0: Tak je zajímavý. Dobře, tak Míšo, už víme, že to je Miraj. Miraj, to jeho křestní jméno v japonštině znamená budoucnost, protože má japonskou matku. FM jako rozhlasové vlny, tak Miraj bydlí ve Frýdku Místku. A kdyby to našlo na polích, tak se potkáme třeba v soudní síni, protože Miraj má magistra z právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Takže...
1: Hezky, ale mě teda teď zaujalo, že vy jste na to, Míšo, šla vlastně úplně jinak, ale typla jste Miraje. Protože ano, Miraj navrátil návrat do budoucnosti, to je taky spojení a budoucnost... V japonštině je Miraj, tak jo.
0: Skvělý.
1: Nějakým kolečkem jste k tomu prostě došla.
0: Míšo,
1: gratulujeme.
0: A vy máte skvělou budoucnost jistou, minimálně na jeden den, a to bude 17. října v O2 aréně, protože máte dvě volné vstupenky, tak předpokládám, že vyrazíte, pověste s kým?
2: S přítelem vyrazím a moc děkuju.
0: Dobrá, tady to bude krásný den pro vás, tak se budeme těšit, jo?
2: Já taky. Děkuji.
1: Tak se mějte hezky, pozdravujte přítelé, že se rozejdete do 17. října, jo, ať máte s kým jít. Tak jo, tak se mějte hezky.
2: Vy taky, nashledanou.
0: Mějte se krásně, to jsou starosti, ale se nerozejděte. Dobrá tedy, takže další dva lístky budeme mít zase zítra. Kdyby to náhodou nevyšlo, nebo někomu nevyšlo dneska nebo zítra, tak vstupenky na český Mejdan s impulzem jsou už teď v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Svobodní impuls, laďte dál, za chvíli Network, čekám na signál, to si s námi můžete zaspívat, třeba i za volantem. Sledujeme aktuální dopravu, problém je teď kousek za D35 na hlavním tahu od Chrudimi na Vysoké Mýto, čerstvá dopravní nehoda, neprůjezdná komunikace. Doprava 007 je tady už za 2 minuty.
1: Já mám dobrý recept na to počasí, který je teď. A konkrétně na festivaly. Hudební akce, vystoupení, koncerty, které se konají venku, protože už je léto. Ale když je takovýhle vedro, to je strašný.
0: To je napadnutí.
1: Když by pršelo, to je taky špatně. A řešení je poslouchat Impuls, protože my pro vás budeme mít pokaždé živý koncert každý víkend.
0: Každý prázdninový víkend, každou prázdninovou sobotu vlastně festiák u vás doma.
1: Jasně.
0: Díky Impulzu, nebo v pergole, nebo kdekoliv budete grilovat.
1: Jasně.
0: Tak no. Začínáme už teď v sobotu, protože děti v pátek dostanou vysvědčení a už to povrčí. Takže tuhle sobotu ve 20 hodin si připomeneme ty největší hity kapely Žlutý pes a Ondřeje Hejmy v tom víkendovém živáku Rádia Impuls. Tak si můžete udělat pohodlí, nachladit něco, případně koupit soudek, vyčistit si v pergole, udělat takový parket a vlastně máte festiák nebo koncertní sál přímo doma. Takže v sobotu večer jenom tady na Impulzu od 8 hodin.
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na dálnici D35 na sjezdu na hlavní tah od Chrudimi na Vysoké Mýto směrem od Pardubic se srazilo osobní auto s nákladním. Komunikace je teď neprůjezdná. Na D1 ve směru od Hradce Králové na Prahu na 52. kilometru se podařilo nehodu odstranit a dlouhá kolona se tam pomalu rozjíždí. I tak to bude chtít pevné nervy. Na trojce ve směru od Benešova na Prahu za Senohraby stále částečně brání provozu nehoda a do kolony se dojíždí u pěti host. Zdržení čekejte taky v opačném směru. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 153 a 196. Dopravní nehodu nám hlásíte z trasy Tábor-Pelhřimov.
2: Silnice číslo 19, Tábor-Pelhřimov, asi 2 kilometry před obcí Číškov, smrtelná nehoda osobního automobilu, řidiče osobní auta. Pouští se tam kyvadlově hasiči, likvidují to.
1: Díky, dávejte pozor, ještě jedna komplikace. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 6. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V opačném směru k letišti hlásí profíci z Global Assistance kolonu mezi 15. a 18. kilometrem. Dávejte pozor a cokoliv nahlaste, buď zavoláním na 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: 8:30 před 17. hodinou Honza Varga připravil zprávy s datovýma schránkama. Se nám něco bude dít víc za chvilku. Hned po zprávách Eva Farná a to bude jako ti naši fotbalisti. Všechno nebo nic, píseň. Taky chtěli všechno a brali nic nakonec. Víc tedy za chvíli. Počasí venku vypadá jak?
1: Počasí vypadá pořád stejně a o něco hůř, to myslím ty teploty, které lezou nahoru, bude 31 až 37 stupňů, na horách 27, slíbila jsem ty noční, 19 a 20 stupňů noční teploty.
0: O, budiš.
2: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí, Kapilan originál, šetrná vlasová péče s tradicí, kapilan.cz.
3: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčov.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Partnerem českého mejdanu je Baumax. Vše pro dům, byt i zahradu. Baumax. Nízké ceny každý den a ještě něco navíc.
2: Datové schránky hlásí změnu, sexuální predátor z Klatovska se vyhne vězení a modulární reaktor vyroste i v Dětmarovicích na Karvinsku. Se zprávami v 17 hodin je tu Honza Varga.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Datové schránky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz a to už od dnešního večera. Digitální a informační agentura ubezpečila, že funkčnost systému, jména i hesla zůstávají stejná. Změna se týká přes 5 milionů uživatelů a je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna, od 27. srpna začne automatické přesměrování. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Mění se také e-mail pro upozornění na notifikace@datovka.gov.cz a od 1. srpna končí možnost přihlašovat se přes datovku do portálu občana. Nově to půjde už jen přes identitu občana. Víkendová návštěva zoologických zahrad bude tentokrát spíš bez velkých akcí. Kvůli vysokým teplotám se dá čekat, že budou zvířata spíše ve svých úkrytech a stínných zákoutích. Zoolog děčínské zoologické zahrady Petr Haberland Rádiu Impuls řekl, že i severská zvířata by měla víkendová vedra přežít. Je ale nutné počítat s jejich slabší aktivitou.
3: My máme spíše venkovní expozice, tak samozřejmě ta zvířata budou ležet.

0: 2022 nutil 4 školačky k výměně nahých fotek a jednu z nich osahával. Okresní soud ho původně poslal na 2 roky za Mříže za pohlavní zneužívání a výrobu dětské pornografie. Odvolací senát sice zkritizoval závažnost jeho jednání a absenci lítosti, ale zohlednil dosavadní bezúhonnost a fakt, že ve školství už nepůsobí. Maximální možná podmínka tak podle soudců splní účel lépe než vězení. Rozsudek je pravomocný. Příprava malých modulárních jaderných reaktorů v Česku se vedle Temelína rozšíří také na Dětmarovice a následně na Tušimice. Podle Karla Havlíčka se v létě podepíše smlouva a o lokalitě pro první reaktor rozhodne vláda do 2 let. Do vývoje a výstavby chce vstoupit přes 60 českých firem, které by se mohly podílet na zakázkách po celé Evropě. Česko má v této oblasti silnou pozici i díky 20% podílu společnosti ČES v Rolls-Royce SMR. Sám ČES, který aktuálně chystá stavbu 2 velkých bloků v Dukovanech od jihokorejské KHNP, teď pro malé reaktory připravuje technologické a logistické scénáře. Karlovarské transfúzní stanici chybí krev. Vyzývá proto dárce, aby přišli na odběr. Nejvíc je podle zjištění našeho zpravodaje Dušana Valenty potřeba skupina 0 negativní. Hezký den, Dušane.
1: Zdravím z Varské nemocnice, která se teď snaží oslovit nejen pravidelné dárce. Potřeba jsou všechny krevní skupiny, nicméně 0 negativní nejvíc. Používá se, když není čas určit, jakou má zachraňovaný pacient krev. Podle transfúzní stanice jsou za aktuálním nedostatkem 2 věci. Pravidelní dárci ruší termíny kvůli dovoleným, další nemohou přijít, protože jsou v odběrové karanténě. Na vině je především velké množství klíšťat, po jejich přisátí se totiž nesmí skoro měsíc darovat krev. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: No a 4,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Honzou Vargou, s vámi nadále Petr Brožík.
3: A Renata Kuková, ještě naposledy mrknem na ten náš nešťastný fotbal.
2: Eva Farná, Všechno nebo nic právě teď na Impulsu. Hezké odpoledne.
4: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: 3 minuty před 17:45, za chvíli třeba Eláni, znova sama dotkni. Vysledujeme i silnice, uzavřená je pořád po nehodě osobáku s nákladňákem D35 na sjezdu na hlavní tah od Chrudimi. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty.
1: S Impulzem na fotbal.
0: No a samozřejmě i dneska sportačka Renča je v akci a tady se vlastně ohlíží, nebo ohlídne za tím, co se stalo.
2: No, tak nestalo se právě nic, že jo. My jsme chtěli, aby se stalo, aby jsme překvapili Mexiko a postoupilo se na mistrovství světa dál. Nestalo se, takže hoši ti už mají spakováno, já už si myslím, že už jsou někde i na cestě zpátky. Nicméně, já jsem jako vnímám to samozřejmě, že všude možně na sociálních sítích ti naši fotbalisti dostávají opravdu hodně naloženo. Jo, takže já to nějak moc nebudu komentovat, já tady jenom nějaký názor třeba jo, přečtu za všechny. Jana, Honzík, Skutečtí píšou. Hoši, děkujeme za 270 minut nervů, potupy, zostuzení a zklamání, které jste nám fanouškům a zároveň i sami sobě připravili. Váš fanoušek, který ještě naivně ve 4 hodiny ráno v poločase doufal, marně. Jo, tak takhle Petr Pavlík se přidává. Tak co šašci, jaká byla dovolená? Jo, drsný, trošku drsný.
0: To je drsný.
2: Ale jak víme, český fanoušek je opravdu hodně, hodně přísný, tím spíš, když se nedaří. Jo, tak tohle byl ten případ. Na iDNESu tam se podívali jako seriózněji, jak vystoupení našich fotbalistů hodnotila zahraniční média, tak třeba The Guardian napsal. Existují různé způsoby, jak se dá opustit turnaj. Můžete vypadnout se vztyčenou hlavou se silným soupeřem. Můžete mít smůlu, nadávat na rozhodčí a nepřející osud. Můžete zaujmout komickými chybami, vlastními góly, červenými kartami. Nebo se můžete odplížit, aniž byste zanechali stopy. A to je přesně ta cesta, kterou následovalo Česko.
0: Tohle myslím, že je vystěženo do posledního puntíku.
2: Přesně. Jo,
0: to je jediná věta, ale se zhodnotíš všechna 3 utkání.
2: Přesně tak.
0: Kolika slovech.
2: Já už bych k tomu nic nedodávala. Udělejme tlustou čáru. Kluci, byli jste tam. Bylo to po 20 letech. Chvilku jsme byli vlastně i pyšní a hrdí. No a teď budeme čekat, že to zase někdy přijde.
0: Ještě se vrátím k tomu, jak tady píšou, můžete se odplížit, aniž byste zanechali stopy. Nám zase bude dlouho trvat, než se připlížíme k té světové špičce doslova, jo? Protože no tak, jsme ale na úrovni Kataru někde.
2: A Haiti, můžeme udělat nějakou skupinu Katar, Haiti, Česko.
0: Jo, takzvaná skupina odpadlíků.
2: Tak ty si teda taky rozostrej.
0: Turnaj.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A je taky čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená po nehodě nákladňáku s osobním zůstává D35 na sjezdu na hlavní tah od Chrudimi na Vysoké Mýto směrem od Pardubic. Na trojce ve směru od Benešova na Prahu za Senohraby stále částečně brání provozu nehoda a do kolony se dojíždí u pěti host. Zdržení čekejte taky v opačném směru. Na D1 ve směru od Prahy na Brno je přerušovaná kolona mezi kilometry 15 a 22, to je první takový špunt. Dále po pojíždí přerušovaná kolona hlavně nákladňáku a kamionu mezi kilometry 162 a 196 D1. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 8. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V opačném směru k letišti je kolona mezi kilometry 15 a 18. Cokoliv dalšího z cest, dejte vědět ostatním, buď zavolejte 605 222 007 a nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou jistě už máte všichni ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem, teď Eláni, znova sama dotkni.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlepší.

0: Fokus 3 minuty před půl šestou, česká muzika za chvilku, Miraj, tenkrát Miraj, samozřejmě dneska jsme ho hádali v rámci soutěže o vstupenky na český mejdan a bude to jedna z hvězd letošního českého mejdanu s impulzem 17. října v pražské O2 aréně. Tak, to bude za chvilku. No a taky dneska byli fakci naši radostní velvyslanci, konkrétně Martina Kroa.
1: Jí to tě zajímalo, kdo vám naposledy dal květinu? Já vím, že to možná přísluší ta otázka spíš jako na ženskou, ale dostal jsi někdy kytku vlastně?
0: Já se přiznám, že jsem kytku dostal na nějaké akci, kterou jsem moderoval, tak mám si děkovačky těm umělcům tam.
1: Taky tak, mám tak, tu jsem dostal taky. Ano, já třeba včera, ale takovou tu, že ti jako někdo koupí, že ti chce udělat radost nebo přeje ti a dá ti kytku?
0: No, to mě by to přišlo jako divný, jako kdybych dostal kytku i od ženy, jako jo. Tak jako já prostě nevím, jestli se to dělá, jako že chlap dostává kytky. Za mě ne.
1: Nevím, jako nepřemýšlela jsem nad tím. Takhle ženský rádi dostáváme kytky, jistě, to je bez debat, jasně. Nesmíte být samozřejmě ale taková ta podezřívavá. A co si jako proved? Jo, tak to ne, to je taky blbý, ale takový to pro radost mě právě potěšil třeba můj syn. On měl takový nějak jako smutnou chvilku. Ale vzpomněl si na mě, že by mě udělal radost a koupil mi kytku tulipánu, což bylo hezký zase.
0: Jo, jsi říkala, co se stalo? Co jsi udělal?
1: Ne, právě ne? Vůbec, no, tak tam právě nesmíš být tenhle ten, aby si z ní měl radost, protože jinak pak jí máš spojenou, jako ty si něco proved.
0: Vlastně průšvih, viď?
1: No,
0: ne, to jasný.
1: Vůbec. Máme to o radostech, takže to jsou kytky z lásky a z radosti.
0: A ty vaše radostné, to si dáme už za chvilku.
2: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: kus připravená impulzovec krabička a tam Hana Zagorová, My z dobrých nadějí. Já když jsem byl malej, tak jsem si myslel, že ta písnička jmenuje My z dobrých nadějí. Jo?
1: Jasně.
0: Až pak jsem zjistil, že to je My z dobrých nadějí. Takže Hanka, za chvilku, teď ale za vašimi radostmi.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
1: Úplně jsem myslela, že řeknu, že když dostanete květinu, tak je to vždycky radost, nesmí být ale na hrob. Jo? To je asi jediná výjimka.
0: To je asi pravda, no.
1: No, ale když my už máme mezi vámi posluchači naše experty na radost, tak to rozhodně nebude tahle ta květina, tenhle ten případ. Martina Kroa se totiž ptala, kdo vám naposledy dal květinu a udělal vám tak radost.
3: Od koho jste naposledy dostala květinu?
4: Naposled jsem dostala od mamky tulipány, že bych chtěla udělat radost.
5: Květinu jsem naposledy dostala od přítele, který mi ji přinesl jen tak pro radost. Byly to gerbery, což jsou mé oblíbené květiny.
3: Kdo vám naposledy dal květinu?
6: Moje přítelkyně k mým 30. narozeninám.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

naději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí.

0: vám z Impulzu bude znít i dál. Petr Kotwald je v tahu za pár minut v naše vysílání. Sledujeme i české silnice a problémy třeba na D35, tady je to zavřené na sjezdu na hlavní tah od Chrudimi. Kolony a zdaleka ne jen v Praze. Více v dopravě 007 už za 2,5 minuty. No a tak dneska proběhlo halo tady Impulzovi, volalo se posluchačce Lence, která řekla správné heslo a vytočila si základ.
1: Ježiši, dobré ráno.
2: Dobré ráno, výhra. Je tam 10 000 a já mluvím s Lenkou.
1: Ano.
2: A Leničko, ahoj, vítejte ve vysílání, jak se máte?
1: No teď úžasně.
2: Leni, máte radost 10 000?
1: Ohromno.
2: Bomba.
3: No, měla radost a oprávněně, protože vlastně to bylo ne naposledy, na předposledy.
0: No, proklouzla jako myška přesně, vlastně do toho velice to těsně.
3: Je to tak?
0: Impulzovi budou naposledy volat zítra v tom, řekněme, jarním kole, protože už máme tady asi pátým dnem úředně astronomické léto, takže jarní kolo končí. Zítra voláme naposledy, pokud jste se přihlásili, tak vstávejte, berte telefony. No a i na léto pro vás něco chystáme, rozhodně to bude pokračovat. My vám chceme pomoci s tím výletováním a se všemi těmi výdaji na dovolenou a tak dále. Takže i v létě pro vás spoustu peněz budeme mít ve hře Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 17.45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po nehodě osobáku s nákladním D35 na sjezdu na hlavní tah od Chrudimi na Vysoké Mýto směrem od Pardubice. Dávejte pozor. Na trojce ve směru od Benešova na Prahu zase do Hraby stále částečně brání provozu nehoda. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušovaná kolona mezi kilometrem 15 a 22. Dále vidíme přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 164 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na druhém kilometru a v opačném směru od na Břeclav je před omezením na 16. kilometru 2-kilometrová šňůra. Více jak 3-kilometrovou hlásí profíci z Global Assistance na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony už na 8. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V opačném směru k letišti je kolona mezi kilometry 15 a 18. A přímo v Praze je omezený provoz na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Hostivař. Tam je 3-kilometrová šňůra od Kačerova. Takže pevné nervy, zvláště v tom vedru. Když tak se zapojte taky do dopravy 007, volejte 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
1: A dneska od nás všechno. Hloučí se Petr s Renatou, přichází Vladě a Roš.
3: Ahoj, zdravím vás.
4: Tak já teď nevím, jaký téma by měl být na uvítanou, ale hned jsme si řekli, tam je ale vedro.
1: Já jsem se chtěl zeptat, je ti teplo, Vláďo?
3: No, ohromné právě, já jsem se jako odhodlal, dneska my jsme měli takový pracovní den, že jsme se tady v rádiu sešli už v těch odpoledních hodinách, nebo dopoledních dokonce, tak jsem pak říkal, půjdu ven a byl jsem od 12 hodin venku až doteď. Takhle jako, říkal jsem si, bude to dobrý nápad a vlastně jsem se jako hezky vyvětral, ale to opravdu není nic jako hezkýho, no.
4: Ani ve stínu.
3: No, ani ve stínu. Tam, kde jsem seděl, jsme byli se podívat na náplavce a tam, kde jsem seděl tady v Praze, tak tam byly ty větráčky, co chrlí vodu. To bylo taky celkem k ničemu. Ta voda naši dolítla ke mně, tak zmizela jaksi někde prostě mezi tou cestou. Takže nic moc, no, jako chraňte se, ale jako tyjo, teď zjišťuju, že to nebyl dobrý nápad.
1: No a to je pořád jenom ta ochutnávka, protože na to neděli. Jako, nevím, jestli už historicky to někdy meteorologové použili. A i v té grafice mají tu 40, že teploty začínají 4 tady v Česku.
4: To je pravda, já to naposledy viděla v Turecku a to jsem si říkal, to je strašný, to fakt bylo až takový to bodavý, jo, na tom
3: ale pořád to hezky foukne, veď, takhle ten větříka je to trošku jiný než to. No já jsem si myslel, že ten rekord už padal dneska, takhle se cítím jako grilovaný kuře, ale vypadá to,
1: ještě, to přijde.
3: Takže v neděli. Přitvrdíme.
1: Máme hlavní cíl přežít víkend.
3: Ano,
4: přesně tak.
3: Už takže teď se chystáme.
4: Ty si užij čtvrtek a budeme se těšit zítra zase.
3: Taky, ahoj.

0: Za minutu bude 18, naladili jste si večerní impuls. Tohle je kus vzpomínek na 90. léta Rednex. Za chvíli dál žijeme českou muzikou. Třeba nabídneme legendární Kabáty, teď už to můžeme říct. Skupina, která kdysi vydala album Colorado, tak z něj zahrajeme tu titulní melodii. Koukneme ještě na počasí zítra. Nejvyšší teploty okolo 37, abyste si nemysleli, že to bude jinak. Na severovýchodě je místy kolem 31 stupňů, na horách bude 27 a jasno. A během dne místy přechodně polojasno, žádný déšť a bouřky nečekáme.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit
6: se. To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Teplotní rekordy dnes vzaly za své. Domovy důchodců reagují na horka. Požár v Prostějově vyhnal ven desítky lidí. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: A začínáme doslova horkou aktualitou. Teplotní rekord dnes překonala víc než polovina dlouhodobě měřících stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Bylo tam 37,5 stupně. A na současnou vlnu veder reagují i domovy pro seniory. Hlídají, jestli klienti dostatečně pijí a nabízejí jim lehčí stravu. V Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku mohou využívat vodní mlhu na terase.
9: Čerstvé ovoce a zelenina ve stravě, sledování příjmu tekutin nebo přesouvání venkovních aktivit do ranních hodin. Tak se domovy pro seniory snaží klientům pomoci zvládat horké dny. V Janovicích nad Úhlavou zařazují do jídelníčku melouny, nanuky a zmrzliny. Když to seniorům vyhovuje, dostanou studené večeře. Na terase je osvěží i vodní mlha. A když jsou vedra nejhorší, spustí zaměstnanci požární odtah. Ten celým domovem prožene studený vzduch. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
7: Pražská policie pátrá po potenciálně nebezpečné ženě. 35-letá Ludmila Janourová dnes odešla z domova po hádce. Nebezpečná by mohla být sobě i okolí, navíc u sebe může mít i nůž. Lidé se nemají pokoušet je zadržet, ale mají se obrátit na policii. Policejní mluvčí to řekl agentuře ČTK. Hledaná žena je 170 až 175 cm vysoká, obézní postavy, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít černé kraťasy, legíny, černé tričko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes rameno. Podle policie má mít žena panické ataky úzkosti a léčit se na psychiatrii. Nebere předepsanou medikaci a je třeba uživatelkou alkoholu. Jakékoliv informace o pohřešované ženě volejte na policejní linku 158. Na 6 desítek lidí se muselo evakuovat kvůli požáru v Prostějově. Hořelo ve filtračním zařízení jednoho z průmyslových areálů. Na místě zasahovaly 3 jednotky. Podle mluvčí hasičů se nikdo nezranil. Škodu předběžně vyčíslili na zhruba 1,5 milionu korun.
8: S Impulzem na fotbal.
7: Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců

0: vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží.
1: A na děti navážu, ty dostanou zítra vysvědčení a pozor, uděláme jim větší radost, budou mít delší prázdniny, než si možná sami mysleli. Tak tohle téma rozebereme za 35 minut a teď do těch tropických teplot posíláme kabáty Colorado.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu

0: Radio Impuls s vámi, hezký večer. Kapela Krištof, ta nám zahraje v našem playlistu a taky v říjnu v O2 aréně na 10. jubilejním ročníku našeho českého Mejdanu s Impulzem, konkrétně jako speciální host vystoupí Richard Krajčo. Těšíme se, vstupenky v síti Ticketportal, Ticketmaster, tam to bude velký svátek české muziky. Přijďte ho s námi oslavit. Za chvíli doprava 007, spoustu kolon, jedna třeba na příjezdu do Prahy po D5.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou, českou muzikou. Radio Impuls, doprava 007.
1: Jedeme společnou cestou, máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5C, tady jsou problémy, vjedete do kolony na 8. kilometru, navíc na 6. kilometru bourala dvě nákladní auta a kolona dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V Praze potom na jižní spojce za sjezdem ze Spořilovské ve směru na Štěrboholy částečně brání provozu nehoda a do kolony se dojíždí na D1 na 2. kilometru. O kus dál za sjezdem do ulice v Korytech je kilometrová kolona. A D1 ve směru od Prahy na Brno tady popojíždí přerušovaná kolona mezi 18. a 22. kilometrem. Dále potom vidíme přerušované kolony převážně kamionů a ty jsou mezi 168. a 196. Hlavně opatrně za volantem, i tam musíte dodržovat pitný režim, my vám k tomu budeme hrát. A když potkáte nějaké další starosti, ještě nevyřešené stavy na silnicích a nebo ty vyřešené, to všechno dejte přes naši žlutou mobilní aplikaci. Vysílejte s námi. Dobrý večer. Tohle je Elton John.

0: Jeden z bratrů Michaela Jacksona teď v našem vysílání na Impulzu. Dobrý večer přejeme, věnujeme se i české muzice. Tohle je skupina, která v roce 96 dostala Anděla za skupinu roku Žlutý pes. Skupina, co vznikla v roce 1978 a právě Žlutého psa vám nabídneme jako první z českých koncertů, těch prázdninových koncertů už tuhle sobotu. Protože každou sobotu vám budeme teď dávat živáky se čtyřmi A. Ty české živáky, tedy české prázdniny, bez našich koncertů to by nešlo, tak se připravte každý víkend a tuhle sobotu v 8 večer. To bude Žlutý pes.
1: Vtip Vlasty Korce. Čerstvý tatínek přiběhne s obrovskou květinou do porodnice. Přiběhne za sestrou, říká: dobrý den, sestři, prosím vás, jak to dopadlo? Maminka je v pořádku, je to dobré. No a... zatím je to chlapeček.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
11: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
14: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
15: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Filmová muzika, zachraňte Viliho, posloucháte Radio Impuls. Za chvíli Evona Přenosilová, Boty proti lásce, to bude Impulzovic krabička. Pojďme se soustředit na zítřejší den. Děti zítra dostanou vysvědčení a pak už se vydají na prázdniny. Trošku závidíme. Ty letošní navíc ještě mají o 4 dny delší.
1: Třídní učitelka šestáků jedné pražské základní školy Markéta Zábranská Impulzu řekla, jak to letošní vysvědčení bude vypadat.
2: Máme několik žáků, kteří dostanou samé jedničky a taky máme mnoho žáků, kteří dostanou vyznamenání. Takže vysvědčení bude pěkné. Bude tam sice i pár trojek, ale trojka je dobrá známka a přechod z páté do šesté třídy na druhý stupeň je velice náročný.
1: Děti nám zase pověděly, jak se na ty dlouhé prázdniny těší.
3: Hodně. Moje kamarádka pojede ke mně na vesnici a já pojedu k ní, takže to bude super.
4: Já se mega těším na prázdniny, pojedu s celou mojí rodinou od mámy do Itálie, takže nás tam bude třeba 20.
5: Já budu mít hodně táboru.
6: Já pojedu na chalupu, taky do Mariánských lázní a taky budu mít tábor.
7: Poletím do Japonska a potom ještě potkám své sestřenice a bratrance, budu si hrát s kámošema.
1: Školáci si letos užijí nejdelší letní prázdniny v příštích 5 letech. Martina Kroa, Radio Impuls.
8: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Boty proti lásce, Ivo Nepřenosilová, taky verzi svou Boty proti lásce udělala i Lucie Vondráčková, existuje. A teď se budeme věnovat další české muzice. Lucie, Černí anděle, čekají nás za chviličku. A nehoda se stala v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most u nájezdu na Spořilovskou. Podrobnosti z dopravy 007 tady budou za necelé dvě minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsme tady s pomocí, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar je s námi ve vysílání. Kubo, vítej.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Praze na jižní spojce směrem na Černý most u nájezdu na Spořilovskou došlo k nehodě. Dále před sjezdem na Hostivař překáží částečně auto s poruchou. Zdržíte se celkově od sjezdu na Vídeňskou ulici a ucpává se proto i brněnská D1 od Chodova. Na příjezdu do Prahy po D5 na cestě od Plzně je pomalý provoz od 7. kilometru. Navíc na 6. policisté vyšetřují nehodu dvou nákladňáků. Dále pojedete pomalu po pražském okruhu směr D1 před Ořechem. Na silnici 33 u Hradce Králové za kruhovým objezdem směr Jaroměř bourala dvě osobní auta a na dálnici D1 na cestě z Prahy zpomalují místy kamiony v pravém pruhu v dlouhém úseku mezi 168. kilometrem a Brnem. Z Globasy stán z Kuba.
1: Dejte nám vědět, pokud jedete kdekoliv po republice, máte tam před sebou problémy i dobré zprávy. Všechno vítáme přes žlutou mobilní aplikaci a za chvíli posíláme kapelu Lucie, která dělá dobře mě i tobě. Poslechneme Černý anděle, Černí anděle.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Prožíváme další pořádně tropický den. Každý z nás si dnes to ochutnal, tak teď už si přejeme dobrý večer na Impulzu, ale to neznamená, že ta teplota dost rychle padá dolů, to tak není. Nicméně koukáme na muziku, ta by nás mohla trošku ochladit s tím, co třeba máte před sebou někde v práci, ještě na stole. Tak skupina Tým, taky kapela Opět a Radeček, to je parta, která se nám ozve už po 19. hodině a taky vás pozveme na živák, který bude už tuhle sobotu u nás od 20 hodin. Předtím ještě skoukneme počasí na zítřek, opět se připravte na další tropický den, bez deště, bez bouřek, teploty okolo 37 stupňů, bude jasno během dne, místy přechodně až polojasno.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí, Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí, kapilan.cz.
2: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Už zítra nám počasí ještě přitopí. Švýcarsko překonalo 80 let starý teplotní rekord. Vacek potvrdil před Tour de France skvělou formu. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V Česku bude jako v peci. Už zítra se teploty na většině území dostanou přes 34 stupňů. Od soboty pak bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí. V severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy naměří přes 37 stupňů. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že aktuální tropická vlna bude vrcholit v neděli.
2: Kdy očekáváme maximální teploty mezi 35 až 40, v západní polovině Čech, zejména v dolním Polabí a Poohří, není vyloučeno, že zaznamenáme i teploty vyšší. Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace.
1: Kvůli extrémním teplotám také hrozí komplikace v energetice, dopravě, službách nebo živočišné výrobě. Vlnu veder podle meteorologů ukončí v pondělí studená fronta. A spalující horko hlásí i Švýcarsko. Dnes tam padl předchozí téměř 80 let starý teplotní rekord pro červen. V Bazileji na severu alpské země naměřili 38 stupňů. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na švýcarskou meteorologickou službu. Ta ve své nejnovější aktualizaci vyhlásila pro polovinu země čtvrtý stupeň varování před vedry z pěti, tedy vysoké nebezpečí. Platí hlavně na severu a západě země. Sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervoáry se vyprazdňují rychleji, než se stihnou doplnit.
3: Meteorologové varují, že nedostatok vody sa bude ještě prehlbovat. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Josef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Na Pardubicku popoledne zemřela řidička motocyklu. Střetla se čelně s protijedoucím osobním autem. Nehoda se stala mezi Draškovem, místní částí Sezemic a Dřítečí. Na místě přistával i vrtulník. Příčiny a bližší okolnosti tragické události kriminalisté zjišťují. Mistrem republiky v časovce se stal po třetí za sebou favorizovaný Matyáš Vacek. Uspěl na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově. Druhý byl Jakub Otruba a třetí Petr Kelemen. 24-letý Vacek potvrdil výbornou formu jen krátce před tím, než se na konci příštího týdne poprvé v kariéře postaví na start slavné Tour de France.
4: Teď už nás čeká slovenská muzika, kterou kdysi Paolo Habera složil zřejmě o nějaké ženě, o které někdy nemluvil, ale moc si s ní nerozuměl. Tady je skupina Tým, naprosto parádní věc, po 19.
0: Radio
4: hodině.
0: Radio Impuls. Radost ze života.
4: Mimochodem jeden pořád z nejpřísnějších porotců jakýchkoliv pěveckých soutěží, zase se brzy dočkáme.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: kolem kluků z kapely Opět a Radeček se teď točí Stardance, ale taky jak tady byli kluci ve studiu, oznámili svoji první O2 arénu, a to s Moravskou filharmonií. Bude to 26. února v roce 2028. Nezapomeňte na kluky vyrazit. A taky vyrazíme na silnice, za chviličku se ozvou naši agenti z Orlicko-Ústecka. Tam máme nehodu a dorazila taky Lenka, máme nabito. Něco se děje, Leni?
1: Dřív než ostatní.
2: Fotbalový útočník Patrik Šik překvapivě ukončil reprezentační kariéru. Rozhodnutí prý zvažoval delší dobu. Víc řeknu ve zprávách v celou.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D1 ve směru od Prahy na Brno. Tady popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Zdravíme naše agenty. Nehoda Orlicko-Ústecko.
4: Nájezd na D35 za Stradouní směr Hradec Králové. Vjel nákladák do pole, je to tam kompletně uzavřené a veškerá doprava ženou to přes ostrov jiným nájezdem. Je to tam v křižovatce, dejte pozor.
0: Děkujeme naší posluchačce za parádní hlášení. D5, čtvrtý kilometr směrem od Rozvadova na Prahu se srazila dvě nákladní auta. Tady počítejte s menším zdržením a ještě pohled do Prahy na jižní spojku. Ve směru z centra čekejte zdržení mezi Spořilovem a Záběhlicemi. Teď je to všechno, mažeme tabuli a můžeme opět popisovat přes žlutou mobilní aplikaci. Ozvěte se nám, vysílejte s námi dopravu 007 a ona žlutá mobilní aplikace už zmíněna se vám bude hodit i v dalších situacích. Teď Phil Collins, za chvíli Iveta Bartošová.

0: Naladili jste si Rádio Impuls, přejeme dobrý večer. Naše hra, halo, tady Impulzovi, tam se dějí věci. Ještě se vrátíme do dnešního rána, kdy nám posluchačka Lenka řekla správně heslo, vytočila si základ, k tomu gratulujeme. A my hrajeme zítra naposled. Ano, je to tak. Zítra naposledy chceme slyšet halo, tady Impulzovi. A může to být ranní výhra až 100 000 korun, tedy Betano jackpot. A potom přijde pauza a už budete muset odpočívat. Ono se to chviličku hodí, protože samozřejmě hra halo, tady Impulzovi se vrátí ještě ve větším stylu, než jak to znáte. Tak zítra ráno někomu znovu pogratulujeme, naposled s tím, jak děti přijdou s vysvědčením, tak vy můžete mávat tím, jak máte třeba zvětšený účet díky hře halo, tady Impulzovi. Teď už se přihlásit nejde, takže budeme volat někomu z vás, kdo se stihl přihlásit do dnešní 15. hodiny.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Ano, Karel Gott, my ho tady potřebujeme a tak ho máme v Impulzavic krabičce. Teď to byl nápoj lásky číslo 10. No Name, kapela, čím to je? Za chviličku poslechneme od nich další hit, na kterém se taky autorsky podílel sám zpěvák Igor Tymko, který je autorem hodně textů a hodně muziky. Za chvilinku uslyšíme a do těch tropů musí zaznít Enrique Iglesias. K tomu se bude hodně provazovat už za chviličku. A neprůjezdná nám zůstává D35 na cestě od Hradce Králové na Vysoké Mýto. To je před sjezdem na Stradouň jedna ze situací, kterou budeme řešit za chviličku v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme na silnice, přejeme dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. Kuba Tilšer připojen, pozdrav do globálu, Kubo, ahoj, dobrý večer.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Neprůjezdná zůstává dálnice D35 na cestě od Hradce Králové na Vysoké Mýto před sjezdem na Stradouň po dopravní nehodě. Pozor na D5 před Prahou na cestě od Plzně, na 4,5 kilometru, kde bourala dvě nákladní auta, projíždí se tam ale bez zdržení. V Českých Budějovicích na kruhovém objezdu v Novohradské ulici bourala dvě osobní auta. Na dálnici D1 vázne doprava na cestě z Prahy u exitu 21 u Mirošovic a před Brnem tradičně od Ostrovačic, a to převážně v pravém pruhu. A pár minut se zdržíte na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Z Globásistán, z Kuba.
1: Děkujeme za hlášení, buďte s námi přes žlutou mobilní aplikaci, vysílejte do naší dopravy 007, kdekoliv potkáte nějaké starosti, hlavně v těch tropech, v tom obrovském nepříjemném vedru. Buďte na sebe opatrní nejen za volantem. Šťastnou cestu.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Radio Impuls. Hezký večer vám přejeme, za minutu 20. hodina, za chviličku už to bude jenom české a slovenské až do 5. raní, než dorazí Impulzovi. Tak co myslíte, bude zítra zase další tropický den, máte dvě možnosti ano, anebo ano, tak je to celkem jasné. Budu jasné, nebude jasno, během dne místy přechodně polojasno, ale jinak teploty. Jak už jsem naznačil, vysoko 37, na severovýchodě místy kolem 31, na horách tam bude kolem 27.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
8: V Polsku se srazily vlaky. Na hřbitově v Sokolově vznikne pietní místo. Fotbalista Šik věší reprezentační kopačky na hřebík. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Na severozápadě Polska se srazily dva vlaky. Nehoda si vyžádala dva zraněné. Informují o tom polská média, podle kterých se nehoda stala v okrese Pila ve Velkopolském vojvodství. Na místo vyjelo 16 hasičských jednotek. Dohromady v obou vlacích cestovalo okolo 200 lidí. Podle policie bylo zapotřebí ošetřit dva lidi kvůli šoku. K nehodě došlo asi před 2 hodinami. Událost v místě přerušila dopravu. Projekt budoucího horkovodu Dukovany Brno vstupuje do další etapy. Pokračuje projektování hlavní trasy i navazujících rozvodů po Brně nebo třeba příprava majetkoprávního vypořádání. Teplárny Brno kvůli přípravě horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany oddělí distribuci tepla od výroby do samostatné společnosti Teplárny Brno distribuce. Podle finančního ředitele brněnských tepláren Přemysla Měchury je to nutné pro získání evropské dotace.
10: Tahle podmínka vznikla i v součinnosti s Evropskou komisí a bez tohoto nebylo by možné projekt realizovat. Takže představenstvo společnosti Teplárny Brno, zastupitelstvo města Brna, rady města Brna rozhodlo o založení nové společnosti Teplárny Brno distribuce.
8: Horkovod je jedním z nejvýznamnějších strategických projektů Brna i celého regionu. Jeho cílem je využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny v jaderné elektrárně Dukovany a jeho přivedení do brněnské dálkové tepelné sítě. Délka trasy je 42 km z Dukovan, v Brně pak naváže dalších 53 km. Na hřbitově v Sokolově vznikne nové pietní místo. Má připomínat ženy ze svatavského koncentračního tábora, které v roce 1945 pochovaly za hřbitovní zdí v masovém hrobě.
11: Tábor ve Svatavě nebyl přímo vyhlazovací, ale patřil k největším z pohledu dnešního Česka. Ženy během války pracovaly v letecké továrně. Pietní místo vznikne na Sokolovském hřbitově. Půjde o symbolické velké hroby obehnané nízkým plůtkem a pamětní knihou. Ta bude vyprávět příběhy vězněných. Sokolovská radnice chce mít vše hotovo do září. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Fotbalový útočník Patrik Šik šokuje. Po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa v Americe už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

nás, z nás nevtíčího klíma. Nikdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Budík vypnutej, kafe hotový a Radio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Radio Impuls.

0: není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Datové schránky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz, a to už od dnešního večera. Digitální a informační agentura ubezpečila, že funkčnost systému jména i hesla zůstávají stejná. Změna se týká víc než 5 milionů uživatelů a je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna. Od 27. srpna začne automatické přesměrování. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Mění se také e-mail pro upozornění na notifikace @datovka.gov.cz a od 1. srpna končí možnost přihlašovat se přes datovku do portálu občana. Nově to půjde už jen přes identitu občana. Víkendová návštěva zoologických zahrad bude tentokrát spíš bez velkých akcí. Kvůli vysokým teplotám se dá čekat, že budou zvířata spíš ve svých úkrytech a stinných zákoutích. Zoolog děčínské zoologické zahrady Petr Haberland Rádiu Impuls řekl, že i severská zvířata by měla víkendová vedra přežít. Je ale nutné počítat s jejich slabší aktivitou.
2: My máme spíše venkovní expozice, tak samozřejmě ta zvířata budou ležet někde ve stínu a nebudou tak aktivovat, ale vidět by být měla. Akorát prostě musí občas lidé opravdu hledat někde pod keřem nebo v koutku a určitě tam ta zvířata nebudou sedět na plném úpalu a vystavovat se.
1: Zvířata z tropických oblastí jsou na vedra zvyklá a nevadí jim. Zoologická zahrada i tak některým pomůže s ochlazováním. Pod sprchy půjdou například lamy a tapír. Turisticky přetíženému Železnorudsku pomůže mobilní aplikace. Vznikne 20 digitálních tras, které povedou lidi do méně vytížených míst Šumavy. Novinka bude vycházet z dat obsazenosti hlavních parkovišť.
3: Pilotní projekt se bude testovat na Železnorudsku, největším šumavském rekreačním centru. Výhledově se rozšíří o další místa, jako je Modrava nebo Prameny Vltavy. Bezplatná aplikace EPU teď funguje jako digitální průvodce přírodou. Od zimní turistické sezony bude využita k řízení návštěvnosti. Železná Ruda to vítá, dlouhodobě řeší dopravní zátěž i tlak na infrastrukturu. Díky projektu získá konkrétní data a nástroje, jak situaci řešit. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava.
1: Na 60 lidí se dnes muselo evakuovat kvůli požáru v Prostějově. Hořelo ve filtračním zařízení jednoho z průmyslových areálů. Na místě zasahovaly 3 jednotky. Podle mluvčí hasičů se nikdo nezranil. Škodu předběžně vyčíslili na zhruba 1,5 milionu korun. Zítra bude obloha většinou slunečná, na severovýchodě naměříme místy kolem 31 stupňů, jinak bude mezi 32 a 37. Zprávy končí, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi, ty lhá

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejme naše jména na sklách.

0: hodin.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
2: Ahoj léta, ahoj prázdniny.
1: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
3: Léto je léto, když ten patří snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Česku bude jako v peci. Už zítra se teploty na většině území dostanou přes 34 stupňů. Od soboty pak bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí. V severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy naměří přes 37 stupňů. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že aktuální tropická vlna bude vrcholit v neděli.
6: Kdy očekáváme maximální teploty mezi 35 až 40, v západní polovině Čech, zejména v Dolním Polabí a Poohří, není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší. Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace.
5: Kvůli extrémním teplotám také hrozí komplikace v energetice, dopravě, službách nebo živočišné výrobě. Vlnu veder podle meteorologů ukončí v pondělí studená fronta. Potenciálně nebezpečnou ženu policie vypátrala. 35-letou ženu s nožem hledali pražští policisté poté, co dnes odešla z domova po hádce. Žena se léčí na psychiatrii a v minulosti vyhrožovala sebevraždou i napadením. Večer pražský policejní mluvčí médiím oznámil, že ženu našli v Braníku a zdravotníci ji odvezli do nemocnice. 23-leté britské influencerce hrozí v Dubaji poprava. Žena, populární na sociální síti TikTok, je obviněná z vraždy svého partnera, kterého během návštěvy letoviska ve Spojených arabských emirátech údajně ubodala. Mladá žena tvrdí, že po noži sáhla v sebeobraně, když ji partner napadl. Řekla, že jí předtím odebral cestovní pas a snažil se jí zabránit v opuštění země. Informuje o tom dnes web stanice BBC. Skupina obhájců lidských práv Detained in Dubai uvedla, že mají blízcí ženy strach, že byla do Dubaje vylákaná pod falešnou záminkou. Navíc žena prý zatím nemá přístup k advokátovi a odepřel jí i kontakt s britskou ambasádou. Lidskoprávní skupina podala u dubajských úřadů žádost, aby byla influencerka vyšetřovaná na svobodě a případ byl kvalifikovaný jako domácí násilí. Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
7: To se musí sestavit tým odborníků celorepublikově. Připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále a tak dále.
5: K neúspěchu na světovém šampionátu se vyjádřil na síti X třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení národního mužstva vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Zítřek má být slunečný, na severovýchodě naměříme místy kolem 31 stupňů, jinak bude až 37. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

už mě všechno bolí, kdo si mé snění krájí a zasypává solí. Už tolik marný šlápot, jen po mém smutku drápou, a život náhle jen tak mezi prsty najednou mi prolít. Už se mi nechce jít dál, i když stromy kvetou, všechno se ve mně větví.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční košíku.

toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak

šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

Šel jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Horko v Česku přiostřilo. Teplotní rekord pro 25. červen dnes překonala víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili stejně jako včera v Duxanech na Litoměřicku, kde dnes bylo 37,5 stupně. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Vlna extrémních veder má ale vrchol teprve před sebou. O víkendu se mají teploty přiblížit 40 stupňům. Paříž musí nahorko jinak. Kvůli současným rekordním vedrům má naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením. S odkazem na policejního prefekta to píše agentura AFP. Francouzská metropole podle něho zítra zakáže konzumaci a prodej alkoholu. Pití alkoholu na veřejnosti bude zakázané odpoledne. Prodej alkoholických nápojů pak od 6 večer. Projekt budoucího horkovodu Dukovany Brno vstupuje do další etapy. Pokračuje projektování hlavní trasy i navazujících rozvodů po Brně nebo třeba příprava majetkoprávního vypořádání. Teplárny Brno kvůli přípravě horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany oddělí distribuci tepla od výroby do samostatné společnosti Teplárny Brno Distribuce. Podle finančního ředitele brněnských tepláren Přemysla Měchury je to nutné pro získání evropské dotace.
2: Tahle podmínka vznikla i v součinnosti s evropskou
1: dotace.
2: Tahle podmínka vznikla i v součinnosti s Evropskou komisí a bez tohoto nebylo by možné projekt realizovat. Takže představenstvo společnosti Teplárny Brno, zastupitelstvo města Brna, rady města Brna rozhodlo o založení nové společnosti Teplárny Brno Distribuce.
1: Horkovod je jedním z nejvýznamnějších strategických projektů Brna i celého regionu. Jeho cílem je využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny v jaderné elektrárně Dukovany a jeho přivedení do brněnské dálkové tepelné sítě. Délka trasy je 42 kilometrů z Dukovan, v Brně pak naváže dalších 53 kilometrů. Potápění na jihozápadě Francie včera skončilo tragicky. Zahynula žena, na kterou se zřítila část útesu. Její přítel zůstává pohřešovaný. Podle francouzských médií se neštěstí stalo v letovisku na pobřeží Atlantského oceánu u hranic se Španělskem. Pod spadlými 2000 metry čtverečními horniny se v tu chvíli nacházely celkem 3 potápěči. Z toho jednomu se podařilo uplavat. Kvůli dalšímu riziku zřícení útesu je teď v oblasti zakázaný vstup a to platí pro koupání i pro plavbu lodí. Příčinu neštěstí zjišťuje vyšetřovatel. Fotbalisté Íránu dostali od amerických úřadů nečekanou úlevu. Kvůli přísným bezpečnostním pravidlům musel tým dosud na zápasy mistrovství světa ve Spojených státech složitě cestovat ze své základny v Mexiku. Před klíčovým zítřejším duelem s Egyptem jim ale Washington poněkud ulevil.
3: Íránští fotbalisté se mohou do Seattlu přesunout o den dříve. Úřady jim před zápasem s Egyptem prodloužili víza na 48 hodin. FIFA i experti přísná pravidla kritizovali jako diskriminační. Odpůrci úlev naopak varují před špionáží. U řadových Američanů si ale íránský tým získal sympatie vzkazem v šatně. Ručně napsaným písmem děkovali za pohostinnost a popřáli světu mír. Íránci musí po zápase USA neprodleně opustit. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Zítra bude obloha většinou slunečná, na severovýchodě naměříme místy kolem 31 stupňů, jinak bude mezi 32 a 37. Ze zprávy to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Horko v Česku míří ke svému vrcholu. Už dnes se teploty na většině území přehoupnou přes 34 stupňů. Od zítřka bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí. O víkendu bychom mohli naměřit i 40 stupňů. Kvůli extrémním teplotám hrozí komplikace v energetice, dopravě nebo třeba službách. Vlna veder má podle meteorologů skončit v pondělí s příchodem studené fronty. A horké dny ve velkém zaměstnávají zdravotníky. Pražské nemocnice i záchranka zaznamenaly v souvislosti s vedry nárůst počtu pacientů. Agentura ČTK to zjistila z vyjádření jejich mluvčích. Kromě kolapsů z horka počasí zhoršuje také stav chronicky nemocných nebo seniorů. Mezi ošetřovanými v ústřední vojenské nemocnici byly ale také dehydrovaní studenti. Vedra podle místopředsedy České kardiologické společnosti Aleše Linharta představují oproti běžným teplotám podstatně vyšší riziko pro srdce a oběhový systém. Za zásadní považuje dostatečné doplňování tekutin, které tělo ztrácí pocením. V horku není vhodné pít alkohol a energetické nápoje. V nejteplejších hodinách dne by se lidé měli vyhýbat fyzicky náročným sportům. Víkendová návštěva zoologických zahrad bude tentokrát spíš bez velkých akcí. Kvůli vysokým teplotám se dá čekat, že budou zvířata spíš ve svých úkrytech a stinných zákoutích. Zoolog děčínské zoologické zahrady Petr Haberland Rádiu Impuls řekl, že i severská zvířata by měla víkendová vedra přežít. Je ale nutné počítat s jejich slabší aktivitou.
8: My máme spíše venkovní expozice, tak samozřejmě ta zvířata budou ležet někde ve stínu a nebudou tak aktivovat, ale vidět by být měla. Akorát prostě musí občas lidé opravdu hledat někde pod keřem nebo v koutku a určitě tam ta zvířata nebudou sedět na plném úpalu a vystavovat se.
7: Zvířata z tropických oblastí jsou na vedra zvyklá a nevadí jim. Zoologická zahrada i tak některým pomůže s ochlazováním. Pod sprchy půjdou například lamy a tapír. Turisticky přetíženému Železnorudsku pomůže mobilní aplikace. Vznikne 20 digitálních tras, které povedou lidi do méně vytížených míst Šumavy. Novinka bude vycházet z dat obsazenosti hlavních parkovišť.
9: Pilotní projekt se bude testovat na Železnorudsku, největším šumavském rekreačním centru. Výhledově se rozšíří o další místa, jako je Modrava nebo Prameny Vltavy. Bezplatná aplikace EPU teď funguje jako digitální průvodce přírodou. Od zimní turistické sezony bude využita k řízení návštěvnosti. Železná Ruda to vítá. Dlouhodobě řeší dopravní zátěž i tlak na infrastrukturu. Díky projektu získá konkrétní data a nástroje, jak situaci řešit. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava.
7: Fotbalový útočník Patrik Šik věší reprezentační kopačky na hřebík. Konec reprezentační kariéry oznámil poté, co na světovém šampionátu v Americe naši vypadli už po skupině. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle Šika navíc a potřebuje řadu věcí změnit. Dnes čekáme hlavně sluníčko, na severovýchodě místy naměříme kolem 31 stupňů, jinak budou nejvyšší teploty sahat až k 37. Ze zpráv je to všechno, loučí se Lenka Svobodová.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

svým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou, až do rána.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vedro nabírá v Česku na obrátkách. Teplotní rekord pro 25. červen včera překonala víc než polovina dlouhodobě měřících stanic u nás. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili stejně jako o den dříve v Doksanech na Litoměřicku, kde včera bylo 37,5 stupně. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Vlna extrémních veder má ale vrchol teprve před sebou. Už dnes teploty na většině území překročí 34 stupňů. O víkendu se pak mají teploty přiblížit až ke 40. V Paříži jsou přetížené nemocnice. Kapacity zdravotnických zařízení naplnilo právě současné horko. Paříž proto sáhne k některým preventivním opatřením. S odkazem na policejního prefekta to píše agentura AFP. Francouzská metropole podle něho dnes zakáže konzumaci a prodej alkoholu. Chce tak předejít tomu, aby někteří lidé chtěli alkoholickými nápoji zahnat žízeň vyvolanou velkým teplem. Francie se potýká s rekordními teplotami stejně jako další evropské země. Na řadě míst už včera rtuť teploměrů vystoupila nad 40 stupňů a úlevu meteorologové nepředpovídají ani pro dnešek. Pařížská policie se kvůli horku spojí s organizátory kulturních a sportovních akcí a probere s nimi, jestli by je vzhledem k počasí nebylo vhodnější zrušit. Na hřbitově v Sokolově vznikne nové pietní místo. Má připomínat ženy ze svatavského koncentračního tábora, které v roce 1945 pochovaly za hřbitovní zdí v masovém hrobě.
2: Tábor ve Svatavě nebyl přímo vyhlazovací, ale patřil k největším z pohledu dnešního Česka. Ženy během války pracovaly v letecké továrně. Pietní místo vznikne na Sokolovském hřbitově. Půjde o symbolické velké hroby obehnané nízkým plůtkem a pamětní knihou. Ta bude vyprávět příběhy vězněných. Sokolovská radnice chce mít vše hotovo do září. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Slavný lachtaní rod má v Zoo Praha pokračovatele. V zahradě v Troji se narodil lachtan jihoafrický. Jde o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002. Zoo v tiskové zprávě uvedla, že se mládě samečka narodilo samici Daisy 5. června. Jeho otcem je vnuk Gastona Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v Německu. Samice Daisy neměla zpočátku pro svého prvního potomka dostatek mléka. Chovatelé proto museli přistoupit k příkrmům. Podle zahrady ale mládě pomalu přibírá a začíná si i hrát. Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
3: To se musí sestavit tým odborníků republikově, připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále a tak dále.
1: K neúspěchu na světovém šampionátu se vyjádřil na síti X třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení národního mužstva vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Dnešek bude slunečný, ale také pořádně horký. Na severovýchodě naměříme místy kolem 31 stupňů. Jinak bude ještě tepleji, naměříme mezi 32 a 37 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
6: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Horko v Česku míří ke svému vrcholu. Už dnes se teploty na většině území přehoupnou přes 34 stupňů. Od zítřka bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí. O víkendu bychom mohli naměřit i 40 stupňů. Kvůli extrémním teplotám hrozí komplikace v energetice, dopravě nebo třeba službách. Vlna veder má podle meteorologů skončit v pondělí s příchodem studené fronty. A horké dny ve velkém zaměstnávají zdravotníky. Pražské nemocnice i záchranka zaznamenaly v souvislosti s vedry nárůst počtu pacientů. Agentura ČTK to zjistila z vyjádření jejich mluvčích. Kromě kolapsů z horka počasí zhoršuje také stav chronicky nemocných nebo seniorů. Mezi ošetřovanými v ústřední vojenské nemocnici byly ale také dehydrovaní studenti. Vedra podle místopředsedy České kardiologické společnosti Aleše Linharta představují oproti běžným teplotám podstatně vyšší riziko pro srdce a oběhový systém. Za zásadní považuje dostatečné doplňování tekutin, které tělo ztrácí pocením. V horku není vhodné pít alkohol a energetické nápoje. V nejteplejších hodinách dne by se lidé měli vyhýbat fyzicky náročným sportům. Víkendová návštěva zoologických zahrad bude tentokrát spíš bez velkých akcí. Kvůli vysokým teplotám se dá čekat, že budou zvířata spíš ve svých úkrytech a stinných zákoutích. Zoolog děčínské zoologické zahrady Petr Haberland Rádio Impuls řekl, že i severská zvířata by měla víkendová vedra přežít. Je ale nutné počítat s jejich slabší aktivitou.
9: My máme spíše venkovní expozice, tak samozřejmě ta zvířata budou ležet někde ve stínu a nebudou tak aktivovat, ale vidět by být měla. Akorát prostě musí občas lidé opravdu hledat někde pod keřem nebo v koutku a určitě tam ta zvířata nebudou sedět na plném úpalu a vystavovat se.
8: Zvířata z tropických oblastí jsou na vedra zvyklá a nevadí jim. Zoologická zahrada i tak některým pomůže s ochlazováním. Pod sprchy půjdou například lamy a tapír. Turisticky přetíženému Železnorudsku pomůže mobilní aplikace. Vznikne 20 digitálních tras, které povedou lidi do méně vytížených míst Šumavy. Novinka bude vycházet z dat obsazenosti hlavních parkovišť.
10: Pilotní projekt se bude testovat na Železnorudsku, největším šumavském rekreačním centru. Výhledově se rozšíří o další místa,